poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz. Čas.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Pod povrchem. Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Pod povrchem. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky. Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Možná jsem blázen, ale stále věřím na otevření vysněných dveří.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: které milujete.
1: Ty tě jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena, ať mi zašlehají plameny zády.
0: Hity, které milujete. Radio Čas.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

kolikrát budem ponocovat.

potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nadýchané croissanty 7 Days kakao 4x50 gramů již za 34,90. Výběrovou šunku Bohemia Bivoy 100 gramů za výtečných 19,90. Novou kofolu 0,1 litr za 26,90. Nebo nealko pivo Birgo různé ovocné druhy půl litru plech za 18,90. Či ovocné energy drinky Guarana různé příchutě půl litru plech za 28,90. A navíc kupte dva kusy libovolné kombinace Birga či Guarany a vyhrajte 13-palcový MacBook Air nebo pevný cestovní kufr Guarana. Více na moje hruska.

0: venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Hity, které milujete.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
2: Rádio Čas.
3: Hity, které milujete.

0: Tak začalo to velmi slibně, uvidíme ještě něco, uvidíme, jak se to bude vyvíjet teda.
1: Ano, my jsme totiž ráno přišli k počítačům a vám hudba jela, ale nám ty obrazovky ne.
0: Naštěstí ta doba je moderní, tak mi bylo vysvětleno, že vlastně ten základ, ten centrální mozek lidstva už je jinde, ale prostě to ostatní se nějak jako, já mám pocit, že to potřebovalo tak jako spočinout a odjít na dovolenou.
1: Měli jsme trošku vyvalená očka ráno.
0: Tak, přesně tak.
1: Trošku takže... jsme se báli, jestli se vůbec uslyšíme. Naštěstí Ráďa je nejlepší tady mechanik.
0: Z této dvojice
1: nejlepší mechanik, takže to dalo dohromady a můžeme veselé vysílat dál.
0: Tak už se slyšíme, Lenča Líšková.
1: Radim Sobislav Bedná.
0: Čerstvé informace a Kristýnka Kubánková. Dobré ráno, Moravo, startuje právě teď.
2: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte na dálnici D46 směrem na Brno u obce Pustiměř. Tady se došetřuje předchozí dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Elektronické cigarety čeká další omezení. V Karviné zrekonstruovali dům v aleji. V Boskovicích startuje participativní rozpočet. Pohodové ráno vám u zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. Milovníci sladkých elektronických cigaret se musí připravit na změnu. Od července se totiž nabídka v regálech sníží o desertové, cukrovinkové, krémové, sladké i nápojové příchutě. Podle ministerstva totiž právě ony nejvíce přitahují mladistvé.
3: Morava aktuálně.
2: V Karviné se už klienti přestěhovali do zrekonstruovaného denního centra služeb v domu v aleji. Využívat jej mohou nejenom seniori, ale i lidé s mentálním postižením. Více nám k tomu řekla vedoucí sociálního odboru magistrátu Martina Smužová.
4: Nové prostory znamenají pro klienty větší komfort, bezpečí i kvalitnější zázemí pro každodenní aktivity. Velmi důležité je také to, že zařízení nabízí potřebnou podporu různým skupinám klientů, seniorům i lidem s mentálním postižením. Současně vytváří prostor pro sociální kontakt, aktivní trávení času a zachování co největší soběstačnosti.
2: Lidé v Boskovicích na Blanensku mohou navrhovat projekty do participativního rozpočtu. Město na zvelebení veřejných míst vyčlenilo 500 000 korun a návrhy je možné posílat elektronicky do konce září. O vítězném projektu pak rozhodne hlasování veřejnosti.
3: Rádio Čas, sport.
2: České reprezentantky si v úvodní den mistrovství světa v basketbalu 3x3 ve Varšavě připsali porážku a výhru. Nejprve podlehli 8-12 obhájkyním zlata Nizozemkám a poté zdolali 14-12 domácí Polky. Už dnes zahájí své působení na šampionátu také čeští muži. Dnes očekáváme polojasno až oblačno a teploty se budou pohybovat od 22 do 25 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.

0: Vyberte. Lení nápověda k dnešnímu svátku s datem 2.6.2026 bude z kategorie lehká, středně těžká nebo nemožná?
1: Já bych řekla, že středně těžká, ale mám tak skvělou nápovědu, že to budeš vědět hned.
0: Takže ne, tak v tom případě je lehká ta nápověda.
1: Jinak jinými slovy cvičky.
0: A je to on nebo ona?
1: On.
0: Jarmil.
1: Je to tak.
0: Jarmil, přesně tak. Ty jsi zažila ještě jarmilky nebo ne?
1: No samozřejmě. Já jsem zažila ještě i modré kalhotky.
0: To je zvláštní, že když se tak dlouho udrželi kroksy, na které teda já osobně nedám dopustit, třeba na chatě a podobně, jo? Ne, jako prakticky to je geniální, že jo, v čem člověk může i do vody a podobně. Že jarmilky, co? Nerada? Ani jako modní trend?
1: To vypadá děsně.
0: Neříkám na chatě.
1: No tak já to mám taky jako domácí obuv, ale je to.
0: Ale znám ženy, které si kupují jakoby luxusní, kroksy, luxusní odnože, které dokonce tam mají vsazené jako drahé kameny a podobně.
1: Jo, a taky se do toho kupovaly takové doplňky, takové jako
0: čačí
1: násadky, které byly tak stejně drahé jako ty kroksy.
0: Ano, přesně tak.
1: Teda pokud jste to neměli tady od pana Hu z rohu z večerky.
0: Já myslím, že kroksy od pana Hu jsou úplně nejlepší.
1: Já je mám doteď.
0: Řekla dáma, která 2 minuty zpátky řekla.
1: Ale to neznamená, že se mi líbí.
0: Přesně
1: praktické
0: tak, no.
1: Jsou, ale ta...
0: Ne, zvláštní, že jarmilky se nějak extrémně nevrátily, víš, protože mi přijdou, hele, já vlastně mám jarmilky, když to přeženu, ty svoje tenisky nazouvací a podobně, mi tenisky vydrží tak zhruba měsíc, než je prochodím, jo, takové ty právě od pana Lee, i když jako z české značky, jo, ale, ale nikdy je to jako pan Lee, co si budem povídat.
1: Dokonce to mi říkal můj přítel, že v Kopřivnici je pan Hu a pan Lee, ale nejmenuje se takhle, ale má obchod u Miloška a on se jmenuje Milošek a dokáže prý sehnat úplně všechno.
0: Takže chválíme, jo.
1: Takže chválíme, jenom chválíme.
0: Prosíme, prosím vás, dárkové poukazy Milošku, jo, protože jsme vám jakoby... A úplně poslední věc, jenom mi vysvětli, protože pořád se o tom mluví, někteří to mají a už ani nevíme, že to mají, protože to vypadá čím dál líp. Smysl barefoot je vlastně v čem? Kromě toho, že se cítíme, jako bychom ani neměli boty.
1: Nemají vyvýšenou podrážku, máš rovnou plochu pro nohu, takže ta noha se přizpůsobuje tomu povrchu. Já nebudu říkat, že je to zdravější způsob chození, protože jsou dvě skupiny. Jedna říká, že to je skvělé a druzí říkají, že to je nezdravé.
0: Se čertí, jo.
1: No, tak nemáš podporu vlastně pod patou, pod ničím. Takže chodíš přirozeně v podstatě.
0: Takže bych neprošlapal podrážku, ale rovnou chodník. Jako.
1: Tak.
0: Se svým ťapáním. Dobře, tak tolik antré k 2. červnovému dnu.
1: A tím jsme vlastně jenom chtěli říct, že přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku jarmilům.
0: Dokážete si představit délku toho vstupu, kdyby měli svátek 2 nebo 3 lidi v kalendáři? Jak byl ten Maximilián, Max a Maxim a podobně? No?
1: To bychom v 9 ušli domů.
0: No, hujá!

0: Jeden za druhým hity, které milujete s Lenčou a Radimem na Rádio Čas. 2. červnové ráno je úterý. Budeme mít hravou, protože si dáme opět 3 kola časovaných hodin. Protože my jsme teď v takové fázi, kdy se přesouváme z tajného úterý pomalu, ale do megaléta.
1: Ano.
0: V jaké fázi jsme dneska? Máme tam ještě nějakou poznámku tajného úterý nebo ne?
1: Já se to hned podívám.
0: Jako čím čarali vrabci na střeše, že za chvilku jako se přesuneme do nové soutěže, tak nevím, jako jestli ještě dneska budeme dělat radost.
1: Ještě dneska máme.
0: Dneska budeme dělat radost a jenom otevři si to, tak nakoukni, jo? A jenom jestli třeba mě by to udělalo radost.
1: My
0: jo?
1: To totiž většinou dopředu nevíme, nám se to objevuje opravdu až ten den.
0: Pro nás je to taky vajíčko
1: s překvapením. Takže přesně, my jsme vždycky, ne, o to nehrajeme.
0: Tak počkej, já se
1: ne, o to nebude. Nedívej se na to, já ti napovím. Uh-huh. Ale já o to nechci hrát, já bych si to lidsky chtěla nechat.
0: Dobře, ale já to zase nesmím prozradit. To znamená, já ti to když tak pošeptám, jako no.
1: Dobře, no ale tak když to řeknu, tak budou i naši posluchači vědět, co je za lístky v tajném úterý.
0: Tak, jestli dovolíte, my si ty na chvilku vypneme mikrofony. Poraď mi. Už to začíná.
1: No,
0: to
1: už začíná.
0: To už jsou takové ceny z megaléta
1: ale
0: dokonce.
1: Ale to je zrovna na představení, na které chci jít.
0: prosím vás, teď opět jenom na chvilku sem dám mikrofony, jo? Dobře, no jak jste slyšeli, tak jako jsou tady velké vášně kolem velmi krásné ceny, jo a můžeme prozradit, hádám, jako loni, týká se to Ostravy.
1: Ano, týká se to Ostravy, takže sekce. Prosím vás, kdo je v Ostravě, a tak já můžu aspoň...
0: Prkna, která znamenají svět.
1: Dobře, a víc nebudem prozrazovat, jo? Ale
0: pochopil jsem správně, jo?
1: Ano, a já jsem velmi, velmi nadšená, takže to je opravdu nádherná cena.
0: Mm-hmm. A jestli znáte z vln Rádia Čas poslední rok a měsíce nějaké drobné, co Lenka studovala, tak už je vám víc než jasné.

0: Krásný červnový čas s rádiem Čas, po včerejším jako menším ochlazení už se to vrací do takového normálu, takového jarně letního, takže si to užívejte s námi na rádiu Čas, i ty, které milujete, no a jasně, že i ten, kterého nesmíme po ránu vynechat, no.
1: Myslíš tu Evu Farnou?
0: Milan Gelnar, ale Evu Farnou, co, chceš znova pustit tu písničku?
1: No, nemusíme ji pouštět znovu, ale tak my jsme ji pouštěli vlastně hudebně včera, protože v 8 vyšla nová píseň od Evy Farné Big Mac.
0: Já mám pocit, že hodně podporuje taky vlastně celé ty přípravy a tři velké červnové koncerty
1: ano,
0: v Edenu.
1: Ano, ano. No a ve 12 hodin v poledne potom vyšel nový videoklip, a který je vlastně natáčený celý v Edenu, a mně se tam moc líbí taková část umělecká, kdy malíř maluje Evu a ona vystoupí z obrazu. Tak to se mi líbí.
0: Jo, teď zrovna to koukám v tu chvíli a je to mimochodem moc hezká filmařina po dlouhé době.
1: Krásný klip. Tak to řekni. Tak to řekni.
0: Nemůžu.
1: Tak pojď.
0: Nemůžu, abych zase musel vypnout mikrofon a ty schválíš mi, jako, že to je vtipné, ale nemůžu.
1: Ne, tak to řekni.
0: Po včerejšku nemůžu.
1: Musíš.
0: Nemůžu. Nemůžu, fakt ne?
1: V rádě má
0: nějakou... Moc skvělá vizuální podívaná, fakt. Fakt doporučujem. Mrkněte. Navíc jako i když nemáte po ránu čas, tak písnička má myslím, že 2:20, že jo?
1: Ano,
0: takže jako...
1: 2:20, takže ano. Určitě se vám bude líbit. A má takový, to jsme se shodli, že není to úplně taková typická Eva Farná. Je to Eva Farná 21. století, to znamená, už šla spíš do takového toho mladého vibe, bychom řekli.
0: Eva generace Z, asi tak.
1: Tak,
0: jo, přesně tak.
1: Je to takové trošku.
0: Jo, ale moc se na to kouká mimochodem, i když je vyplá jako muzika konec konců, tak má tady pouze. A ještě jedna věc, ten videoklip vypadá, když máš vypnutý, že to je rychlá písnička,
1: ano.
0: Jo, a tady ta je taková houpavější a podobně, ale prostě jako větší antre už jsme udělat nemohli, takže Big Mac, mrkněte, když tak nám hojte třeba názor, no a teď už zpátky k tomu, no nebo za chvilku teda, počkej, já to přesunu.
1: A za chvilku si dáme člověka, který opravdu nesmí chybět na vlnách rádia Čas, a to je samozřejmě Milan Gelnar.
0: A dodnes nevíme, jestli zpívá. Musíme se ho někde zeptat, jak to má.
1: Můžeme to vyzkoušet, ale vždycky Milan chodí na Vánoce, tak mu řekneme, ať něco připraví a zaspívá.
0: Dobře.
1: Nějakou koledu.
0: Před domluveno. A zase musím mlčet, když mi napadá tolik jako vtipných poznámek.
1: Tak to řekni.
0: Ne, já si pamatuju na začátku včerejšího dne a nového týdne a nového měsíce, že lvy půjdou proti sobě.
1: Ale ne, musíš ty hlášky říkat, to potom, my jsme potom všichni napětí, i posluchači jsou napětí a nedělá nám to dobře. Takže pojď.
0: Já jsem taky ve vztazích, proto jsem sám, že nakusuju a odhazuju. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Hity, které milujete, jak jste slyšeli v našem vysílání, občas probereme třeba i ty budoucí, pokud nás cinkne nějaký interpret, pro které máme slabost, jinak Lenča Líšková.
1: A Radim Sebeslav Bednář.
0: A do třetice taková ta svatá ranní trojice Milan Gelnár, protože bez něho ráno, nechci, že byste nám neodpustili, ale ozvali byste se, jako kdy budou horoskopy.
1: No tak jsem dneska hodně zvědavá.
0: Tak jo, tak 6.22, můžeme se na to mrknout.
2: Radio Čas. Radio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Úterní postavení nebeských těles nás bude ku podivu zpočátku ponoukat k optimismu. Bohužel objeví se události, jež nás budou vracet ke střízlivosti a nutnosti nestrkat hlavu do písku, ale stavět se k věcem čelem. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani budou mít chuť riskovat. Levy by měli být velmi kreativní a střelci budou testováni z trpělivosti. Býci budou řešit finance. U panen doma to může docela jiskřit a kozorozy by měli mít potřebu utřídit si své plány. Blíženci budou mít vztahy jako na houpačce. Váhy by měly být ve vyjadřování zpomalenější a vážit svá slova a vodnářům se mohou měnit jejich plány s přáteli. Radci mohou pociťovat únavu. Štíři budou sázet na osvědčené jistoty a ryby může vyčerpávat tak šéfu na výkon. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Dobrou chuť k snídani, nejenom té hudební, ale dneska i doslova do písmene. Předpokládám, že možná po dnešním ránu nebo po dnešním vysílání, záleží, kde na nás narazíte, potom vyrazíte do obchodu nebo se podíváte do ledničky a vyzkoušíte kombinace, na které se dneska ptáme, protože každý má v životě něco, u kterého se další dva diví, jako proč si schopen to vůbec jíst. Takže já se ptám rovnou tebe, Lení. Máš jako nějaké netradiční kombo chutí nebo jídel, u kterých jako si ostatní ťukají na hlavu, nebo měla třeba?
1: Asi úplně ne něco netradičního, ale co mi hodně chutná, tak je spojení slaná sladká, takové ty slané preclíky v mléčné čokoládě.
0: No, to je výborné.
1: Tak to miluju, ale jinak jako, že bych kombinovala něco, co se k sobě nehodí, tak to teda nevím, to si moc nepamatuju.
0: Jsme loni vyzkoušeli, protože to mám pocit, strašný. Že jsme se ptali, tak jsme dostali možnost ochutnat řízek.
1: Ano.
0: Byl kombo našeho kolegy Marti z Lísko. Počkej, byla to čokoláda nebo lískooříšková pomazánka?
1: Byla to lískooříšková pomazánka.
0: Takhle ta, že jo.
1: No, to teda to mě moc neoslovilo.
0: Bylo to divné, no, já jsem čekal větší, protože víš, co myslím? Já si myslím, že kdyby to bylo ten řízek, ta lískooříšková a na tom kousek nakládačky, potom by to cinklo.
1: Ty se mi úplně stáhlo všechno, no já nevím, teda, já nevím. Ono mimochodem je tradiční kombinace, v podstatě i pizza s ananasem, jo, takže. No a ty máš nějakou netradiční kombinaci, která ti hodně chutná a kterou si dopřáváš?
0: Já ti musím přemýšlet, teda mám fáze takové hodně kečupové, kdy jsem schopen dát prakticky k čemukoliv.
1: Ale to ty neznáš ten nejznámější citát?
0: Mhm.
1: Všechno se dá sníst, když je na tom dost kečupu.
0: Hele, já to zase vnímám takhle, jak občas někteří dělají, ojež bože, může, to se k tomu nehodí, já říkám, vždyť v břichu se to všechno smíchá a podobně. Když vznikne taková ta univerzální kulička, se které potom dělají ty nejlepší zákusky, že jo, podobně. Takže mrkni nám tak jako letmo na Facebook Rádia Čas, jestli už je tam něco takového jako
1: A jako úplně ne, ale to je zajímavá kombinace. Květinka Janinka napsala chleba namazaný máslem a na tom nakrájené jahody. To je jako zajímavé, ale to může být dobré.
0: Martě vlastně mi říkal kamarád vlastně, že máma mu dělala pozor. Nebylo to jako, že by to byla chudá rodina a podobně, ale on to zbožňoval chleba namazaný máslem a celé posypané moučkovým cukrem. Oh. A teda pěkně hustým, tak na tom ujížděl.
1: Třeba, jo. Erika píše jednohubky s česnekovou pomazánkou a na tom kolečko banánu. Tak to je teda jako, to je
0: vyšší. To už je kombo a teda ještě jednou jsme zmiňovali, přece babička nám to poradila, když vám občas chybí chuť toho, nechci říct toho masa nebo toho umami, dejme tomu, nebo říkáme tomu, jak chceme, tak zakápnout čerstvý prostě krajíc chleba.
1: Ano.
0: Polívkovým kořením. Na to přišoupnete trošku másla a bon appetit. Nepřehnat to, jenom tak, aby...
1: Pardon, ale jo.
0: Občas jsme to jako děti jedli.
1: No. No a Evička, ta doporučuje rohlík namazaný tatarkou a na to salám.
0: Tak a teď už chceme vás, prosím pěkně, jo. WhatsApp, protože tam můžete napsat, můžete dokonce namluvit audio nebo to vyfotit, to své kombo, ať vidíme, co z toho bude, no.
1: Ano, 7766 12 800, těšíme se na vaše chuťové kombinace.
2: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
3: To se ještě domluvíme.
4: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
5: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
4: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
5: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
6: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
4: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
6: A maminka se mnou.
4: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristýnka.cz.
7: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: čas, hrajeme hity, které milujete, no a abyste se dostali tak nějak do obrazu, co se vlastně děje, tak máme úterý 2. června.
1: Tak vlastně se můžete dostat do obrazu, nebo ještě posílíme ty chutě a ty vibrace toho dnešního nejenom rána, ale celého úterý, protože se vás ptáme na netradiční chuťová komba, prostě kombinace jídel, které vám jedou, nebo jste kdy ochutnali a ostatní se jenom divili. Hodně diskutovaný je u některých kečup, protože někdo ho může, někdo ho nemusí a podobně. Já jsem třeba párkrát jako jedl pokusy o domácí kečup a jako nevermore. No jasně.
0: Třeba babička od Marti, od mého přítele, dělá úplně geniální kečup.
1: No to je prima, ale ne, děkuju. Takže, jsem legraci, prosím tě. Tak umetl jsem ti cestičku.
0: Tak zdravíme, babičku, andělku.
1: Ježiši Kriste, už to zase bude. O, čuču, bude, čuču. Chutná to jako kečup?
0: Je to takové trošku víc do sladka, no, je to geniální.
1: No ne, tak
0: ne. Mňam. My se na to vždycky těšíme a čekáme.
1: To je ta perlička o babičce andělce?
0: Ne, ale máváme babičce andělce.
1: Zdravím, zdravím.
0: No, každopádně, pokud jsi milovník kečupu, tak mám pro tebe špatnou zprávu, protože kečup v restauracích v určité formě končí.
1: Tak a teď mě zajímá, ve které, takové, počkej, když jsou to taková ta rychlá občerstvení, tak to jsou také ty pytlíčky,
0: ano.
1: Jednorázové v tom? A kde je problém?
0: Už nebudou jednorázové pytlíčky na kečupy, na tatarky a na sůl a na pepř. Zakázala nám to Evropská unie, prý s tím děláme moc bince.
1: No, protože ty plastové divné obaly, no, že jo? No.
0: Takže se bude znovu přicházet k takovému tomu, co my jsme zažili, že to máš upatlané na tom stole.
1: Gich. Takzvaný gich.
0: Takže na stole a bude si každý vlastně dávkovat sám, ale ty pytlíčky musí zmizet.
1: Je pravda, že to je hodně. Nicméně, jako já jsem měl vždycky falešnou píchu, já jsem taky otravný s tímhletím, protože člověk si dá ty brambory a ten řízek a mi přijde tristní si jako brát toto. Jako, mám pocit, jako, no, jakože jako něco navíc, víš? Dokonce i tu pepř a sůl tak beru, tak jako jestli můžu.
0: Takže ty budeš vlastně rád, když to na tom stole bude.
1: No jako kečup jsem nevyužíval snad nikdy. Jako to se jako asi objednávám. Většinou doma si dáváš jídla, jako kde se ten kečup nacákneš.
0: Jako zas o tom žádná, že někde to mají velmi pěkně jako čistě a v pořádku, ale teda v některých restauracích bych si to nedala ani za nic. Jakože je to upatlané, máš na tom otisky prstů všech předešlých
1: návštěvníků. A tam jsou ty zas chlinky ještě takové
0: všechno.
1: A podobně.
0: Ano, a teď je to celé opatlané i ten vršek, že? No, to musíš prorazit vidličkou, aby ses to vůbec mohl na to jídlo dát, tak to moc nemusím.
1: A propos, ať uzavřeme kruh a skončíme u babičky andělky, v jaké podobě ho vlastně jakoby zpracovává, zavařuje, protože logicky nemá asi takové ty typické lahve, takže jede klasicky do zavařovaček nebo do takových těch menších a podobně?
0: Do skleniček od reálného kečupu.
1: Fakt, takže do těch, jo?
0: No, normálně to
1: vypadá jako kečup. A jak to do toho zavaří? Protože to tam tak jako
0: zavřeš. Ale to uvaříš a pak to do toho nalíješ, to se nezavařuje, ne?
1: Tak aby to, jako, aha, musíš to potom rychleji zpracovat, no, jo, to není klasická forma konzervy, aha.
0: Takže tak.
1: Dobře.
0: A nebo do skleníček, no.
1: Ne, nevím, protože já jsem ho párkrát jako v rámci nějakých domácích pokusů viděl, jako třeba ve skleničce od marmelády, je to divné, jo.
0: My to máme normálně v kečupové sklenici, takže to dokonce i vypadá jako kečup.
1: Jestli chceš, tak mi připomeň, ale maximálně do 7:30, počkej, neřeknu pointu, tak mi řekni čalamáda.
0: Dobře.
1: A já prozradím historku o mámě, dokud ještě spím.
0: Dobře, tak jo, připomenu ti to. Já. Jinak jsem velmi ráda, že teda babička andělka dělá kečup do skleniček,
1: ano,
0: a že nám ji teda Evropská unie nezakáže.
1: Babičku andělku?
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Jen co jsme začali mluvit o dobrém jídle, mimochodem dobrou chuť a příjemný poslech Rádia Čas s Lenčou Radimem, tak nám tvoje jmenovkyně Lenča poslala audiosprávu. Dneska řešíme nejrůznější chuťová komba, tak se necháme překvapit, co Lení jede nebo nejede.
1: Dobré ráno, tak já teďko tady v tom období si ráda dělám jahody nakrájené s nakrájenou nivou a zakápnu to zakysenou smetanou. To smíchám dohromady a je to výborná kombinace a moc mi to chutná. Na osvěžení v tenhle čas, kdy zrajou zrovna jahody, tak je to nejlepší. Hezký den vám všem, Rádio Čas, ahoj Lenka z Ivančic.
2: Leni, děkujeme, krásný den a já nevím, Rádio, proč se tak tváříš, protože mě tahle kombinace nepřijde úplně jako mimo. To není zase tak zvláštní, ne?
0: Jahody a niva?
2: No, tak jahody.
0: A zakysaná smetana?
2: No tak to vůbec mi to nepřijde zvláštní, protože víš proč?
0: Já miluji třeba jahody, vím, že se hodně o tom diskutuje, někdo to nemusí třeba s pepřem, jo, jo, to je báječná věc.
2: Wow, no ale niva se jí...
0: To byla víc než s tou nivou, já miluju nivu, jo.
2: No a niva tam... se jí s hruškama, že jo, to je taky ovoce.
0: To je pravda, no, to je pravda. Jo, vlastně, to může být dobré kombo. Asi.
2: Ale jako tohle je taková zajímavá
0: ta zakysanka,
2: kombinace.
0: No. Takže takhle jde to, no jasně, že to jde spíš do slana, takže jako člověk, ona řekla v tomhle období, takže to člověku evokoval spíš letní desert, no. Ale ono to jde do slaná, logicky,
2: no,
0: že jo?
2: No to bych vyzkoušela. Jinak Ivanka na Facebooku Rádia Čas píše, jako dítě jsem milovala chléb s máslem a krystalovým cukrem a bramborák na chlebu, to je nepopsatelná chuť.
0: No a zdravíme taky Davida z Opavy, který zdá se přes WhatsApp Rádia Čas má premiéru. Se koukám občas na ty vaše doprovodné fotky a vypadá to, že David je hasič. Jen tak, když mluvíte o tom kečupu, vlastně rajské jablíčko je ovoce, takže kečup je jako smutý. No ano. A teď mluvte, no jasně, to se víme, rajské jablko. A je to zvláštní, protože spousta lidí jako já teda takhle, já mám rád rajská jablka, já jenom nezvládám jakoby šlupičku a podobně. Jo. Ale někteří opravdu nesnesou chuť rajčat, ale zbožňují kečup. Jo?
2: Ano.
0: Na takové jsem narazil a tam už potom nechápu. Jo? Já to mám jenom proto, že nemám rád ty narušitele různé,
2: nesně,
0: jo? A podobně.
2: Nesně. No. Jo, já jsem se teď zamyslela, jak se jmenuje ten drink z rajčatových...
0: Bloody Mary?
2: Bloody Mary, myslím. No.
0: To miluju.
2: Fakt? Mm-hmm. Mě to nikdy nechutnalo.
0: Jak jsme se bavili o koktejlech, to byl jeden z mála, který jsem kdy v životě vyzkoušel. Aha. Ano, de facto rajčatová šťáva, alkohol a tabasko, jo. Pokud se nepletu
2: tak,
0: a podobně.
2: Tak, no. No, to mě nikdy moc nejelo.
0: No tak jo, uzavřeme kolečko, opravdu neplánovaně a to máme úplně nejradši. Vzpomeň si, o čem jsme si začali povídat, ta první diskuze k příspěvku od Lenky. A teď si vybav nějaký český hit z poslední doby, nebo tomu z posledních 5 let, který nese podobný název.
2: Pozval jsem ji vážení, na jahody mražený.

0: Ne z posledních 50 let, z posledních 5 let.
1: Já vím. No?
0: Ale jdeš dobrým směrem.
1: Který obsahuje jahody?
0: Jednotné číslo.
1: Jahoda.
0: No. To je všechno.
1: To je všechno, jahoda? Miraj,
0: jahoda.
1: Aha.
0: Život je pohoda. Ta písnička se jmenuje Jahoda, to nevíš?
1: Ne.
0: Ne?
2: No to je kutí moc, že to věděla, no tak to je jahodka.
1: Dobré ráno.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Lenča, radím hity, které milujete, a jestli dovolíte, zveme vás na nákupy. Přesněji řečeno, jenom tři vyvolené pro dnešní ráno, protože i dneska si můžete dovolit za 500 nakoupit u ventobohemia.cz na e-shopu, kde jsou hned, chtěl jsem říct tři druhý výrobku, ale tam je to strašně moc. Koukali jsme dokonce i sladkosti,
2: ano.
1: Taky produkty osobní péče, nejenom pro vás, manželku, ale třeba i Mimi, Nebou a Mítu a samozřejmě čističe Dr. House, takže jako velká nabídka.
2: Časované hodiny, první kolo máme teď před sebou, to znamená krátký časový limit, jednoduchá otázka, vaše správná odpověď, no a potom je poukaz na 500 váš. A myslím si, že bychom mohli rovnou to odpálit, takže kdo se dovolá čtvrtý v pořadí na telefonní číslo 7766 12 800, tak se s námi může zahrát.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na Dek.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.

0: Rádia Čas.
1: Bim bam, bim bam, bim bam, ventobohemia.cz doporučujeme prohlídnout si, protože každý si může vybrat to své za 500, 3 kola, udělali jsme rychlovku, už znáte časované hodiny. Koho pak tam máme teď s Lenčou? Dobrý den.
2: Dobré ráno, tady Jana.
3: Janí, krásné ráno, slyšíme, že nás posloucháte v autě, tak kam míříte?
2: Do práce.
1: Jako asi jako největší pravděpodobnost, že to tak bude, ale ten tón do práce.
2: takový odevzdaný, no.
1: ale teď vážně, jako pracuje ještě fajn, kolegové fajn? Je to, jako
2: jo, určitě.
1: Zaklepat? Jo. Jenom prostě je to práce.
3: Ale přece jenom je to práce a je to ráno. Je to tak.
2: Jo, a hlavně dneska je takové mlhavé ráno, tak člověku se ani nechtěl vstávat.
1: Kde se nacházíte?
2: Teď jsem mezi Bystřičkou a Valašským Meziříčím.
1: Je takhle, protože sever docela jakoby jasný, tady to máme s mlhou, tak nicméně, ať to nezamluvíme, v rychlosti otázka. Já spouštím časovač a Lenča se ptá.
3: Jani, jaká planeta je známá jako rudá planeta?
2: Jo.
1: Tak sázejte to tam.
2: Jupiter.
1: Dál.
2: Merkur, Mars.
1: Cože? Poslední?
2: Mars.
1: A to Mars. Se držíte? Fakt?
2: Tak když to říkáte, tak asi jo.
1: Já jsem nic neřekl, ale bohužel jste poslední řekla Mars. Jo? To jsme všichni slyšeli. A bohužel je to správně.
3: Jani, dotlačili jsme vás k tomu.
1: No, jak říkáme, když můžeme, snažíme se pomoci, protože aspoň Anunk o planetách jste měla, že jo?
3: No, jasně.
1: Ale párkrát jsme taky už byli překvapeni, no, výsledkem.
3: Ono se to nezdá, že Jani, že ten časový limit to udělá svoje.
1: A my jsme se bavili o tom, že vy to máte těžší vy řidiči, vy totiž ještě řídíte a jako víc se soustředíte na jiné věci, no.
2: Ano, ale i tak, jakože rudá planeta, najednou jsem měla úplnou tmu, říkám, to jsem nikdy nepíšela.
3: Vy jste měla úplně černou planetu.
2: Úplně černou.
1: Jste měla rudo před očima.
3: Ale naštěstí to dobře dopadlo a poukaz do e-shopu Vento Bohemia je váš, takže velká gratulace.
2: Tak jo, děkuju vám moc.
1: Janí, mimochodem už všechno víme, tak potom si do 2 týdnů čekujte svůj mail, měl by tam být poukaz, jo? Mějte se krásně.
3: Naslyšenou.
0: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Časované hodiny Rádia Čas. O, zívání zakázáno. Usměj se na celý svět. Radim Alenka.

0: Milujeme langoš s nutelou, píše Libuše, a taky bramboráky, ta ano, takové ty na oleji s jablečnou přesní dávkou. Pozor, tak to bych si dal. To věřím, že může být dobré. Pasírovaná jablíčka a bramboráky. Vyzkouším.
1: Jo. Mhm,
0: do toho bych šel. Jo, to přesně si ukážu představit, to kombo mače to do toho a kousat. Jo, to je geniální.
1: A pak se všichni sejdeme na pohotovosti se slinivkou.
0: Ne, doufám, že ne. Ne? Jako to opravdu?
1: To jsou jako zajímavé kombinace. Vlastně je zajímavé, že takové netradiční kombinace se objevují právě v těch těžších jídlech. Že nikdo nenapsal, já miluju ovocné smoothie s něčím. Chápeš?
0: No jasně.
1: Máme bramboráky, tlačenka, cibule.
0: V každém případě ano, netradiční kombinace jídla, taková ta komba, kdy vám to chutná, ostatní se diví, pište, nahrávejte, Facebook, WhatsApp jsou vám k dispozici za 2:07, takže myslím, že se zasloužíme nějaké kombo v kuchyňce naší časácké.
1: Tak ne? Moje kombo je stále stejné, pohanková kaše.
0: Já mám kedlubnu, takže zlátí jsme.
1: Náma je to nuda.
0: Je čas na Kristýnku.
2: Slunce jede naplno, playlist taky a my pro tebe chystáme něco opravdu velkého. Megaléto Rádia Čas už brzy rozjede léto plné hudby, emocí a hitů, které milujete. Máš se na co těšit, protože tohle léto bude stát za to. Rádio Čas. Hity, které milujete.
3: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Tady se vám blíží splátečka a další. A další. A další. A další. A další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

0: Rádio Čas.
1: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte na dálnici D46 směrem na Brno u obce Pustiměř. Tady se došetřuje předchozí dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Obědy v českých restauracích zdražují. Bohumín má novou cyklostezku. Vsetín bojuje s vizuálním smogem. Krásné ráno vám u dalších zpráv na Rádio Čas přeje Kristýna Kubánková. Obědy v českých restauracích zdražují. Překročily průměrnou cenu 200 korun. Můžou za to rostoucí ceny potravin, energií i lidské práce. A lidé chodí na jídlo čím dál méně. Ubývá i kvalifikované síly, která chce v pohostinství pracovat.
0: Morava aktuálně.
1: Cyklisté jezdící mezi Bohumínem a Ostravou mohou nově využívat pohodlnější trasu. Pod dálničním mostem u Vrbického jezera město nechalo vybudovat propojku. Cestu zkrátí zhruba o kilometr a cyklisté se vyhnou křížení s frekventovanou silnicí. Vsetín chce odstranit takzvaný vizuální smog. Připravuje proto nový grafický manuál s pravidly pro reklamní prvky. Jak nám ale řekla mluvčí radnice Jana Rašková, město nechce jít cestou represí.
2: Snažíme se jít spíše cestou motivace a prevence. Například do našeho dotačního programu na obnovu staveb jsme nově přidali podmínku, že příjemce dotace nesmí na fasádu nemovitosti instalovat žádné informační panely, reklamní poutače či plachty. A to po dobu 5 let od ukončení realizace projektu.
1: Manuál bude dostupný na webu města.
0: Rádio Čas, sport.
1: Jakuba Menšíka čeká na Paříž.

0: do 25 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy a teď už pokračuje Dobré ráno Moravo na rádiu Čas.
1: Sponzorem počasí je Zahradní centrum Harazinovi ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovi.cz.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
3: Mám prostě od

0: Čistě teoreticky, když se chytneme názvu písničky, myslím, že boky jako skříň, kdyby člověk pravidelně užíval, tak by mohly být následkem toho, co chutnalo Michalovi. Na Rádiu Čas s přáním krásného rána si dneska povídáme o čem, Lení?
1: Jaké netradiční kombinace jídel máte rádi?
0: Kdysi v dětském věku jsem si namazal vánočku máslem a sýrem. Chutnalo mi to hodně, ale mamka mi to pak skritizovala a smála se, že je to nesmysl, tak od té doby jsem to neskusil. Teď jenom řešíme, jako jestli myslí tvrdého sejra, anebo jestli je taveňák. Jo, protože jo. Když jsme byli děti, tak byli hlavně taveňáky. Jo, a k česnekové pomazánce na jednohubkách mi na ní nedávali banán, jak bylo tady zmíněno, ale kousek mandarinky, dokonalost sama. Ale to jsem viděl.
1: Jo.
0: Já mimochodem v přímém přenosu píše taveňák.
1: Taveňák, jo, tak já, kdyby to byl ten tvrdý sýr, tak mi to nepřijde tak děsivé, ale ten taveňák teda na vánočce.
0: Ještě si pamatuju jedno kombo, nebo někteří se tak dávali, víš, jak je taková ta klasika, ta prasárnička, topinky, někdy se dává k tomu klasický bif, jak jsem říká,
1: Tatarák.
0: No, nicméně já jsem zažil právě i s taveňákem.
1: Aha.
0: No, je to špatné, protože to
1: křupe. Roztečené.
0: No, jo, trošku jo, ale vlastně je to jakoby trošku tvrdší toustík, který se dává, že jo, s nějakým sejrám.
1: No, Honza přidává do banku chleba s paštikou a pomerančem. Mm. No, tak to je taky celkem kombo.
0: No a my jsme měli kuchyňskou, to nebyla hádka, ale jako...
1: Prosím vás.
0: Já to mám za sebou jako několikrát do roka a mi to vyčerpává, já už jsem se jako želi...
1: Ne, ale to je prostě složité. A vy to víte, vy co posloucháte pravidelně Rádio Čas, Dobré ráno Moravo, tak víte, že Ráďa nemá rád šlupičky. Vždycky něco upeču, přinesu, on mi z toho vybere ty šlupičky
0: a
1: nevděčný až na půdu.
0: A velká semínka.
1: A venka velká semínka, jo. A dneska jsem si přinesla ke snídaní jahody, že se dám do kaše, protože jsem koupila včera moc dobré. A říkám, nabídla bych ti jahodu, ale ty určitě nechceš, protože jsou v tom zrníčka. A pokračuj.
0: Já jsem držel nůž, já jsem si zrovna jakoby loupal ke dlubnu a já říkám, tě píchnu, jako, protože já mám za sebou diskuzi několikrát do roka, kdy si lidi myslí, že nedávám ani jahody nebo třeba kivy a podobně.
1: Ano, no.
0: Jo, ale u jahod mě napadlo, ne, tak to, asi tam je definice toho, že to zrníčko musí být jako pro mě neskousnutelné, jo, nebo jo. Takové, které mám pocit, že mi zůstane v těle. Jo. To je to, jo, to není o chuti. Je to o tom OCD, no.
1: Takže já jsem říkala, že potřebuju seznam, která zrnička ano, která ne, které šlupičky ano a které ne.
0: Šlupičky žádné, jsou podobně. Já už v poslední době nezvládám ani párky. Já už kupuju takové ty nejlevnější ty dětské svlíkací, takové jako Eva Riegler by omdlela úplně, kdyby to, protože já nevím, mám pocit, že i to stívko mi tam zůstane nějak v tom těle a podobně.
1: Pomoc!
0: Ano, pomoc, ano. Znáte dobrého terapeuta?
2: Když kohout zakokrhá a budík spustí svůj hit, Radim s Lenkou křičí Dobré ráno, Moravo, na Rádiu Čas.

0: Alex!
1: Já jsem to nestihla, já jsem dožvíkávala kaši.
0: A mi přeskočil hlas. Lenča, radím hity, které milujete, za chvíli třeba čerstvé horoskopy. Máme 12 minut po 7. Lení, prosím tě, zavři oči. Já bych se asi trošku styděl. Zavři oči, jenom mi řekni, jako jestli by to šlo, nebo ne, jo?
1: Dobře.
0: Jo, já zkusím neparodovat, ale stejně to bude znít jako parodovat, takže zkusím, jo? O křehkosti tvé jméno, žena jest. Za krátký měsíc, dřív než zestárly střevíce, v kterých šla za rakví otcovou, v slzích jak nioba a ona, o bože, teď by bylo smutnilo bezcitné zvíře, ona snoubená s mým ujcem, bratrem otce mého, je muž on, ten neroven jak Herukolovi já, a podobně tak dál, co?
1: To bylo dobrý, ale.
0: Oh, bože můj, oh.
1: To bylo hodně dobrý.
0: Mám husinu.
1: Já myslím, že bys mohl taky sestavit na Slezsko-ostravský hrad.
0: No, už trošku naznačujeme, kudy se budeme ubírati v rámci pořád ještě tajného úterý, už tak trošku podtajněného. Aniž bychom ještě říkali tu hlavní pointu, tak mi jenom řekni to, co jsem četl, protože vím, že spousta překladů. Mm-hmm. Tohle byl ten kostrbatější, nebo tohle už je právě ten schůdný? Jak ti to zní? Jako, protože když jsem se na to koukal, tak jsem právě dlouho vybíral, co vůbec budu schopný přečíst. Jo?
1: Spíš mi zněl jako trošku kostrbatější, ale nevím, je to Martin Hilský?
0: Právě, že ne, nemyslím,
1: není,
0: že to bylo,
1: ten druhý.
0: Jiří Josef Jiří Kolář?
1: No, ještě byl Kolár, jeden. Jeden velmi známý překladatel, ale tohle je, ale Martin Hilský to má trošku odlehčenější.
0: Jo, viděl jsem pár představení toho, o čem už tak trošku mluvíme druhou hodinu a viděl jsem to trošku schudnější i pro běžný lidský rod.
1: A kdyby si rádě mohl z fleku zahrát, to bylo fakt dobré. Nebo aspoň vypravěče, nebo tak něco, víš? No.
0: To je úplně jako disciplína, úplně, no.
1: Ale je to krásné.
0: Člověk hrál modro očka, teď tohleto. Tlapky máš hlavně proto, aby si spočítal, že díra, do které lezeš, je dost velká, aby ses tam ušel celý, že jo? Takže tak.
1: Ale to skocou do modro očko, to je legenda, to bylo geniální.
0: Strašně dráždil.
1: No.
0: Já jsem teda hrál Bělovou se Zrzundu. Já jsem Bělovou Zrzundu jak vyšitý, jo. Ale v podání mojí kamarádky, která hrála, tak jako co mě dráždil, protože to byl pan správný. No, strašně otravně správný.
1: Jo, to je pravda. Ale prosím vás, na Kocoura modro očka lístky skutečně nemáme. Máme lístky na něco, co se bude odehrávat o prázdninách v Ostravě.
0: Už víme, že to je divadlo.
1: A překládá ho pan Martin Hilský.
0: Přesně tak, oficiální cestou. No a víc po 8. hodině, jenom ať víte, na co se těšit, protože tajné úterý občas skrývá velké poklady. Radio Čas.

0: Jenom v rychlosti přečtu, co přišlo na WhatsApp Rádia Čas od Evy, pokud se nepletu. Dobré ráno, vtipálkové, za povinnostmi, takhle musím za povinnostmi a stále čekám na avizované povídání Alče a Čalamáda.
1: Jo.
0: Ahoj, právě dnes mimochodem Eva naznačila, že má narozeniny, takže přejeme hlavně zdravíčko a podobně.
1: Evy, takže gratulujeme. No a díky, protože já jsem to měla připomenout Ráďovi, no, a já zapomněl. Jsem na to úplně zapomněla.
0: Takže za chvíli u horoskopu, tedy Alče a Čalamáda, ještě to stihnu, dokud Ali nevstává.
1: No a my na to zase zapomeneme, nechceš to
0: udělat? Ne, já na to myslím, já na to opravdu myslím, dobře. Protože tak jako zase máš své místo, máš svůj prostor a hlavně chceš něco sdělit světu.
1: Tak myslím si, že nejsem si jistá, jestli překonám Čalamádu, jo, protože je to jenom taková krátká zajímavost. V New Yorku jeden modní dům pořádal modní přehlídku, protože kreativní ředitel Demi měl svoji premiéru a svůj debut. No a na té modní přehlídce zářila modelka, kterou my si pamatujeme z 90. let jako tu jednu z těch výrazných top modelek. A v 60. letech šla přehlídku a Cindy Crawford.
0: O bože, pořád vypadá skvěle.
1: Nádherně, nádherně.
0: Pořád ta slavná piha a podobně.
1: Ano, a vypadá opravdu úžasně, nádherně, krásně, takže jenom tak, že v 60 letech a chodí přehlídky stále.
0: A pořád si je podobná, to je tam nejpodstatnější.
1: Tak jako vyhlazená je, to zase to si budem.
0: Jo,
1: mám, počkej, ti to ukážu tady. Vyhlazená je, ale je nádherná.
0: Aha,
1: Jo. Jako kdybych takhle v 60 vypadala, to bych si teda pískala.
0: Ale úplně mi to připomnělo, pořád si člověk vybavuje tu tvář v tom geniálním videoklipu George Michaela Freedom, pokud jste neviděli, tam hráli vlastně to modelky své doby, jako ty nejslavnější a pořád je to ona, no.
1: Tak no to byly vlastně, že jo, Cindy Crawford, Claudia Schiffer,
0: Naomi Campbell a Linda, já to říkám česky vždycky, Linda Evangelista, že jo.
1: A jak se to čte, protože já jsem to vždycky slyšela jako Linda Evangelista.
0: Říkají prostě Anglii Linda Evangelista, no, oni budou říkat asi Evangelista, ne?
1: No možná tak. Každopádně Cindy Crawford zpátky na přehlídkovém mole a tleskám. Tak.
0: Tak jo, vždycky.
1: Ale nemá to na Čalamádu, že?
0: Byla to milá zajímavost. Čas. Radio Čas.

0: Nebo mám pořád sluchátka, jestli můžeš udělat takový ten úvod.
1: Pohodové ráno, Rádio Čas, dobré ráno Moravo, radím Lenka. Aktuální čas 7.23 a úterý 2. června, to je datum. A mezi tím Ráďa dochroupe svoji kedlubnu.
0: Mm-hmm. Zpracovat kedlubnu je rozhodně asi těžší, než zpracovat jahodu ve svých ústech těsně před vstupem, takže hotovo, díky moc za pomoc.
1: My se tady tak ráno cpeme, protože my nestíháme jindy snídani, takže si to tak dáváme a dopřáváme s vámi.
0: No. 7 hodin 24 minut, připraveny jsou horoskopy, protože se vás dneska ptáme, klidně řekni, Leni.
1: Jaké zvláštní kombinace jídel vám chutnají? Co vám, jako, co je to, co nikdo moc nemusí a vy to úplně baštíte?
0: Tak se mi vybavila zkušenost z mého dětství nebo dospívání, kde nás navštívila teta Eliška a máma ji pohostila, protože dělali tehdy řízky, brambora. Eliška říká, jo, dám si, a mamka, mám tady domácí čelamádu k tomu. Tak jí dala do misky domácí čelamádu, teta to bez řečí snědla, odjela. A máma zjistila, a byla taková jako rozpačitá, nebo potom už méně mluvila teta, jo, ale všechno jako bez řečí a podobně. No a máma se potom hrabala jako ve spíšce a nejenom jako zakřičela a okamžitě volala Elišce, říká, Eliško, proč jsi mi to neřekla? A Eliška říká, no, mi se to zdálo trošku slané a podobně a potom jsem hodně pila a podobně. Jenomže já nevím vlastně, jestli ty mladá generace ještě budeš vědět, o co jde. Máma totiž jenom špatně sáhla do spíšky a místo domácí čelamády vytáhla halalí.
1: To nevím, co je.
0: Když se halalí, to je silně solená směs zeleniny, základ pod svíčkovou.
1: Jo.
0: Jo, a podobně, jestli jste někdy vyzkoušeli a podobně.
1: Jo.
0: Teta nehla ani brvou, pravděpodobně si něco myslela jakoby o kuchařských schopnostech mámy nebo to, připravit to a potom, no tak jasně, jako, to byla jako nakládaná sůl. To, znáte halalí, prosím vás, takže tak, no.
1: Wow. Mm. No ale tak jako to se stane, že jo?
0: No stane, bylo to roztomilé, a mi se líbí, jakože ani nemekla, no.
1: No tak to bylo, že jo, jak když přátelé, když Rachel pekla dort, že? Puding dobrý, maso dobrý, hrášek dobrý.
0: No. Já jsem pořád přesvědčený, jakože to musí být výborné. No. Ten trafl a la Rachel.
1: Jo, my jsme ho chtěli i upéct dokonce, no.
0: No, tak on se vlastně nepeče, že? On se skládá.
1: On se skládá, no. Musíš mít trhané hovězí.
0: Když ona vlastně ho, ano, měla tam vařenou složku, ale čistě neplánovaně, no.
1: No.
0: Takže prosím vás, pište, nahrávejte, vzpomínejte a my se jdeme bavit jednak s čerstvými horoskopy, no a za chvíli už taky ve víš, nevíš, datem 2.6., které dneska připravuje Lenča.
1: Ano.
2: Radio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Úterní postavení nebeských těles nás bude ku podivu zpočátku ponoukat k optimismu. Bohužel objeví se události, jež nás budou vracet ke střízlivosti a nutnosti nestrkat hlavu do písku, ale stavět se k věcem čelem. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani budou mít chuť riskovat. Levy by měli být velmi kreativní a střelci budou testováni z trpělivosti. Býci budou řešit finance. U panen doma to může docela jiskřit a kozorozy by měli mít potřebu utřídit si své plány. Blíženci budou mít vztahy jako na houpačce. Váhy by měly být ve vyjadřování zpomalenější a vážit svá slova a vodnářům se mohou měnit jejich plány s přáteli. Radci mohou pociťovat únavu. Štíři budou sázet na osvědčené jistoty a ryby může vyčerpávat tlak šéfu na výkon. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
2: Něco se chystá. Něco, co se otevře jen těm, kteří se odváží. Skřítek Rádia Čas už brzy odemkne svůj tajemný box. Co v něm je? Peníze? Nebo něco úplně jiného? Stačí jeden telefonát a všechno můžeš získat. Nebo taky všechno ztratit. Už brzy v programu Rádia Čas. www.časradio.cz. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Hity, které milujete.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
9: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
10: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nadýchané croissanty 7 Days kakao 4x50 gramů již za 34,90. Výběrovou šunku Bohemia Bivoy 100 gramů za výtečných 19,90. Nový Top Topic Mango půl litru za 22,90. Nebo Nealko pivo Birgo různé ovocné druhy půl litru plech za 18,90. Či ovocné energy drinky Guarana různé příchutě půl litru plech za 28,90. A navíc kupte dva kusy libovolné kombinace Birga či Guarany a vyhrajte 13-palcový MacBook Air nebo pevný cestovní kufr Guarana. Více na mojehruska.cz.
11: Moravskoslezská nemocnice Krnov hledá biomedicínského inženýra. Nabízí skvělé platové podmínky, spoustu benefitů, práci v přátelském kolektivu a podporu profesního rozvoje. Více najdete v sekci kariéra na webu nemocnicekrnov.cz.
12: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
13: Obědovka Rádia Čas.
12: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
13: Když posloucháš, máš vyhráno.
12: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Pozdravení všem posluchačům Rádia Čas, ale konec konců i k nám do studia. Pozdravení milé kolegyni Kristýnce Kubánkové, ahoj.
1: Ahoj, dobré ránko.
0: Krásné ráno. Druhé červnové ráno i tobě, ahoj.
2: Kristýn, nějaká chuťová kombinace, nějaké kombo potravin, které třeba není úplně běžné, ale to by moc chutná. Měli jsme tady třeba řízek s lízko-oříškovou pomazánkou, bramboráky
0: jedna
2: na chlebu.
0: Jedna posluchačka má ráda kombinaci teď čerstvých jahod, nivy a zakysané smetany, no. Například.
1: Aha, i tak já jsem
0: Já jsem hlasil, že bych vyzkoušel, psala posluchačka, lenže se divila, čerstvý bramborový placek s jablíčkovou přesní dávkou. Mm. To myslím, že musí být výborné.
1: To by nemuselo být špatné,
0: Já si myslím, že to bude geniální.
1: Ale já asi jako nic nemám. Jsem jako v tomhle, vy něco jíte jako speciálního?
2: No, já maximálně slané preclíky v čokoládě. To je tak jako vrchol mého tady zkoušení.
0: To jsou ňuninky, a podobně, A tak jako řekli jsme tu už pár zvěrstev, a podobně.
2: Takže nemáš žádné zvěrstvo,
1: asi,
2: na kterém ujíždíš?
1: Asi ne. Já mám, měla jsem ráda takový ten toustík s marmeládou a oříškovým máslem, tomu si nějak říká, ne?
0: Myslíš ten klasický americký toast?
1: Jo, tak to vím, že u nás se to jako moc nevidí, ale
0: kombo,
1: to jako není zase úplně nic wow. Hmm.
0: Elvis Presley to ještě šperkoval, mám pocit, že tam dával ještě banán a celé se to ještě celé osmažilo, A kvůli tomu dokonce i speciálním jetem někam jezdil do jiného státu, aby se to dával. No nic, tak jsme se zapovídali. A kdo se dneska ptá?
2: Já.
0: Dobře, jdeme na věc.
3: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: Dnešní den je v některých zemích taky dnem lásky k zubařům. Ha. Tak mě by zajímalo, kolik má obvykle dospělý člověk zubů.
0: 32.
1: Ano. Mhm.
2: V roce 1898 padl první návrh na pražské metro a podal ho městské radě obchodník Ladislav Roth. V Evropě v té době mělo metro jenom Londýn a Budapešť. Jo. Jak vlastně vypadalo úplně první metro? Co tam jezdilo pod tou zemí?
0: Nad tím jsem teda přiznám se vždycky uvažoval, takže teď se dozvím něco nového.
2: Zkuste
0: tipnout. Jsem si říkal, že to nemohlo být metro, že?
2: No.
0: Tak něco jako kočáry nebo tram, něco předchozí, předchůdce tramvají nebo...
2: Povoz tam to nebyl.
0: No. Ne?
2: No.
0: Kočár?
2: Mě to taky překvapilo.
0: Kočárné? Asi ne.
2: Ne.
0: Tak
1: se necháme podat.
0: No ano, nevíme.
2: Byly to normálně parní lokomotivy, tam jezdily mé vláčky a nebylo možné to v podstatě odvětrat, tak proto potom, jak přišla elektrifikace, tak přišla elektřina, že jo, protože bez toho by to nešlo. No, ale taky pro mě velké překvapení, jsem si říkala, jak to dělali. Proč se metro jmenuje metro? Mám možnosti.
0: Zkus.
2: Tak za A je to náhodné slovo, které používal jeden z tvůrců nebo vynálezců metra. Za B podle londýnské společnosti Metropolitan Railway. A nebo za C v hovorové angličtině slovo metro označuje podzemí.
1: Jako mně se líbí B.
0: Pokud bys vymyslela B, tak jsi stejně geniální, takže my jsme pro B prostě, ano, kdyby to...
2: Je to pravda. Podzemím to nemá nic společného, jenom ta společnost první se tak jmenovala, a proto zůstalo název metro. V roce 1857 James Gibbs z Virginie patentuje šicí stroj s jednou nití a řetízkovým stehem. Celý svět si ale se šicím strojem bude spojovat jiné jméno. Kdo ho proslavil a zdokonalil?
0: Oni se tak ty šicí stroje jmenují.
2: Ano,
0: že?
2: Ano.
0: To tam je dokonce i to písmo si vybavuju.
1: Já vidím jako ten nápisek,
0: že? Jo,
1: ale nevím, co tam je napsáno.
0: A řekni nám první písmeno, to možná cinkne.
2: S.
0: Jo. Je to tam, to
2: je to tam, že? Ale bolí to, že?
0: A druhé? Jo, to
1: a
0: nám
1: třetí?
0: Cinkne.
1: A třetí?
0: Ne, zkus druhé.
2: I.
1: No, já to
0: máš
1: tam
0: pravdu,
1: mám,
0: je to tam, ano, je to
1: nemám,
0: ono, je to
1: no.
0: To
1: si.
2: Vidíte to napsané.
0: A třetí?
2: No. Když vám to řeknu.
1: Ne, to nedáme dokupy.
2: Singer.
1: Ano.
0: Yes.
2: A je to opravdu na těch šicích strojích. Čím šicí stroj ještě vstoupil do dějin? Já vám dám možnosti, jo?
0: Jsem se na něm prošel ruku.
2: Aha. Byl to jeden z prvních výrobků, který se prodával na splátky. Byl to první z výrobků, kde se testovací kusy dávaly v omezeném počtu lidem zdarma na vyzkoušení. Za C byl to jeden z prvních strojů, na který byla vytvořena reklama.
0: A který to je rok?
1: To tam nebylo, ne?
2: No, ten patent byl 1857.
0: No, protože reklama už byla třeba na kokolové nápoje, a to bylo nějakých 1880
1: něco. Jako mně se líbí ty splátky, to mě tak jako cinklo hned, že by to mohlo být něco prvního na splátky.
0: Jo. Mm-hmm. Já bych dal ty vzdorečky zdarma, ale dáma má přednost si host, takže splátky.
2: A Kristýnka má pravdu. Aby si mohli dovolit lidé ve všech vrstvách.
0: Tak, opačně by zase bylo peklo.
2: No. Ještě u těch vynálezců chviličku zůstaneme. V roce 1896 Guglielmo Marconi, já doufám, že to čtu správně to křestní jméno, získal patent na svůj nejnovější vynález a bylo to rádio. Tak jenom teďka odhadněte, která z těchto věd o prvním rádiu je pravdivá, která je pravda, jo. Rádio mohl poslouchat vždy jen jeden člověk, mělo jen sluchátka. Za B, rádio mělo jen malý slabý reproduktor, takže kolem stolu musela sedět celá rodina pohromadě. Za C, rádio vynalezl pouze jeden člověk.
1: Když nevíš, dej B. Mně se líbí to Bčko nejvíc.
0: Ne.
2: Ráda jí.
0: Já jí podlubnu a nemám rád typovačky, tak zůstaneme u B.
2: Dobře, je to špatně. První rádia mohl poslouchat vždy jen jeden člověk, měl jen sluchátka.
0: Vlastní výraz, dobře, je to špatně.

0: O, nevím.
1: Nebylo to skvělé?
0: To bylo takové těžké docela.
1: Fakt? Mm-hmm. Když tam nebylo Brno.
2: Já jsem rád, když to nejsem do toho zlého. To mě baví, protože vždycky osočujete mě. Takže já si to užívám. Ať dostane zdupec Lenka. Přesně tak. Ještě víc, ještě víc, ještě víc. Byly samé typovačky.
0: Bylo to hodně o typování.
2: Mám plně radost.
1: Dobře, takový, kdo má zítra?
2: Zase ty. Já mám čtvrtek přece.
1: Tak ve čtvrtek si povíme. Zítra ještě já.
2: Hint se ukáže.
1: Dobré ráno.

0: snídani dobrou chuť, nejenom té hudební, hity, které milujete, Lenča Radim, Rádio Čas. Mimochodem další zpráva, protože dneska řešíme netradiční chuťová komba. Co vám konkrétně chutná, ostatní se diví, kde pak to mám tady. Mám takovou kombinaci guláš a angrešový kompot, angreštový kompot, jo.
1: Ale to by mohlo být dobré.
0: To moc nechápala, ale prý jsem podvyživená, tak mě tu chuť dopřává. Hezký den. Jako jestli chápu dobře, že kompot je vedle, tak to je prostě oběd s kompotem.
1: A já bych to dala klidně i na to.
0: Mimochodem angrešt, jo? To, jak jsme se bavili.
1: Já jsem si udělat seznam. Ach jo. Takže angrešt ne, jahody ano. Kiwi ano, maliny ne.
0: A víš, co ještě ano?
1: No co?
0: Nákupy.
1: Nákupy?
0: Za 500 s rádiem Čas. Každý den třikrát, tento týden prostě časované hodiny u Ventobohemia, to takhle e-shop Ventobohemia.cz, říkám to správně,
1: je to
0: že
1: tak,
0: jo?
1: Ano.
0: Včera jsme čekovali stránky, takže vyberete si, pokud rádi uklízíte, pokud se rádi sprchujete, pokud o ním mráváte miminka. Opečováváte. Nové slovo pro opečovávání a podobně.
1: O ním mráváte miminka.
0: Dobře, fajn.
1: To znělo hodně nebezpečně.
0: Osobní péče, nebo a mýtu a tak dále. Tak stačí jednoduchá otázka v časovém limitu a máte to, že jo?
1: Ano, 7766 12800 dovolejte právě teď a dovolejte se třetí v pořadí.
2: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování

0: SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
3: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
2: Takže tak.
3: Volejte AAA Auto 800 110 800.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Časované hodiny Rádia Čas.
2: Kdo si hraje nezlobí, druhý pokus pro dnešní ráno, už 2. červnové, Lenča Radim a na lince kdopak, dobrý den.
3: Dobrý den, Katka.
2: Katko, zdravíme vás, posloucháte nás dneska už nějakou tu minutku?
3: Ano, poslouchám.
2: Tak přemýšlela jste nad tím, jestli máte taky chutě, nebo nějakou jako zvláštní kombo chutí, u kterých se ostatní diví, že to vůbec dáváte do pusy?
3: Já mám hrozně ráda na chlebu Maggi.
2: No, jsme říkali polévkové koření, jsem zmiňoval, přesně tak, zamáznuto máslem mé dětství a máte takovou jakoby, vlastně ano. Takový jako feeling masa nebo něčeho takového, ano. Že jo?
3: No, jasně. A nebo na sádle jsem dávala vždycky podravku, chleba se sádlem a s podravkou,
2: to jsem slyšel. Miluju. No jasně, no, to protože to krásně dochutí, no, takže jste...
4: Mně se křiví úplně všechno, ale zase proti gustu žádný, když putát.
2: Ne, o tom si dneska povídáme a ceníme upřímnost. No nicméně, zkoušela jste si tak jako třeba od včerejška nějaké ty otázky, všechno byste zatím věděla?
3: No, asi ne.
2: Prosím vás, soustřeďte se hlavně na otázku, ona se to zdá být složitější, než to je. Soustřeďte se na otázku. Mhm.
4: Tak, který měsíc v roce má nejméně dní?
3: Únor, ten má jenom 28 dní.
4: Někdy nemývá 28, někdy má víc.
3: 29, jo, pardon.
2: No, ale ona se ptá, který, takže který?
3: Únor. Únor má nejméně 28 dní.
4: Hujá! My jsme se vás snažili jenom nachytat, samozřejmě je to února, gratulujeme, poukaz na nákupu Vento Bohemia je váš.
3: Děkuji Rádio a děkuji Leničko.
2: Jak trávíte vlastně ráno v práci, protože takhle neslyšíme kolem žádný hluk, jo? Slyšíme jako vás dobře, tak se ptáme.
3: Ano, přesně tak, v práci, no.
2: Všimni si, posluchačka před hodinou, jedu do práce. Aha. Jo a teď Katka celou dobu, ha, ha, ha, takže kde jste? V práci, no.
3: Takže, no, tak ne, důležitý je, že kam chodit, že přesně nesedíme tak. Doma. Tak.
2: A že nám to rychle uteče z rádiem čas, ano. A že budeme nakupovat brzy za 500. Mějte se krásně, nashledanou.
3: Nashledanou a děkuji moc krát.
1: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Časované hodiny Rádia Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Krásné ráno, úterní s datem 2. června, s vámi Rádio Čas a hity, které milujete.
1: Tak čerstvé zprávy jsou připraveny, Kristýnka Kubánková za chvíli. Možná bychom mohli ještě víc otevřít světu, bože můj, to je
0: Mohli arte. Bychom se my ještě více otevřít světu.
1: Tu komůrku nazvanou Tajné úterý, protože jsme naznačovali už od rána, máme z toho velkou radost. Už víme, že jdeme za divadlem.
0: Ano.
1: Do Ostravy. A myslím, že už asi nebude ani tajemství to, že pokud léto, Ostrava, divadlo, tak jsou to Shakespeareovské slavnosti, jenomže...
0: Ty jsi to už propálil.
1: Jenomže tam je spousta jakoby her a titulů. Mm-hmm. Jo, a my jsme, mám pocit, ranním vysíláním, alespoň já jsem byl sveden z cesty i tebou.
0: Ano, protože moje nápověda byla být či nebýt, mm-hmm. to je otázka, což je samozřejmě
1: Hamleta.
0: Hamlet, mm-hmm. ale Hamlet
1: má,
0: to není.
1: Já mám nápovědu.
0: No. je to tvůj život v kostce?
1: Můj milostný život v kostce. Můj milostný život v kostce, alespoň tedy do roku 2026.
0: Promiň, to se nabízelo.
1: Ne, vždyť jsem to chtěl říct, jo, přesně tak. No, takže si rozumíme.
0: Ano, takže si rozumíme.
1: Takže jsi mě napadla, výborně.
0: Takže po 8. hodině Tajné úterý na Rádiu Čas, dobře poslouchejte a budeme hrát od valístky právě do Ostravy.
1: 7.55, kdykoliv i online, cez radio.cz. Dobré ráno, Moravo.
2: Ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Brně na ulici Řípská, kde se stala dopravní nehoda. Nehodu nám hlásí také Olomouc, ulice Hejdukova. I tady buďte opatrní. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Pořízení kratomu bude složitější. České dráhy rozšíří spojení mezi Opavou a Prahou. Brno zavedlo přísnější pravidla vjezdu do historického jádra.

0: koupit v licencovaných obchodech až od 21 let, nikoli od 18 jako doteď. Plánuje také zavést na tuto psychoaktivní látku přiměřenou spotřební daň a zvýšit tak daň z přidané hodnoty z 12 na 21%. České dráhy rozšíří přímé spojení mezi Opavou a Prahou. Od června přibudou dva nové spoje. Podrobnosti dodává mluvčí společnosti Vanda Rajnochová.
1: Vlak SC513 pojede z Prahy hlavního nádraží v 16.30. V opačném směru pojede nově vlak SC518 Opavan, a to od 5. června každý pátek dopoledne z Opavy východ v 10.53. České dráhy během letních měsíců vyhodnotí efektivitu provozu, obsazenost nových spojů a následně rozhodnou o jejich případném dalším provozu po skončení letní sezóny.
0: Brno zavedlo přísnější pravidla vyjezdu do historického jádra. Doteď tam smělo zhruba 10 000 aut. Úředníci ale počet povolenek výrazně omezili. Chtějí tak sklidnit dopravu na nejrušnější pěší zóně ve městě. Ta zahrnuje kromě trasy od Masarykovy ulice na náměstí Svobody i některé okolní pěší třídy. Rádio Čas. Sport.

0: Páté místo v hlasování členů Českého svazu biatlonu obsadil Michal Krčmář. Třetí skončil Vítězslav Hornik. Dnešní den bude převážně polojasný až oblačný a teploty se budou pohybovat od 22 do 25 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.
1: Sponzorem počasí je Zahradní centrum Harazinovi ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovi.cz.

0: milujete. 8 hodin Lenča Radim, hity, které milujete. A v podstatě písnička, která byla asi nejroztomilejší hudební, nechci říkat vir, ale v podstatě taková taká nákaza. Slyšela jsi o jednom speciálním odkazu, který se tak jako šířil mezi lidmi, ne, někdy v mailu, někdy na sociálních sítích a člověk nevěděl, jako co se děje, rozklikl to a dostal se přímo na videoklip k této písničce z 80. let a díky tomu jí stoupla sledovanost, dneska už skoro miliardová.
1: To vůbec nevím.
0: Baví mě dodnes, nevíš?
1: A
0: fakt
1: to
0: ne?
1: Bylo? Ne.
0: Rick Astley, no, tak jeden čas a díky tomu mu to pomohlo dokonce jako oživit zpátky, wow, jako refreshovat kariéru.
1: No, tak
0: tam je baví, tam je baví. Tak jo, užívejte čas, jsi taková, já vím, kam chceš jít, tak upaluj. No šup,
1: no, mě se chce,
0: já vím,
1: už,
0: no běž.

0: Já mám pocit, jako kdyby to byla rána, tak už stejně mokvá a teče z ní krev a hnis a podobně, jakože bylo dobré to celé vyčistit. Co?
1: Cože? Počkej, já jsem se úplně ztratila, o čem takhle, je řeč?
0: Na začátku naší směny bylo tajné úterý, v podstatě taková jenom nějaká bulka.
1: Ano.
0: A my jsme do toho tak nějak jako řízli, ale bohužel jako nezdravým nožem, tak tady jako vyteklo cosi tam, cosi. A teď už je to takové mokvavé a musí se to vlastně zadrenovat. Aha. Prostě odtajnit tajné úterý. Takže jo, tak. O spoustě takových jakoby ušmudlaných nápověd.
1: Já si úplně nejsem jistá, jestli by se mi teď chtělo do tajného úterý volat. A jestli jsme tímto způsobem naše posluchače navnadili,
0: aby
1: hráli o krásnou cenu, protože tohle bylo skutečně teda, to jsem nečekala takové antré. To jsem teda skutečně nečekala.
0: Ale zaujalo, ne?
1: Já si to budu pamatovat ještě hodně, hodně dlouho.
0: Tak jo, tak... Z toho, co jsme si pamatovali, v Ostravě klasika, teď už víme, že Shakespeareovské slavnosti... Nic jste neslyšel.
1: Ne, začneme znova?
0: Fajn, tak za chvíli.

0: Hity, které milujete, a hity nejenom hudební, občas filmové, které probíráme, ale taky prkna, která znamenají svět. A i po těch mnoha a mnoha letech, kdy mnozí předpovídali, podobně jako kdysi z CDčky a podobně, že divadlo prostě už jako tak jako zapadá prachem, tak pořád je tady. Mi se hodně líbí citát, že nejlepší divadlo je takové, kde divák chce vstát a hrát spolu s herci.
1: Ano.
0: Jo. A myslíme si s Lenčou, že v rámci Tajného úterý vám takový zážitek zprostředkujeme.
1: Shakespeareovské slavnosti. Už jsme to tak trošku naprášili, v tom minulém vstupu se nám to úplně nepodařilo sdělit celá ta informace, ale máme tady dva lístky na komedii Marná lásky snaha na 20. července na Slezsko-Ostravském hradě, kde právě probíhají Shakespeareovské slavnosti a vy tam u toho můžete být.
0: Tak jenom připomínáme, není to tento měsíc, je to příští prázdninový 20. července v Ostravě, Slezsko-Ostravský hrad. Vy, až se nám dovoláte jako pátý nebo pátá v pořadí na linku 77 66 12 800, nám rozhodně řeknete, o co hrajete, protože chceme vědět, že o to máte velký zájem. No a taky nám ano?
1: No, vymyslel jsi něco?
0: Mě třeba zajímá, na jakém divadle byli naposledy, protože jako jestli někdo o to hraje, tak rozhodně by měl být divadelní fanoušek. No.
1: Tak jo, to je
0: hezké. A ty
1: jsi
0: chtěla co?
1: Já jsem chtěla ještě dvě hry o Shakespeara vyjmenovat.
0: Jo, takhle. Ale to už je takové to, že člověk by si právě třeba googlil a nemusí být fanoušek a chce jenom vyhrát.
1: Takže naposledy v divadle je mnohem lepší, takže prosím vás, řeknete nám i na čem jste byli naposledy v divadle.
0: 77 66 12 800, volejte právě
1: teď.

0: Tajné úterý Rádia Čas.
1: Madonna vlastně také hrála divadelní roli, že hrála Evitu v muzikálu.
2: No jasně, protože nejdřív byl muzikál a potom filmové verze. To je dobré antré.
1: To je jenom takové malé antré, malinkatá nápověda pro toho, kdo se nám právě dovolal. Krásné ráno.
3: Krásné ráno.
1: Kdo tam?
3: Ahoj, tady Lenka.
2: Takže dvě Lenči a jeden Radim. Nicméně jedna bude vlastně takhle. Proč voláte Leni a teď už je to na vás? Teď už mluvte jenom vy?
3: Volám, abych získala lístek na šekspírovské slavnosti Marná láska snahy, nebo tak nějak se to jmenuje?
2: Marná lásky snaha, přesně tak.
3: Marná láska snaha,
2: to už ano. Prozradíme, že to bude 20. července na Slezsko-Ostravském hradě, ale ještě jsme chtěli něco dodat.
3: Nad čem jsem byla naposled? Já chodím do divadla celkem pravidelně a teď jsem byla třeba na Cena za něžnost. Tam hrála Stašová a Etzler, a nebo Slepice na zádech a tam hrála Wilhelmova a Dick.
1: Jo, a to jsou samé pražské produkce, tak co ta Ostrava?
3: Oni to hráli v Ostravě.
2: Mají ty zájezdy a podobně.
1: Já vím. Ale jestli máte třeba i nějaký tip do Ostravy, co se vám líbilo tady někde v ostravském divadle?
3: Tady v Ostravě teď mi zrovna nic nenapadá.
2: Já se zeptám takhle a upřímně, že máte radši taková ta představení a přijdou herci z Prahy, abyste se dobře zabavila.
3: Je to trošku možná pravda.
1: Leni, to mám pro vás dobrou zprávu, protože zrovna v představení Marná lásky snaha na Slezsko-Ostravském hradě budete vidět třeba Petra Čtvrtníčka nebo Aničku Prášilovou Fialovou a Lucku Polišenskou, takže to bude vlastně jako úplně vaše sestava.
3: Jo, přesně, perfektní.
2: Teď to nejpodstatnější, protože všechno jste splnila, máte, gratulujeme, aby vyšlo počasí, protože to jediné tam neovlivníme, ale zažil jsem jedno deštivé představení.
3: Už jsem tam taky byla v dešti, ale musím říct, že se krásně postarají, i pláštěnky rozdají.
2: Ano. Mimochodem byl jsem tehdy na bouři, takže to se tak krásně spojilo, ale je to nádherný zážitek.
1: Tady se opravdu hraje za každého počasí, moc si to užijte, dva lístky jsou vaše. Koho vezmete?
3: Asi může.
2: Bobek ještě neví, že? Tak přejeme vám poklidný den, gratulace velká a užijte si to.
3: Děkuju moc, mějte se krásně, nashledanou.
2: A připomínáme podobné radosti hudební už brzy v rámci Megaléta, které klepe na dveře.
0: Tajné úterý Rádia Čas. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot. Stavebniny DEK přináší mega akci. Půjčovna stavebnin DEK

0: hrát zdarma. Více na dek.cz.
1: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od AutoESA.
2: AutoESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
1: AutoESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
5: Vystoupí Lucie Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal, herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
4: Vstupenky na ticketportal.cz.
6: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ.
7: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
8: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
9: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
8: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
10: Radim Alenka. Radim Alenka. Dvojice, se kterou zvládneš každé ráno s úsměvem. Dobré ráno.

0: Skvělá muzika, dobrá nálada, k tomu dobré jídlo, i když občas jako trošku diskutabilní, protože dneska se vás s Lenčou ptáme, jaká máte chuťová komba. Taková netradiční chuťová komba, co by ostatní nejedli. Třeba Market píše, mojí největší deřestí byl ještě 2 roky zpátky kečup, a to doslova téměř ke každému jídlu, i když se to nehodilo. Teď kečup téměř nejím a rádi dokonale chápu tvůj angrešt a maliny. Já nepozřu kvůli zrníčkám ani ostružiny a hroznové víno, no to je přesně ono.
1: Tak to já to přesně, chápu, ale ty máš nějaká zrnička, která ano, a nějaká, která ne.
0: Markétko, rozumíme si, že vůbec nevnímáme nějaké pecičky nebo jako semínka v jahodách nebo kivy. To nejsou. To prostě takové ty, které ti ruší to kousnutí a máš pocit, že ti uvíznou v břiše.
1: Já to chápu, ale já nechápu to, že potom ty tady držíš takhle těma prstíkama, mi tady držíš tu šlupičku z toho jablíčka. Kdy to má stejnou velikost, jak ta pecička, a nesníš to.
0: Protože to je narušení. Sourazím, když najdu bobkový list v jídle podobně.
1: No to je jedno. No. Hanča na našem Facebooku Rádia Čas píše, já tedy nic takového nemám, ale manžel je divný, miluje špenát s kečupem a zelí se smaženým řízkem.
0: Počkej, špenát s kečupem, jo, to bude dobré. Někdy jsou málo vychucené ty špenáty, tak bych si to dal.
1: Tak si to přisolíš, ne?
0: Kečupem. A to druhé bylo?
1: Zelí se smaženým řízkem.
0: Tak to je v podstatě vepřové, akorát trošku křupavější. Jo. Co si budem, no. Já někdy vydávám, nevím, jestli to je na Slovensku, teď nechci kecat, že se řízek dává k rýži.
1: No.
0: Jo, což bych teda nechápu.
1: No, mě tady hodně zaujala taky Renča, která napsala, že jí rýže s tatarkou.
0: Diskutabilní. Hele, pro některé je šilné chuťové kombo, co zbožňuju já, jo, což je rýžový nákep anebo nudle s mákem, jo, takže.
1: Ano.
0: Takže tak, prosím vás, pište, dáme si třetí várku horoskopu a za chvíli se podíváme na novinky v tom českém hudebním světě, protože díky bohu je jich víc než dost.
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Úterní postavení nebeských těles nás bude ku podivu zpočátku ponoukat k optimismu. Bohužel objeví se události, jež nás budou vracet ke střízlivosti a nutnosti nestrkat hlavu do písku, ale stavět se k věcem čelem. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani budou mít chuť riskovat. Levy by měli být velmi kreativní a střelci budou testováni z trpělivosti. Býci budou řešit finance. U panen doma to může docela jiskřit a kozorozy by měli mít potřebu utřídit si své plány. Blíženci budou mít vztahy jako na houpačce. Váhy by měly být ve vyjadřování zpomalenější a vážit svá slova a vodnářům se mohou měnit jejich plány s přáteli. Radci mohou pociťovat únavu. Štíři budou sázet na osvědčené jistoty a ryby může vyčerpávat tlak šéfu na výkon. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Bylo 8:30, probouzíte se s Lenčou a Radimem a teď mi vlastně docvaklo, protože v průběhu těchto dní zmiňujeme taky naše basketbalové parťáky, že vlastně v rámci boje o bronz, v rámci Maxa NBL playoff, hraješ ty proti mně.
1: Ano.
0: Protože Brno proti Opavě, naše jako rodná města v Rodně, včera to bylo těsné v Brně 99-97, říkám
1: ano,
0: to správně.
1: Ano, ano, ano, to Brno vyhrálo.
0: Jo, jo, jo.
1: Brno!
0: Takže teď doma v Opavě, vlastně pozítří, kdybyste chtěli přijít zafandit, tak Opavská víceučová hala od 18 hodin, jako vždycky, přijďte podpořit Žluté peklo, opět Brno versus Opava. No jak říkáme, sportu zdar, basketu zvlášť.
1: Ale my samozřejmě fandíme Opavě.
0: Hele, fandíme prostě.
1: To já jsem
0: prostě,
1: si jen tak jako
0: fandíme velkým basketbalovým zážitkům, asi
1: tak,
0: takhle.
1: Jo, je to no. Tak. Mhm.
0: Takže posíláme dál stejně jako skvělou muziku. Teď tady máme písničku, která takhle, ty máš pocit, že bude políčeno na hit?
1: Já si myslím, že ano, je to taková velmi pěkná, melancholická věc. No napřed pust je a pak řeknu, co to je. Mhm.
2: Protože se dvou zim se stalo 8 let a já to každý kou.

0: jestli pak to není vyznání partnerovi životnímu?
1: Tak trošku, je to Kateřina Marie Tichá a její kapela Benjis a nový hit z připravovaného alba Byt 66.
0: No.
1: A je to vlastně love song jejímu prvnímu pražskému bytu, kde prožila ty nejzásadnější okamžiky svého života.
0: Takže to je pro byt, ne pro
1: to
0: partnera.
1: Je pro byt,
0: jo, byt 66 tak se jmenuje, ale já jsem právě myslel, no protože je to točeno, jakoby kamerou toho partnera, tak že to...
1: No, první pražský byt, no.
0: Mm-hmm.
1: No. Takže tak, takže nová píseň od Kateřiny Marie Tiché.
0: Pražský byt.
1: No, to bych se taky dala říct. No.
0: To jsi neměla nám takhle zprostředkovávat. Mimochodem, o Kateřině myslím ještě hodně uslyšíme a doufám, je tak jako výhledově, já si říkám, že ona by byla skvělý kandidát pro naše megáče pro příští roky.
1: Jo, jo, je úžasná. Jinak taky v příštím roce vydává to nové album, jak už jsem říkala, a mělo by právě vyjít v polovině roku 2027.
0: Všechno má svůj čas, teď si užijte pohodu 2. červnového dne a nezapomeňte všem Jarmilům.
1: Ano.
0: Kluci jsou to, že jo?
1: Kluci.
0: Jarmilům, hezký svátek.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Pohodové ráno úterní s datem 2. června s vámi Rádio Čas a hity, které milujete. No a taky budeme soutěžit. Máme tady ještě poslední poukáz v hodnotě 500 korun do e-shopu Vento Bohemia.
1: Jenom připomínáme poslední pro tento den, protože hrajeme až do pátku časované hodiny. Za 500 si můžete nakoupit. A teď to je jedno, jestli někdo nějaké sladkosti, někdo produkty osobní péče, to je Nýbou a Mýtu, ale tak jako pořádný úklid, vypraci a tak dál, to jsou přípravky Dr. House, že jo? Říkám
0: je to tak, je to tak. Všechno to najdete na webu e-shop.ventobohemia.cz. Vaším úkolem je se dovolat tentokrát pátí v pořadí na telefonní číslo 776612800. No a pak už vás čeká jenom jednoduchá otázka v časovém limitu a když je správně zodpovíte, tak poukaz může být váš.
1: Volejte právě teď.

0: Rádia Čas.
1: Dobře, tak uděláme to, jak jsme se bavili. Lenča, Radim, pátý nebo pátá v pořadí, kdo volá? Dobré ráno.
2: Dobré ráno, u telefonu Zuzka.
1: Zuzanko, my už jsme skoro všechno řekli a nechci říct, že čas nás tlačí, tak jenom jsme se tak s Lenčou bavili, máme na výběr spousty otázek, my nebudeme říkat to konkrétně, ale jako chtěla byste spíš, a teď já nevím, jako to je fyzika, anebo spíš jako zeměpis, ale pozor, jsou jednoduché, ale tak jako, anebo dějin,

0: Švara, ona ještě řekla ne, ale poslední jste bohužel řekla nula, jo, jako tam, jako... A co jsme říkali, Lení, jako ty se smála tomu, že to je jednoduchá otázka a podobně, no?
1: Ale to je prostě ten časový limit, já mám pocit, že v časovém limitu není žádná jednoduchá otázka a hlavně ty to na člověka tak vybafneš, jo.
0: Jo, počkejte, pardon, dobře, takže, jo, tak jinak. Zuzanko, prosím vás. Při kolika stupních Celsia mrzne voda, jo? Takhle jsi to chtěla?
1: Ano,
0: jo?
1: To by bylo mnohem víc v klidu,
0: a
1: že,
0: Zuzi? A ty to takhle říkáš? Jo, mimochodem, že ty vyhrála jste, jo? Ale to... Nula a bod varu znáte? Kolik je stupňů?
2: Bod varu, no, tak asi 100 stupňů, nebo
0: asi
2: to říkám zle?
0: Asi jo, přesně. Jasně, tak, ano. Jasně. Nula a 100.
1: Ale víš, jak už je Zuzanka v klidu, hned to jde pěkně, že jo?
0: Přemýšlela.
2: No, je to tak, takže člověku se honí spoustu věcí a neví, jestli to je správné, tak rychle, no.
1: Jasně, jasně. No každopádně výhra je vaše, moc gratulujeme.
2: Děkuji
1: už
2: moc.
1: Užijte si dnešní den a mějte se krásně, naslyšenou.
2: Vy taky, dobré ráno, naslyšenou.
3: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Časované hodiny Rádia Čas. Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
5: Na snídani tento pátek dorazí Jina Malecová, jednatelka firmy Best HR SRO, vizionářka a provozovatelka aplikace Jinde. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
6: Sponzorem je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
4: Hity, které milujete.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
11: Tak přijeďte do AutoESA.
10: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
11: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
10: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
11: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
12: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
13: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
14: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.

0: Jsme rádi, že každý den s námi žijete přes WhatsApp, Rádia Čas, dokonce vás sem tam i slyšíme. Já doufám, že to bude k tématu, protože tady vidím audio příspěvek od Silvy. Dneska řešíme různá chuťová komba, to, co jede třeba vám a ostatním ne. Takže Silvi, co jste vymyslela?
1: Ahoj, tak já od malička mám ráda bramborové placky s cukrem. Naučila mě to babička, já jsem to dělala svým dětem a taky to můžu. A byla řeč o tatarce, tak to můžu taky ke všemu. Taky k rýži, ke špagetám, ke všemu. Ahoj, Silva.
0: A tom to je, no, zlatí jsou.
2: Silvi, díky. Mě tady zaujalo ještě na Facebooku, Věrka napsala chleb pokapaný octem, anebo manžel si kape polévkové koření na houskový knedlík.
0: No, tak to je vlastně obdoba toho pečiva, jakoby s tím slavným...
2: A
0: M-kem, no.
2: Majky tady píše míchaná vajíčka s kečupem, ale to mi přijde v pohodě, já si taky dávám k vajíčkům kečup.
0: Fakt?
2: Jo.
0: To by třeba nenapadlo mě.
2: Když je taková hotelová snídaně.
0: Takhle, jako ne k míchaným, ale jakoby u smaženého vajíčka, to bych si dal.
2: Jak i k míchaným. Vždycky, když je hotelová snídaně, tak si dávám vajíčka s kečupem.
0: To mi přijde divné třeba. To mi přijde divné. Zasondovali jsme i v ulicích, tak schválně, čeho se ještě dočkáme.
3: Strejda mě naučil jíst čočku s tatarkou.
4: Já jsem pažravka, já třeba zajídám čokoládu chipsama, bo si namáčím chipsy v nutele, takže...
5: Parky s tatarkou a s kečupem. Sushi a tatarka.
6: Hranolky s McFlurry. Jo, a my tady na Pražské jíme hodně svíčkovou s krautsalátem. Což hodně lidí taky nechápe, ale je to takový prostě se svíčkou a se salátem a bramborovým knedlíkem.
7: Placky v troubě s máslem.
8: Asi úplně ne, já jsem takový ten klasik, jako vepřoknedlo, zelo a spol, takže to je takový klasický český jídla.
9: Chipsy a cukrová vata.
0: Jo, to jsem v poslední době zaslechl, jsem to tam ze začátku, hodně se o tom mluvilo, lidi to zkoušeli. Myslím, že asi musí být hodně čerstvé, ale opravdu hranolky s vanilkovou zmrzlinou. Jo, že prý to jako chuťové kombo v puse a podobně. A pak jsem ještě viděl, ale to bychom museli dohledat a já nevím, třeba i natočit, ale já nevím, jestli bych do toho šel, že když spojíš jako dva druhy potravin, tak ti to chutná jako jiné, buď to ovoce nebo zelenina.
2: Aha.
0: A podobně. Ježišmarja, co já jsem tam viděl, no už jsem zapomněl. Rajče s cukrem chutnalo jako...
2: No.
0: Jako nějaké ovoce a tak dál a podobně.
2: Tak to nevím.
0: Někdy jsou to horší komba, jo, ale...
2: Jo. Mm-hmm. No tak uvidíme, klidně se můžeme nechat inspirovat, a co vaše šmakulády. Napište nám
0: krásné slovo.
2: Napište nám to na náš Facebook, anebo taky na WhatsApp na 776612800. Čas. Radio Čas.

0: Hej, to vždycky zní, jak kdyby se otevřely nějaké dveře ústavu. Promiň, ale to by prostě v pop music neprošlo.
1: No já se jim omlouvám. No tak to, jakože jsi, teď jsi to řekla tomu AJovi, ne?
0: Ne, tobě.
1: Ty jsi poznala, kdo byl AJ a kdo já?
0: Ano. Já myslím, že to poznali všichni posluchači, včetně našeho kolegy Aleše Šklubala. Ahoj, Ali, ahoj.
1: Ali, prosím tě, ty jíš jako ty tři hroznová zrnka a podobně, tak já nevím, jestli má cenu se tě
2: teď
1: zeptat.
2: Tady mám k obědu mákově koláč, takže.
1: Ne, ale je nějaké, aspoň třeba z dětství, chuťové kombo, nějaká kombinace jídel, jako, která tobě jela. Hele, pro mě chuťové kombo je to, když někdo jí syrovou cibuli, jo. To naprosto nechápu.
2: Ale to no. Si klidně dám, to mi vůbec nevadí.
0: No, taky mám ráda syrovou cibuli.
2: Ale jestli mám nějaký úlet, já už jsem to tady několikrát říkal, že je to ten placek se švestkama, prostě bramborový a posypat to cukrem,
1: je
2: jo,
1: to
2: takže miluju to. Jo, anebo jo? Klidně třešně a zapít mlíkem, jo, takže mi bylo nějakých, já nevím kolik, 10, 12 se to dalo.
1: Po tom našem posledním vstupu se nám to tady úplně rozjelo, tak jen tak na okraj. U nás mě teta Drahuška v mých školkových letech naučila jíst šáteček s marmeládou a na něm pár koleček šunkového salámu. Dneska mi šlape na 36 let a stále to mám, jo, takže šátečky kupovala ve v pekárně v Novém Jičíně, omlouvám se, v starojické?
0: Nebo
1: v starojičínské možná asi
0: možná,
1: pekárně, jo.
0: Možná.
1: Kousek od nemocnice, mamka má ráda sírové tlusté tyčinky havlín s nutelou, taky moc dobrá mňamka.
0: Taky, no.
2: Hele, já když jsem tady měl a četl jsem, měli jsme to téma těhotenské chutě,
1: no.
2: Tak to byla nutella s kyselou okurkou a podobně, jo. Takže jako já tomu věřím, jako že lidi zbaští úplně všechno.
0: A máš tam spoustu inspirace na různé recepty. Facebook žije, WhatsApp žije, opravdu.
2: Že bys si dal k večeři, jo, a zítra
0: ráno.
2: No,
0: mohl bys něco vyzkoušet a zítra nám říct. No.
1: My tak jako trošku přežíváme s Lenčou, ale budeme se na vás těšit opět zítra od 6, jinak je to Alešovo, takže vám bude moc a moc hezky. Krásný den.
2: Díky.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Divoká příroda a nejvyšší rakouská hora. V Národním parku Vysoké Taury uvidíte jedny z největších evropských vodopádů, Raurický prales a Grossglocknerskou silnici. Letní karta zahrnuje lanovky, koupaliště i centrum Národního parku v Mittersillu. Poznejte nedotčenou přírodu Národního parku Vysoké Taury. Léto v Salzburgu, proto žijeme.

0: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na Sokolské třídě, kde se stala dopravní nehoda. Bouralo se také ve Frenštátě pod Radoštěm v ulici Záhumí a také v Brně hned na dvou místech, ulicích Kšírova a Poříčí. I tady buďte opatrní, my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Elektronické cigarety čeká další omezení. Hlučín má nové chráněné bydlení. V Boskovicích startuje participativní rozpočet. Krásné dopoledne vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. Milovníci sladkých elektronických cigaret se musí připravit na změnu. Od červen

0: 8 lůžek nabídne dospělým lidem s chronickým duševním onemocněním bezpečné a důstojné zázemí, podporu při každodenních činnostech a příležitost postupně se osamostatnit. V chráněném bydlení jsou také nepřetržitě přítomní pracovníci organizace Fontána, aby klientům zajistili bezpečí a potřebnou podporu.
1: Lidé v Boskovicích na Blanensku mohou navrhnout projekty do participativního rozpočtu. Město na zvelebení veřejných míst vyčlenilo 500 000 korun a návrhy je možné posílat elektronicky do konce září. O vítězném projektu pak rozhodne hlasování veřejnosti.
2: Rádio Čas, sport.

0: 2023 s Opavou 3-4 na zápasy. První utkání začne už dnes v 18 hodin. Dnešní den bude polojasný až oblačný a teploty se budou pohybovat od 22 do 25 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.
1: Sponzorem počasí je Zahradní centrum Harazinovi ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovi.cz.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Hezké úterní dopoledne s Rádiem Čas a teď už také s Alešem Šklobalem a dnes to bude dopoledne. Já bych řekl, že to bude, až chutě budou přecházet. Téma je krásně promíchané, máte nějakou kombinaci jídel, kterou ostatní třeba nechápou. Já už jsem to před malou chviličkou říkal, bramborový placek se švestkama pořádně pocukrovaný. Tak ano, teď už ne, ale kdysi jo. Já věřím, že mě v tom nenecháte a že nám to spolu bude šmakovat. Třeba jídlo, které popíšete, ochutnám. No a vsadím se, že i muzika bude chutnat, jsou to i ty, které milujete. A propo, Vánočku se šunkou, už jste ochutnali? Ne? Tak dobře, raději muzika.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Bramborový placek s cukrem, vánočka se šunkou, třešně zapít mlíkem, Nutella třeba úplně na všechno. Ano, je kombinace jídel, kterou my máme třeba rádi, ostatním jenom kroutí hlavou. A tak jsem s tím a píše Martina. Martin napsal, viděl jsem seketinský guláš se smažákem. Krásný den do rádia. Pozor, další vzkaz, tady chutný. Jídlo dětství je pro mě obyčejný chleba ve vajíčku. Miluji. Miloval jsem ho na způsob, který dodržuju dodnes. Namazaný hošticí, kečupem a tatarkou. K tomu hromada zeleniny, prostě slast, krásný rodinný večer, který už se bohužel nevrátí. Ale při tomto jídle se mi všechno vybaví zpátky. Krásný den všem časákům. Děkujeme. Já bych možná ještě zkusil hlasovku, je s námi Eva, taky Evě popřeju dobrou chuť. Evi, tak ta kombinace jídel u vás.
1: Ahoj, tak já jsem schopna sníst jakékoliv kombo, toho já se nebojím. Člověk musí říct, že to vyzkoušel a ne, že prostě ježíš, to je hnusné a přitom jsem to nikdy neměl. Ale jako já, co miluju, tak jsou švestky zatočené ve slanině, pěkně wow, usmažené, úplně taková fajná prasarnička. Ahoj.
0: To je krásné, fajná prasarnička. Já jsem to nikdy neslyšel, ani neviděl, ani neochutnal, ale možná je to takový recept, který tady třeba zkusíme o víkendu, si uděláme švestky na slanině a bude to mňamka. Jinak kombinace jídel, které ostatní nechápou, pro nás mňamka, tak já jsem si teď vzpomněl na svého syna. Ten tatarku třeba ke všem on si dá, třeba na kulec s mákem. Tak to je takový úlet. Ale pište Facebook, WhatsApp, kombinace jídel, kterou ostatní nemusí, ale vy milujete. Tak se přidejte, já přidám hity, které milujete.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. 6 plus 1. Vlákny vystužený, rychle sknoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
6: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ.
7: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
8: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a Přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
9: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
10: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravu, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
9: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
11: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800.
12: Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
13: Rádio Čas.

0: Vždycky mě učili, neboj se, řekni to třeba špatně, ale neboj se to říct. Já teď myslím výuku angličtiny, ano, známe to. Takže jak se naučit konečně pořádně anglicky? Zbavit se těch věčných začátků a chyb, kdy přichází pocit znalosti angličtiny. No a můžeme se naučit pořádně angličtinu, i když jedeme třeba jenom podle školních osnov. Tak nejen tato témata otevřeme s Radkem Provázkem, lektorem angličtiny a jazykovým influencerem, a to v podcastu Energiemi s Evou a Martinem Rigler dneska po 18. hodině na Rádio Čas. Buďte u toho s námi. Za chviličku tip na akce, které určitě budou dobře bavit, no a hrajeme dál hity, které milujete a ty baví 100% taky.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes se můžeme těšit na prostor.

Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Hity, které milujete z Rádia Čas, ať to u vás platí dál. Dneska za okny famózně, teď jsem vystrčil hlavu z okna studia. Já věřím, že to vydrží i přes víkend. Opět se chystá totiž spoustu zajímavých akcí. A tady se určitě budete dobře bavit.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Tahle akce určitě bude stát za to. Rozmarné slavnosti řeky Ostravice. Vyrobte si své plavidlo a pojďte s námi do toho. Každá zúčastněná posádka získá finanční příspěvek ve výši 2000 korun na stavbu svého plavidla a pokud se umístíte na předních místech, můžete vyhrát 10 000, 8 000 a 6 000 korun. No a přihlásit se můžete do pátku, tedy do 5. června. Loni i letos bude mít svou crazy loď, také tým Rádia Čas, moc se na vás těšíme, na všechny parťáky na vodě. Takže v sobotu 13. června se rozjede 10. ročník rozmarných slavností řeky Ostravice a vy se můžete zapojit i přímo do hlavního bodu programu sjezdu netradičních plavidel. No a přihlásit se můžete tedy, jak už jsem říkal, do pátku, do 5. června na rozmarneslavnosti.cz. No a bavit bude i benefiční koncert pro rodiny. Tento pátek od 19 hodin v Kulturním domě Poklad. Jedinečný koncert je beneficí pro Centrum pro rodinu a sociální péči. Ostravskou organizaci, která pečuje o vztahy a rodiny a pomáhá zvládat život se zdravotním postižením. Pokud zajdete, pomůžete dobré věci a budete se dobře bavit. A já mám pro vás hity, které milujete. Tak, hezké dopoledne. S rádiem Čas.

0: bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
1: Partnery akce jsou
2: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
1: Hity, které milujete. Radio Čas. Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk Scandinavian Sleeping and Living.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
6: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý vůz.
5: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
6: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
7: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, váš dopolední parťák, tak naše téma netradiční kombinace jídel Facebook, WhatsApp, to je jasné, tady je doslova naservírováno. Za chviličku ty další mňamky vytáhnu. Od Aleše Škobala, ať Rádio Čas také chutná, i s muzikou, kterou hrajeme, to jsou hity, které milujete, ale teď už jdeme na čerstvé zprávy s Kristýnou Kubánkovou, no a ještě pohled na hodiny bude 10.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Popel a hrách a hry, co se nedají vyhrát.
1: Rádio Čas.

0: Rádio Čas.
1: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici Mitrovická, kde se stala dopravní nehoda. A nehody nám hlásí také Brno, konkrétně z ulic Poříčí, Kšírova a také Francouzská. I tady buďte opatrní, my vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Obědy v českých restauracích zdražují, Bohumín má

0: čerpá. Obědy v českých restauracích zdražují, překročily průměrnou cenu 200 korun. Můžou za to rostoucí ceny potravin, energii i lidské práce. A lidé chodí na jídlo čím dál tím méně. Ubývá i kvalifikované síly, která chce v pohostinství pracovat.
1: Morava aktuálně.
0: Cyklisté jezdící mezi Bohumínem a Ostravou mohou nově využívat pohodlnější trasu. Pod dálničním mostem u Vrbického jezera město nechalo vybudovat propojku. Cestu zkrátí zhruba o kilometr a cyklisté se vyhnou křížení s frekventovanou silnicí. Nemocnice Vyškov má zrekonstruované dětské oddělení. To nabídne moderní zázemí i větší pohodlí hospitalizovaným dětem i jejich doprovodu. Více nám k tomu řekla mluvčí zařízení Šárka Urbánková.
2: Modernizace dětského oddělení však nepřinesla pouze nové pokoje a technické zázemí. Hlavním cílem rekonstrukce bylo vytvořit prostředí, které bude pro děti co nejméně stresující a které podpoří jejich psychickou pohodu během hospitalizace. Nové prostory byly navrženy tak, aby působily bezpečně, klidně a přívětivě pro děti i jejich rodiče.
1: Rádio Čas Sport.
0: České reprezentantky si v úvodní den mistrovství světa v basketbalu 3x3 ve Varšavě připsali porážku a výhru. Nejprve podlehli 8-12 obhájkyním zlata Nizozemkám a poté zdolali 14-12 domácí Polky. Už dnes zahájí své působení na šampionátu také čeští muži. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty se budou pohybovat od 21 do 25 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.
3: Sponzorem počasí je Zahradní centrum Harazinovi ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovi.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
4: Ona je úplně bílá jako nevinnost sama.
5: Ty si to úplně tak hezky jako naznačil, že v Hollywoodu je právě to nejtěžší udržet si tu tvář.
4: No tak jo, to aby tě nespadla, že jo? Vzadu mají tu svorku nebo něco. A...
5: Nám naštěstí nic nepadá mezi 6 a 9. V dobré ráno, Moravo, na Rádio Čas.
1: Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

Řeknu vám, hezky namíchaný je dneska program na Rádiu Čas, už jenom proto, že je plný kombinací jídel, která by třeba jiným nechutnala. Ta jídla ale pro nás jsou opravdovou ňamkou. Ono nejlepší jsou ty těhotenské chutě, kdy se jí, já nevím, třeba okurka, kyselá okurka s nutelou nebo banán s tatarkou a tak dále, tak dále. Co je to u vás? Svět netradičních jídel na našem Facebooku a WhatsAppu. Takže napište, já se těším, případně zařadím na jídelníček. Za chviličku tip na basket do Opavy, hotel Šeškobala, krásně namíchané úterý, samozřejmě i hudebně. Hrajeme hity, které milujete.

0: Rádio Čas, Čas, kam za sportem.
1: Přijďte podpořit skvělý basketbal. Basketbalový klub Opava hraje zápas o třetí místo Maxa NBL. No a další zápas je tento čtvrtek od 18 hodin. Hrát se bude v opavské sportovní hale a na opavskou palubovku zavítá Pumpa Basket Brno. Každý fanda se tady určitě počítá, tenhle zápas bude stát za to. Takže jak jsem říkal, přijďte podpořit Žluté peklo. Zpátky muzika, zpátky hity, které milujete, jsme Rádio Čas.
0: Slyšel jsi někdy skřítka mluvit? Ten náš už si brousí hlas. Skřítek Rádia Čas si pro tebe připravil hru, která začíná jedním telefonátem a končí rozhodnutím, na které jen tak nezapomeneš. Otevřeš nebo půjdeš dál? Vezmeš nebo riskneš? Už brzy ve vysílání Rádia Čas. www.časradio.cz. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz.
7: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
8: Vystoupí Lucie Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
9: Vstupenky na ticketportal.cz.
10: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ. Akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshop. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a přívozu. 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
11: Moravskoslezská nemocnice Krnov hledá biomedicínského inženýra. Nabízí skvělé platové podmínky, spoustu benefitů, práci v přátelském kolektivu a podporu profesního rozvoje. Více najdete v sekci kariéra na webu nemocnicekrnov.cz.
0: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
2: Hity, které milujete.

0: Den co šedí den, po ráno z naší ranní partou skvělé kvízy, a tak si pojďme teď s Radimem, Lenkou a také Kristýnou zakvízovat. Klidně se zapojte a třeba budete lepší než naše ranní parta. Já bych dneska nebyl, to musím přiznat. Za pár minut i netradiční kombinace jídla, to je naše téma, takže opět na to mrkneme, tedy to, co by jiní zavrhli, ale podle vás je to neskutečná mňamka. Tak ale, jak jsem slíbil, pojďme kvízovat.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: Dnešní den je v některých zemích taky dnem lásky k zubařům. Ha. Tak mě by zajímalo, kolik má obvykle dospělý člověk zubů.
3: 32.
4: Ano. Mhm.
2: V roce 1898 padl první návrh na pražské metro a podal ho městské radě obchodník Ladislav Roth. V Evropě v té době mělo metro jenom Londýn a Budapešť. Jak vlastně vypadalo úplně první metro? Co tam jezdilo pod tou zemí?
3: No. Tak něco jako kočáry, nebo no, něco
4: povoz,
3: předchozí, předchůdce tramvají, nebo kočár?
2: Mě to taky překvapilo.
3: Kočárné? Asi ne.
2: Ne.
3: Tak
4: se necháme podat.
3: No ano, nevíme.
2: Byly to normálně parní lokomotivy, tam jezdí mé vláčky. Proč se metro jmenuje metro? Mám možnosti.
3: Zkus.
2: Tak za A je to náhodné slovo, které používal jeden z tvůrců nebo vynálezců metra. Za B podle londýnské společnosti Metropolitan Railway. A nebo za C v hovorové angličtině slovo metro označuje podzemí.
4: Jako, mně se líbí B.
3: Pokud bys vymyslela B, tak jsi stejně geniální, mm-hmm. Takže my jsme pro B prostě, ano, kdyby to...
2: Je to pravda. Dnes slaví narozeniny a to vám napovím, že je to režisér.
5: Závěrečný díl trilogie Cesta domů se to jmenuje.
3: A jo.
5: Točím to 2 roky už, teď to dokončuju.
3: Vorel?
2: Je to tak. No to je všechno, byla to spanilá jízda, jste skvělý.
4: No, nevím.
2: Nebylo to skvělá?
4: To bylo takové těžké docela.
2: Fakt? Mm-hmm. Když tam nebylo Brno.
3: Já jsem rád, když to nejsem do toho zlého, to mě baví.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
6: Dnes se můžeme těšit na prostředí.

které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Rádia Čas se dneska ptáme, i já se ptám na netradiční kombinace jídel. Ano, každý má tu svoji. A kdybyste řekli u té kombinace nabídni si, tak bychom asi ostrouhali. To je úplně jasné. Tohle prostě chutná jenom nám. A tak tady jsou další mňamkózní výzvy. Krásné dopoledne. Zvláštní jídlo, které jsem kdy měla, je krupicová kaše. Pozor, posypaná strouhaným sýrem. Hezký den, Eva. Hevi, miluju krupici, ale do toho bych určitě nešel. Helena, tak to ještě lepší, šáteček s marmeládou a na tom pár koleček šunkového salámu. A co to je oproti Nikous, která píše, můj přítel má rád vánočku pomazanou máslem a na tom kus uzeného. A to je před námi obědovka, přátelé. Tak dobrou chuť, z Rádia Čas.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně.

0: Příjemní eventy.
1: Vyrážíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání.

0: ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: zpět. Když řeknu obědovka, musím dodat vonavá pizza a rovnou do vaší firmy. Za chvilečko volnám a popřeju určitě dobrou chuť. Věřím, že to dopadne. Hotel Aleše Škloubala, hezké dopoledne a teď už nejnovější zprávy Kristýna Kubánková a bude 11.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na snídani tento pátek dorazí Jina Malecová, jednatelka firmy Best HR SRO, vizionářka a provozovatelka aplikace Jinde. Poslouchej po 8 hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Sponzorem je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
5: Hity, které milujete.
6: Radio Čas.
7: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
8: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
7: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
8: Co si vezmu na sebe?
7: Zalando.

0: řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici Mitrovická, kde se stala dopravní nehoda. A nehody nám hlásí také Brno, konkrétně z ulic Poříčí, Kšírova a také Francouzská. I tady buďte opatrní, my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Pořízení kratomu bude složitější. Frýdek Místek bude mít nový sportovní areál. Brno zavedlo přísnější pravidla vjezdu do historie.

0: 20 let, nikoli od 18 jako doteď. Plánuje se zavést také na tuto psychoaktivní látku přiměřenou spotřební daň a zvýší daň z přidané hodnoty z 12 na 21%.
1: Morava aktuálně.
0: Vídeň Místek bude mít nový sportovní areál. Vyroste za stadionem TJ Slezan. Jediná budova nabídne plavecký bazén i krytou ledovou plochu. Říká to mluvčí města Jana Musálková-Jekelová.
2: Přibude bruslení pro veřejnost, dostatečné kapacity pro plavání školáků a díky nové kryté ledové ploše se hala nadechne a bude moct hostit další sportovní, kulturní a společenské akce, tak aby využila svou kapacitu 2500 diváků. Navíc nový sportovní relaxační areál přinese energeticky výhodnou kombinaci chlazení a zahřívání. Teplo vznikající z chlazení ledu bude vyhřívat bazén a naopak.

0: na nejrušnější pěší zóně ve městě. Ta zahrnuje kromě trasy od Masarykovy ulice na náměstí Svobody některé okolní pěší třídy.
1: Rádio Čas, sport.
0: Jakuba Menčíka čeká na pařížské Antuce premiéra ve čtvrtfinále Grand Slamu. Zabojuje tak o postup mezi čtyři nejlepší tenisty Roland Garros v duelu s o rok mladším Fonkes.

0: fungovat od 21 do 25 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.
1: Sponzorem počasí je Zahradní centrum Harazinovi ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovi.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Ona je úplně bílá jako nevinnost sama.
4: Ty si to úplně tak hezky jako naznačil, že v Hollywoodu je právě to nejtěžší udržet si tu tvář.
3: No tak jo, aby tě nespadla, že jo? Vzadu mají tu svorku nebo něco. A...
4: Nám naštěstí nic nepadá mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, na Rádio Čas.
2: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Ty minuty po 11. z rádia Čas budou lehce jehodové a lehce budou vonět pizzou. To by byla kombinace, že jo, pizza s jehodama. Asi bych do toho nešel, ale po pořádku s Evou Rigler, jste s rozumem, to bude o jahodách a v obědovce. Rádia Čas, ano, klasika, nabídnu pizzu. Ono, už dneska, když máme téma netradiční jídla, tak třeba vyzkoušet tu pizzu s jehodama. Myslíte, že už to někdo dělá s hranolkama? Ano, těch kombinací, já nevím, s ananasem, že to už je rarita. Tak těch kombinací je hodně, ale s jahodama, to jsem ještě neslyšel, nevěděl. Ale zase na druhou stranu, muziku tu máme hezky namíchanou. Z Rádia Čas hrajeme hity, které milujete.
1: Rádio Čas.

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
1: Jahody jsou úžasnou potravinou pro náš mozek. Dá se dokonce říct, že jsou to takové inteligentní potraviny. Pomáhají našemu mozku zůstat déle mladý a zásobují ho pořádnou dávkou živin. Každopádně tohle ale není zdaleka všechno, co jahody s naším organismem dokážou. Taky například čistí střeva a játra, pomáhají v boji proti ledvinovým kamenům a dokonce urychlují léčbu rýmy a nachlazení. No a navíc jsou taky skvělým parťákem při hubnutí. Obsahují totiž minimum kalorií a dostatek vlákniny, takže se po nich cítíme déle sytí. No a nás samozřejmě zajímalo, jak jste na tom s jahodami vy.
2: Jahody, to je pro mě symbol začátku léta, takže jahody máme moc rád a nejlépe samozřejmě ty pravé lesní. Ideálně se zakysanou smetanou anebo jako sorbet.
3: Miluju jahody. Miluju je v čerstvé podobě, kompotované, v šampaňském i jako na nuk.
4: Já jsem kdysi dávno někde četl, že nejkrásnější pohled, jaký se vůbec může naskytnout na světě, je když krásná žena jí jahodu. Já teda nejsem úplně krásná žena, ale jahody miluju. Na všechny způsoby ovšem pozor, musí být domácí.
1: No tak něco na tom asi bude, protože jahody taky zvyšují chuť na milostné skotačení. Takže kromě toho, že nám do těla dodají vitamin C, draslík, zinek a mangan, tak taky fungují jako účinné afrodiziakum.
0: Tak teď už to víte.

0: ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
3: To se ještě domluvíme.
4: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
0: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
4: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
0: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
5: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
6: Moravskoslezská nemocnice Krnov hledá biomedicínského inženýra. Nabízí skvělé platové podmínky, spoustu benefitů, práci v přátelském kolektivu a podporu profesního rozvoje. Více najdete v sekci kariéra na webu nemocnicekrnov.cz.
7: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Pojďte se bavit.
1: Tahle akce určitě bude stát za to rozmarné slavnosti řeky Ostravice. Vyrobte si své plavidlo a pojďte s námi do toho. Každá zúčastněná posádka získá finanční příspěvek ve výši 2000 korun na stavbu svého plavidla a pokud se umístíte na předních místech, můžete vyhrát 10 000, 8 000 a 6 000 korun. No a přihlásit se můžete do pátku, tedy do 5. června. Loni i letos bude mít svou crazy loď také tým Rádia Čas. Moc se na vás těšíme, na všechny parťáky na vodě. Takže v sobotu 13. června se rozjede 10. ročník rozmarných slavností řeky Ostravice a vy se můžete zapojit i přímo do hlavního bodu programu sjezdu netradičních plavidel. No a přihlásit se můžete tedy, jak už jsem říkal, do pátku, do 5. června na rozmarneslavnosti.cz. No a bavit bude i benefiční koncert pro rodiny. Tento pátek od 19 hodin v Kulturním domě Poklad. Jedinečný koncert je beneficí pro Centrum pro rodinu a sociální péči. Ostravskou organizaci, která pečuje o vztahy a rodiny a pomáhá zvládat život se zdravotním postižením. Pokud zajdete, pomůžete dobré věci a budete se dobře bavit. A já mám pro vás hity, které milujete. Tak hezké dopoledne s Rádiem Čas.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes se můžeme těšit na pro

0: Čas.
1: I když dneska naše téma netradiční kombinace jídel, tak v obědovce zůstanu při starém, bude to klasika, budu posílat poukaz na pizzu do vaší firmy na telefonu a věřím, že bude Kamila a na ní bude tedy samozřejmě, aby to všechno proběhlo, dokázat, že poslouchá Rádio Čas a hlavně, aby tedy vzala telefon a abychom se dovolali do určité firmy, no a samozřejmě rádi obědy předali. Takže já to jdu zkusit, obědy blízko, tahle voňavá cesta se samozřejmě jmenuje obědovka Rádia Čas. Tak a teď už telefon 775 a ještě 771. Ne, obsazeno. Tak já to zkusím ještě jednou, aby to bylo spravedlivé, aby někdo na druhé straně nepřišel zkrátka, takže halo, halo, Kamilo, voláme do vaší firmy, jestli nás posloucháte, máte registraci vaší firmy, tak určitě teď přerušit telefon a raději tu obědovku Rádia Čas. Takže ještě jednou a naposledy 7 7 6 5 6 3 7 7 6 5 6 3 7 1 1. Takže ještě jednou. A nic. Ale jo, chytlo se to, tak já věřím, že to dopadne, teď už je to na dobré cestě, teď už mám takový pocit, že doručíme obědy z Rádia Čas. I dnes půjde o voňavou pizzu, i dneska obědovka Rádia Čas, registrace firmy a byla by škoda, kdyby Kamila na druhé straně telefon nevzala. Byla by to škoda. Rádio Čas, obědovka, Kamilo, halo, neseme pizzu. ne. Tak ještě to jednou nechám zazvonit a bohužel dneska to nedopadne. Ne. Tak ne, Kamila asi hodně práce nebo nemůže vzít telefon a i tak to dopadne, stále platí, že svou firmu můžete registrovat přes naše webovky do obědovky Rádia Čas a třeba už zítra vylosujeme vaší firmu a budu volat vám. Ale každopádně to chce mít, když už máte registraci, vždycky mobil na zvonění. Poté zhruba 11:30 vždycky volám do vaší firmy a rád doručím obědovku. Dneska to nedopadlo a je to škoda. Tak jo, i to se stane. Takže jedeme dál, teď budu doručovat alespoň hity, které milujete. Ať si to krásně vyladíme, jsme Rádio Čas.
0: Obědovka Rádia Čas. Rádio Čas tě zve na Contact Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Matchmatch, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Contact Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.contactfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz

Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Hity, které milujete.

0: Tak já jsem teďka koukal na sáče, který Mike si tady vzal sebou do studia, jestli tam je nějaké netradiční jídlo, kterém si dneska povídáme, nebo je to naše téma. Ne, jsou tam dva rohlíky nebo croissanty.
1: Croissanty, ano.
0: No, a je tam nějaký energetický nápoj. Hele, máš něco, co prostě jiný by nemohl a pro tebe mňamka?
1: Krásné poledne, ahoj. No, já nevím, jestli je to úplně netradiční, jo, ale já jsem vždycky toasty jedl třeba s kečupem a mě minulý rok kamarád naučil jíst toasty s tatarkou a je to strašně dobré. Takže já od té doby jím toasty s tatarkou, nevím, jestli jako
0: jíš. Víte v klubu.
1: Jo, taky, ale já jsem to fakt za svých 27 let do loňska tady nevyzkoušel, loňsko to byl poprvé a od té doby i nejde jinak.
0: Jako, jo. Ale něco řeknu, já jsem krupicový a je tam hodně receptů. Nic mi nedostalo, je tam třeba, já nevím, vánočka namazat máslem a dát si na to šunku, jo, nebo slaninu a tak dále, jo, ale prostě mi dostalo, že napsala nám jedna posluchačka, že prostě má krupici a tu si postrouhá sýrem, mentálem nebo něčím. Sladkou krupici, šel by si do toho?
1: To už mi přijde, že gastronomové by neměli radost, no ale jako, hele, pokud to tomu člověku chutná, proč by ne, jako co by ne?
0: Proti gustu žádný, když
1: přesně potá. Tak, přesně
0: běž
1: tak.
0: Do toho, takže za chviličku už s Majkem a teď jdeme s Honzou Gavelčíkem na aktuální zprávy. Bude poledne, dobrou chuť.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Aktuálně se zdržíme v Ostravě na mostě u Koblova na cestě z Koblova do centra města. Tady bouralo nákladní auto s osobním. Vážná nehoda se řeší v Otrokovicích na třídě Osvobození. Trolejbus tady srazil chodce. Záchranáři teď zasahují taky na Vsetínsku v obci Loučka, na hlavním tahu Bystřice pod Hostýnem Valašské Meziříčí. Tady boural motorkář. Dvě auta bourala v obci Vikýřovice na Šumperskou v ulici Rapotínské a zdržíme se taky v Olomouci v ulici Litovelské. Tady bouralo osobní auto.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Středa už bude deštivá, teploty ale zůstanou příjemné. V Polance nad Odrou začalo sloužit nové dětské hřiště. Basketbalisté Nymburka rozehrají finálovou sérii s Pardubicemi. Dobré úterní poledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Na Česko se žene déšť, pršet by mělo začít už dnes večer a vyšší úhrny srážek meteorologové předpokládají na některých místech až do čtvrtečního rána. Teploty ale podle televize LTV Plus zůstanou příjemné, naměříme zhruba 20 stupňů.
1: Morava aktuálně.
0: Polanka nad Odrou má nové dětské hřiště. V ostravském městském obvodu se veřejnosti otevřel i park. Vysazeny byly nové stromy, keře i trvalky a traviny. Všechny povrchy jsou propustné, využívají vodu v krajině. Cestující v brněnské MHD čekají příjemné změny. Dopravní podnik spustil pilotní provoz elektronické vývěsky, která nahradí papírové jízdní řády. Více nám řekla mluvčí Hana Tomaštíková.
2: Naším dlouhodobým cílem je digitalizace a také modernizace služeb pro naše cestující. Nová elektronická vývěska představuje propojení tradičních informačních prvků s moderními technologiemi. Největší přínos vidíme v rychlosti přenosu informací. Pokud dojde v dopravě k mimořádné události, tak dokážeme informaci na displej odeslat během několika vteřin přímo z pracoviště dispečingu.
1: Rádio Čas, sport.
0: Basketbalisté Nymburka dnes rozehrají finálovou sérii s Pardubicemi. Zabojují tak o třetí triumf za sebou a celkově 21. zlato. Ve finále jsou už po 22. a prohráli v něm pouze v roce 2003 s Opavou. Zítřek bude zatažený až oblačný s deštěm nebo přeháňkami, objevit se můžou i bouřky a nejvyšší teploty se ve středu mají u nás na Moravě a ve Slezsku pohybovat od 16 do 21 stupňů. Tolik zprávy, po 12. pokračuje úterní, teď už odpoledne na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
3: Sponzorem počasí je Zahradní centrum Harazinovi ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovi.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
4: Ona je úplně bílá jako nevinnost sama.
5: Ty si to úplně tak hezky jako naznačil, že v Hollywoodu je právě to nejtěžší udržet si tu tvář.
4: No tak jo, aby tě nespadla, že jo. Vzadu mají tu svorku nebo něco. A...
5: Nám naštěstí nic nepadá mezi 6. a 9. v Dobré ráno Moravo na Rádio Čas.
1: Rádio

Tak ještě jednou krásné úterní odpoledne ze studia od mikrofonu Rádia Čas. Už vás v tuto chvíli zdravím já, Mirek Majký Rešl. Se mnou samozřejmě hity, které milujete, tak jak je to ve zvyku. No a za chviličku se podíváme do Hollywoodu, konkrétně na dětské hvězdy, které se už ve svém dětství staly milionáři. Tak skválně můžete typovat, kdo se umístil na prvních příčkách. Myslím si, že tu hlavní hvězdu většina z nás alespoň podle hlasu nebo podle jména bude znát. Podrobnosti za chvilku. Teď už posílám muziku. Zůstaňte s námi.

0: Společnost vám dělá Rádio Čas a jak jsem slíbil, tak se podíváme do Hollywoodu na dětské herce, protože co si budeme, být dětskou hvězdou v Hollywoodu se někdy fakt vyplatilo. Byť ne vždycky to dopadlo dobře, protože získat takový obnos peněz už v dětství kolikrát zamává s tou osobností, co si budeme. Ale i tak je vidět, jak moc dokázali velké sitcomy a filmové franšízy proměnit dětské herce v milionáře ještě dřív, než si třeba vůbec udělali řidičský průkaz. Tak pojďme na pět nejvýdělečnějších herců Hollywoodu. Na pátém místě je Miley Cyrus. To by se asi dalo očekávat. Hannah Montana, myslím si, že není třeba představovat. No a teďka pojďme na částku v přepočtu do českých korun. 350 tisíc korun. Ale ne za rok, ne za měsíc, ale za epizodu. Takže 350 tisíc Miley Cyrus. Na čtvrtém místě, a to se přiznám, že ani neznám, Cole a Dylan Sprousovi, Sladký život Zaka a Kudyho, a tady si vydělali chlapci každý z nich 400 tisíc korun za epizodu. Na třetí příčce Selena Gomez, Kouzelníci z Beverly, 600 tisíc korun za epizodu. Předposlední místo, nebo respektive druhá nejvýdělečnější herečka Hollywoodu v dětství byla Miranda Cosgrove z iCarly. Tady si vydělala 3,5 milionu korun za epizodu. No a nejvýdělečnějším dětským hercem byl Angus T. Jones. Myslím si, že není třeba představovat, seriál 2,5 chlapa známe úplně všichni, nebo většina z nás rozhodně. A tady to bylo v přepočtu 7 milionů korun za epizodu. Neskutečná částka, kterou někdo vydělá za celý život. No, tak tento chlapec už vydělával tuto částku za jednu epizodu. Pojďme zase zpátky k muzice, ode mě další hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
1: Něco se chystá. Něco, co se otevře jen těm, kteří se odváží. Skřítek Rádia Čas už brzy odemkne svůj tajemný box. Co v něm je? Peníze? Nebo něco úplně jiného? Stačí jeden telefonát a všechno můžeš získat. Nebo taky všechno ztratit. Už brzy v programu Rádia Čas. www.časradio.cz. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
4: Vystoupí Lucie Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
3: Vstupenky na ticketportal.cz.
5: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 tisíc korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Duncars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
6: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a Přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
7: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
8: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravu, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
7: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
9: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Yes.
2: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: I při úterku posloucháte Rádio Čas a nevím, co by na naše dnešní téma řekla gastropolicie. Každopádně spousta netradičních receptů máme nejenom na našem Facebooku, ale také WhatsAppu Rádia Čas. Ptáme se, jakou netradiční kombinaci jídel máte rádi. Tak pojďme na to, doufám, že neobědváte zrovna, jo. Erika napsala jednohubky s česnekovou pomazánkou a na tom kolečko banánu. To mě teda vůbec neláká, Eriko, ale děkuju. Hanna napsala, manžel je divný, tak to začíná jenom, miluje špenát s kečupem a zelí se smaženým řízkem a Pavla napsala chleba s máslem a hořčicí. No, tak tohle asi nic z toho není úplně pro mě, ale říkám, jako pro mě to nejhorší zatím je toasty s tatarkou a to mám docela rád, to mi chutná. Podle mě to ani není nic hrozného, schválně mi napište, jestli někdo taky takhle jíte toasty s tatarkou, já si myslím, že to je docela v pohodě. No a dejte vědět, jestli i vy máte nějaké takové kulinářské zážitky, které by ostatní úplně nepotěšily. Klidně pište na Facebook nebo WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Teď už počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes se můžeme těšit na prostor.

Posloucháte Rádio Čas a když jsme se před chvilkou bavili o obědech, tak u nich ještě chvilku zůstaneme, protože s naším rádiem můžete mít obědy úplně zdarma. Nejenom pro vás, ale i pro vaše kolegy v práci. Stačí se zaregistrovat do obědovky Rádia Čas na našem webu casradio.cz. No a poslouchat naše rádio a vždy mezi 11. až 12. hodinou volá kolega Aleš.

0: Lipta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastiera v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Čas. Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Vyrážíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání.
0: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet. Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou.

0: Posloucháte Rádio Čas, úterní odpoledne se mnou s Mirkem Rešlem a za chviličku také s Honzou. Čekají nás informace z dopravy a také zprávy, ve kterých si povíme, že startuje sezóna z samosběru jahod.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na snídani tento pátek dorazí Jina Malecová, jednatelka firmy Best HR SRO, vizionářka a provozovatelka aplikace Jinde. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Sponzorem je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
2: Hity, které milujete.
1: Radiočas. Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na dek.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
9: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
8: Takže tak.
9: Volejte AAA Auto 800 110 800.
10: Nehoda nás teď potrápí na Novojčínsku. U obce Suchdol nad Odrou na výjezdu na Hladké Životice bourala tady dvě osobní auta. Dvě auta se srazila taky ve Starém Městě na Uhersko-Hradišku v ulici Brněnské. Vážná nehoda se stále řeší na Vsetínsku. U obce Loučka na trase Bystřice pod Hostýnem Valašské Meziříčí boural tady motorkář. Záchranáři zasahují taky v Otrokovicích na třídě Osvobození. Trolejbus tady srazil chodce. Nehoda se stala i v Olomouci v ulici Litovelské, kde bouralo osobní auto. A záchranáři zasahují taky v obci Mutěnice v ulici Školní. Tady osobní auto skončilo mimo komunikaci.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: Startuje sezóna samosběru jahod. Mezi Bohumínem a Ostravou je nová cyklostezka. Hokejová extraliga odstartuje ve středu 16. září. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. V Česku naplno začíná sezóna samosběrů jahod. První farmy otevřely už v posledním květnovém týdnu. Další spouští sběr v těchto dnech. Ve většině regionů letos zaplatí lidé za kilogram nasbíraných jahod něco málo přes 90 korun.
1: Morava aktuálně.
10: Bohumín a Ostravu spojuje nová cyklostezka pod dálničním mostem u Vrbického jezera. Nechala bohumínská radnice vybudovat propojku. Cestu zkrátí zhruba o kilometr a cyklisté se vyhnou křížení s frekventovanou silnicí. Město Luhačovice připravuje několik projektů, které mají zlepšit dostupnost bydlení pro obyvatele. Více nám k tomu doplnil starosta města Marian Ležák.
11: V ulici Družstevní plánujeme výstavbu městského bytového domu s 12 byty. Další možnost rozvoje bydlení připravujeme také v lokalitě naproti vlakovému nádraží. Důležitým krokem byl také odkup budovy České pošty v centru města. Chceme zde zachovat provoz pošty a zároveň vytvořit moderní centrum služeb pro veřejnost.
10: Město trápí dlouhodobý růst cen nemovitostí i nájmů, kvůli kterému je tu pro mladé rodiny, seniory i zaměstnance stále obtížnější najít dostupné bydlení.
1: Rádio Čas, sport.
10: Nová sezóna hokejové extraligy začne ve středu 16. září. Mistrovské Pardubice přivítají v prvním kole ve východočeském derby Hradec Králové. Poražený finalista Střince se představí na ledě Karlových Varů. A zítřek už bude zatažený až oblačný místy s deštěm anebo přeháňkami. Objevit se můžou taky jarní bouřky a nejvyšší teploty se mají zítra pohybovat v rozmezí od 16 do 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 13. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádio Čas s Mirkem Rešlem.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
12: Ona je úplně bílá jako nevinnost sama.
13: Ty si to úplně tak hezky jako naznačil, že v Hollywoodu je právě to nejtěžší udržet si tu tvář.
12: No tak jo, to by tě nespadla, že jo? vzadu mají tu svorku nebo něco. A...
13: Nám naštěstí nic nepadá mezi 6 a 9. V dobré ráno, Moravo, na Rádio Čas.
14: Rádio Čas.
15: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Máte Rádio Čas, svátek dneska slaví Jarmil, tak všem Jarmilům dneska přejeme všechno nejlepší. Féteru Rádia Čas se dneska ještě budeme věnovat netradičním kombinacím jídel. Máme tady spoustu skvostů, které nám píšete na Facebook a na WhatsApp. Tak dejte vědět, určitě se s vámi o to ještě podělím. No a za chviličku se podíváme do světa sportu, takže dám tipy, kam můžete vyrazit. Teď už ale další hity, které milujete. Čas. Rádio.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nadýchané croissanty 7 Days kakao 4x50 gramů již za 34,90. Výběrovou šunku Bohemia Bivoy 100 gramů za výtečných 19,90. Novou kofolu 0,1 litr za 26,90. Nebo nealko pivo Birgo různé ovocné druhy půl litru plech za 18,90. Či ovocné energy drinky Guarana různé příchutě půl litru plech za 28,90. A navíc kupte dva kusy libovolné kombinace Birga či Guarany a vyhrajte 13-palcový MacBook Air nebo pevný cestovní kufr Guarana. Více na mojehruska.cz.
1: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
2: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Tak pojďme teď opět na chvilku do světa sportu. Já už jsem včera zval na Maxa NBL, zápasí se aktuálně o třetí místo, kde oproti sobě nastupují BK Opava a Pumpa Basket Brno. No, hrálo se včera, tady to nedopadlo úplně dobře pro Opavu, ztratili dva body, nebo kdyby měli o dva body více, tak to možná dopadne jinak. Jeden koš chyběl k tomu, aby vyhráli, aktuální stav 99-97 pro Brno. No a další utkání proběhne už 4. června, to znamená už tento čtvrtek. Hraje se v hale v Opavě. Opava tedy bude na domácí půdě, tak uvidíme, jak to dopadne tentokrát, ale už jenom předchozí výsledek slibuje, že to bude rozhodně perfektní utkání. Tak pokud vyrazíte, přeji vám příjemné sportovní zážitky.
2: Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas a my dneska řešíme téma, za které by nás žádní gastrošéfové nepochválili. Ptáme se na neúplně tradiční kombinaci jídel, kterou máte rádi. Tak pojďme se podívat na to, co nám píšete. Já jsem tady v předchozím vstupu rozebíral, co někdo napsal, chleba s máslem a k tomu horčicí, což teda absolutně není můj šálek kávy, ale pojďme se podívat, co napsala třeba Karolína na WhatsApp, Rádia Čas. Dobrou chuť všem k obědu, děkujeme. Zbožňuju kulatozrnou rýži na cibulce a k tomu kuřecí řízek. Chleba s máslem a s horčicí je taky super, navíc ještě s plátkovým sýrem, Karolína. No, děkuju, Kájo, to jste tomu dala úplně skvělé kombo. Pojďme se ještě podívat na další zprávu, tady nemám podpis, ale nevadí. Hezké odpoledne přeji, jako dítě jsem u babičky dostával rohlík se sádlem a pocukrované. No, to mě taky neláká teda. Jako student v Bratislavě řízek s rýží, na které byl nabitý švestkový kompot, obojí mi chutnalo. Tak i za tuto zprávu děkuju, dejte vědět i vy ostatní, já jsem teda ještě neobědval, já většinou až po 15. hodině chodím právě po vysílání jíst a nevím, jestli to dneska neomezím po tom všem, co tady čtu na Facebooku a na WhatsAppu. Těším se na vaše další zprávy, teď se pojďme podívat na počasí a za chviličku další hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve středu už bude.

0: Úterní odpoledne s Rádiem Čas a mám tady pro vás pozvánku na akci, kterou byste si rozhodně neměli nechat ujít, a to zejména pokud máte rádi velké stroje, pořádné motory, nebo vás jednoduše fascinuje svět dopravy, tak tady pro vás mám tip na akci, která zamíří do Brna už 12. a 13. června. A to na brněnském výstavišti, tam se totiž uskuteční Transport Show and Truck a autobus Brno 2026. A jak už název vypovídá, tak se můžete těšit na výstavu kamionů, autobusů i další dopravní techniky. K vidění bude také dakarský speciál Aleše Loprajse, chybět nebude ani Stančou, Adama Special Pašela nebo Spanilá jízda traků centrem Brna. No a na své si přijdou i profesionální řidiči a dopravci díky workshopům a odborným diskuzím. A aby toho nebylo málo, tak součástí akce bude také Burger Festival, hudební Transport Fest, měření zraku pro řidiče zdarma nebo autobus hokejové Komety Brno s autogramiádami. A protože jde o akci pro celou rodinu, tak chybět nebude ani doprovodný program pro děti. Takže myslím si, že se rozhodně nebudete nudit. Transport Show Truck and Bus Brno 2026 12. a 13. června na brněnském výstavišti.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých

0: Konstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
1: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
2: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Yes.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas za 3 minuty 14. hodina. My už míříme na cesty, předám slovo také Honzovi. Čekají nás zprávy, ve kterých si povíme, že dálniční mýtné zaplatíme novým mobilem.
1: Čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Vážná nehoda se stala v Havířově na Dlouhé Třídě u prodejny potravin. Tady se srazil autobus s nákladním autem. Na místě jsou záchranáři, počítejte se zdržením. Vážná nehoda se stala taky v Českém Těšíně v ulici Hrabinské. Tady osobní auto narazilo do garáže. I tady zasahuje záchranka. A bouračka nás zdrží taky na Novojčínsku. Na trase Suchdol nad Odrou Hladké Životice tady bourala dvě nákladní vozidla.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dálniční mýtné zaplatíme mobilem. Brněnský hřbitov v Králově Poli čeká proměna. Volejbalistky čeká druhá sezóna v Lize národů. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Dálniční mýtné bude nově možné platit mobilem. Nahrazení velké části palubních kamionových jednotek mobilní aplikací ušetří státní kase 480 milionů korun za rok. Příprava nového systému zabere včetně změny legislativy 6 let.
1: Morava aktuálně.
0: O kočárové jízdy v Karviné je čím dál větší zájem. Atraktivní doplněk návštěvy zámku Frištát i zámeckého parku to funguje už 20 let, říká mluvčí města Monika Danková.
2: Kočár vyjíždí v průběhu sezóny pravidelně a v půlhodinové trase projíždí především zámeckým parkem Boženy Němcové. Hodinová projížďka pokračuje až do lázeňského parku. Právě klidná atmosféra, pomalé tempo a jedinečný pohled na okolí zámku dělají z projížďky zážitek, který vyhledávají rodiny s dětmi, páry i návštěvníci města.
0: Za zážitkem do Karviné míří nejenom hosté z různých koutů České republiky, ale i ze zahraničí. Hřbitov v brněnské části Královo Pole čeká proměna. Bude mít nové cesty. Práce budou zahrnovat taky opravu rozvodů vody. Zdí vznikne tu i kolem 300 kolumbárních oken a rozptylová loučka. Oprava potrvá asi 6 měsíců.
1: Rádio Čas, sport.
0: České volejbalistky čeká druhá sezóna v Lize národů. Budou navazovat mezi elitou na loňský úspěšný ročník, ve kterém díky 5 výhrám ze 12 zápasů skončili 11. z 18 účastníků. První turnaj Češky od zítřka odehrají v Číně. Zítřek bude zatažený až oblačný s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle bouřkami a teplotami do 21. Tolik zprávy, po 14. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
3: Sponzorem počasí je Zahradní centrum Harazinovi ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovi.cz.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Ona je úplně bílá jako nevinnost sama.
5: Ty si to úplně tak hezky jako naznačil, že v Hollywoodu je právě to nejtěžší udržet si tu tvář.
4: No tak jo, aby tě nespadla, že jo? Vzadu mají tu svorku nebo něco. A...
5: Nám naštěstí nic nepadá mezi 6. a 9. v Dobré ráno, Moravo, na Rádiu Čas.
1: Rádio.

0: Úterní odpoledne s Rádiem Čas a také se mnou s Mirkem Rešlem. Už za chviličku nabídnu tipy, kam můžete vyrazit, tak pokud nemáte plány, tak s námi rozhodně zůstaňte a mrkneme se také na to, jak probíhalo dnešní Víš nevíš. Teď už ale další muzika.
1: Hity, které milujete.

0: chce se bavit.
1: I dnes tady mám pro vás tipy, kam můžete vyrazit, a jako první má pozvánka míří do Zbíšova, protože už tento pátek tady proběhne letní koncert známé skupiny pod zbíškovskou věží Simpson. Můžete se těšit i na předkapelu, místní gong rock a spousta zábavy. Podrobnosti najdete na mkczbisov.cz. A má pozvánka míří také do Příbora, protože tady proběhne den plný pohybu, zábavy a hudby. Vyrazit tady můžete na kola, přijít si užít sobotu, kde si na své přijdou malý i velcí. Čeká na vás program od rána až do večera. Připraveno pro všechny sportovce je celkem 8 tras v rozmezí 6 až 86 kilometrů. No a těšit se můžete také na herní zónu pro děti, skákací hrad a zábava pro nejmenší. V 19 hodin třeba koncert Pavla Čatka, večerem vás pak bude provázet skupina Country Garage a mnoho, mnoho zábavy a příjemné atmosféry. Tak ať vyrazíte kamkoliv, hlavně se příjemně bavte.
0: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Tak přijeďte do AutoESA.
0: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
0: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
2: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
3: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ.
4: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
5: To se ještě domluvíme.
6: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
7: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
6: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
7: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
8: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy, relax i street food. Den Moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
9: Radio Čas.

0: Držíte Vlny Rádia Čas, úterní odpoledne se mnou s Mirkem Rešlem, ale my se přesuneme do dnešního rána. Mezi 6. až 9. hodinou každý všední den, od pondělí do pátku, probíhá Dobré ráno Moravo a v něm víš, nevíš. A vy tak můžete nastartovat hned po ránu mozky, zjistit, jestli je čas vyrazit do nějaké vědomostní soutěže. Tak schválně, začneme zlehka. Věděli byste, kolik má dospělý člověk zubů? Protože i to bylo tématem. Pojďme se podívat, jak to vypadalo.
1: Dobré ráno Moravo. Víš, nevíš.
2: Dnešní den je v některých zemích taky dnem lásky k zubařům. Ha. Tak mě by zajímalo, kolik má obvykle dospělý člověk zubů.
3: 32.
4: Ano.
2: V roce 1898 padl první návrh na pražské metro a podal ho městské radě obchodník Ladislav Rot. V Evropě v té době mělo metro jenom Londýn a Budapešť. Jak vlastně vypadalo úplně první metro? Co tam jezdilo pod tou zemí?
3: No. Tak něco jako nějaký, kočáry nebo no, tram, něco
4: povoz,
3: předchozí, předchůdce tramvají nebo kočár?
2: Mě to taky překvapilo.
3: Kočárné? Asi ne.
2: Ne.
3: Tak
4: se necháme podat.
3: No ano, nevíme.
2: Byly to normálně parní lokomotivy, tam jezdili mé vláčky. Proč se metro jmenuje metro? Mám možnosti.
3: Zkus.
2: Tak za A je to náhodné slovo, které používal jeden z tvůrců nebo vynálezců metra. Za B podle londýnské společnosti Metropolitan Railway. A nebo za C v hovorové angličtině slovo metro označuje podzemí.
4: Jako, mně se líbí B.
3: Pokud bys vymyslela B, tak jsi stejně geniální, takže my jsme pro B prostě, ano, kdyby to...
2: Je to pravda. Dnes slaví narozeniny a to vám napovím, že je to režisér.
5: Závěrečný díl trilogie Cesta domů se to jmenuje.
3: A jo.
5: Točím to 2 roky už, teď to dokončuju.
3: Vorel?
2: Je to tak. No a to je všechno, byla to spanilá jízda, jste skvělý.
4: No, nevím.
2: Nebo
4: to skvělá? To bylo takové těžké docela.
2: Fakt? Teď tam nebylo Brno.
3: Já jsem rád, když to nejsem za toho zlého, to mě baví.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
6: Ve středu už

0: 172 dní, 3 hodiny a 21 minut. To je doba, za kterou odstartuje akce, na kterou se já osobně neskutečně těším. A to mega koncert Rádia Čas pro všechny bezvalidi. Opět po roce náš největší koncert, mega koncert a naše největší příležitost potkat se s vámi, s našimi posluchači. A letos to bude opravdu velké. Potkáme se 21. listopadu v Ostravar aréně a nebudeme tam samozřejmě sami, my moderátoři, co bychom tam dělali, že jo, tak dlouho. Ale bude tam letos třeba skupina Europe připravuje evropské turné ke 40. výročí od vydání alba The Final Countdown a právě nás Rádio Čas se vybral jako jediné místo, kde se v Česku ukáží. A nebudou tam ani oni sami. David Koller, Olympic, Lenny a speciální host Marpo. To je, řekl bych, hvězdný line-up, který se vám představí. Line-up pro celou rodinu, řekl bych, že i pro mnoho generací. A já se budu těšit, že ty naše časácké narozeniny pořádně oslavíme. Tak pokud ještě nemáte vstupenky a chcete ty nejlepší místa, tak bych na nic nečekal. Podrobnosti na našem webu cazradio.cz. No a já posílám další muziku a hity, které milujete.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
5: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
6: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý vůz.
5: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
6: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
7: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.
8: Vyrážíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání.
9: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
10: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Úterní odpoledne s rádiem Čas za necelé 4 minutky, 15. hodina, a já už předávám slovo Honzovi, zamíříme na cesty a čekají nás také zprávy. V těch si povíme, že se zvedá zájem o leteckou dopravu.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na snídani tento pátek dorazí Jina Malecová, jednatelka firmy Best HR SRO, vizionářka a provozovatelka aplikace Jinde. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Sponzorem je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
2: Hity, které milujete.
1: Radio Čas. Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: Pozor si teď musíme dávat v Karviné v ulici Ostravské. Bourala tady dvě osobní auta. Vážná nehoda se stala v Českém Těšíně v ulici Hrabinské. Bouralo tady osobní auto, na místě zasahují záchranáři. Velké problémy jsou taky v Havířově, na Dlouhé Třídě. U prodejny potravin boural autobus s náklaďákem, i tady zasahuje záchranka. Nehoda dvou aut nás potrápí taky na Novojčínsku na trase Suchdol nad Odrou Hladké Životice. A pozor si musíme dávat taky v obci Blučina na ulici 9. května. Tady zasahují hasiči. Hořela tady dodávka.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: V Česku roste zájem o leteckou dopravu. Vsetín má v plánu odstranit vizuální smog. Ostrava se chystá na světový turnaj hokejových osmnáctek. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. U českých turistů roste obliba letecké dopravy. Letadlo se už předloni stalo nejčastějším dopravním prostředkem, kterým se Češi vydávají na zahraniční dovolenou, a bude tomu tak i letos. Cesty ale kvůli rostoucím cenám paliv podraží.
1: Morava aktuál.
0: Hudební festival Colors of Ostrava nabízí další novinku. Přehlídka, která se v dolní oblasti Vítkovic uskuteční od 15. do 18. července. Letos poprvé návštěvníkům slibuje i psychoterapeutickou pomoc a posílí se i servis pro neslyšící. Vsetín chce odstranit takzvaný vizuální smog, připravuje proto nový grafický manuál s pravidly pro reklamní prvky. Jak nám ale řekla mluvčí radnice Jana Rašková, město nechce jít cestou represí.
2: Snažíme se jít spíše cestou motivace a prevence. Například do našeho dotačního programu na obnovu staveb jsme nově přidali podmínku, že příjemce dotace nesmí na fasádu nemovitosti instalovat žádné informační panely, reklamní poutače či plachty, a to po dobu 5 let od ukončení realizace projektu.
0: Manuál bude dostupný na webu města.
1: Rádio Čas, sport.
0: Česká republika bude v nadcházející sezóně pořádat mistrovství světa hokejistek do 18 let. Turnaj se uskuteční od 8. do 16. ledna 2027 v Ostravě Porubě. Reprezentantky v posledních 2 letech získaly bronz. Zítřek už bude zatažený až oblačný, místy s deštěm nebo přeháníkami, objevit se můžou i bouřky, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 15. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas. Teď už opět s Alešem Šklobalem.
3: Sponzorem počasí je Zahradní centrum Harazinovi ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovi.cz.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Ona je úplně bílá jako nevinnost sama.
5: Ty si to úplně tak hezky jako naznačil, že v Hollywoodu je právě to nejtěžší udržet si tu tvář.
4: No tak jo, to aby tě nespadla, že jo? Vzadu mají tu svorku nebo něco. A...
5: Nám naštěstí nic nepadá mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, na Rádio Čas.
1: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Hezké úterní odpoledne s Rádiem Čas, teď už také s Alešem Šklobalem. Dnešní téma, ano, chutná, i já se zeptám, máte nějakou kombinaci jídel, kterou ostatní nechápou? Já třeba bramborový placek se švestkama a posypaný cukrem, to u nás v rodině prostě nikdo to nechápe. Ale my ty mňamky máme, že jo, a nemusíme se dělit, stačí, když to chutná nám. Já věřím, že mě v tom nenecháte, že nám to spolu bude šmakovat, tak je to hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas dneska odpoledne hodně šmakuje bramborový placek s cukrem, vánočka se šunkou, třešně zapít mlékem, Nutella a rovnou úplně na všechno. Je kombinace jídel, kterou prostě máte, která vám chutná, ostatní jenom kroutí hlavou. Já mám takový pocit, že na Facebooku a WhatsAppu Rádio Čas je z čeho vybrat, protože třeba Martin píše, já jsem viděl, borec jedl a vedle u stolu segedinský guláš a k tomu smažák. Tak to by ještě šlo. Krásný den do rádia. Jídlo dětství je pro mě obyčejný chleba ve vajíčku. Miloval jsem. Na to tatarku, k tomu hořčici a spousta zeleniny. To mě vždycky připomíná naši rodinu. Ten čas už se nikde nevrátí. Tak vidíte, i s jídlem si připomeneme ty krásné chvilky. Tak já bych to třeba ještě viděl na hlasovku. Je s námi Eva, Evi. Co je to u vás?
1: Ahoj, tak já jsem schopna sníst jakékoliv kombo. Toho já se nebojím. Člověk musí říct, že to vyzkoušel a ne, že prostě ježíš, to je hnusné a přitom jsem to nikdy neměl. Ale jako já, co miluju, tak jsou švestky zatočené ve slanině, pěkně usmažené, úplně taková fajná prasárnička. Ahoj.
0: To je krásná prasárnička, ale kdyby jsem zkusil, možná bych to ochutnal, švestky se slaninou, tak možná takový tip na víkend, kdy se budeme nudit u toho sporáku a třeba si to připravíme. Já jsem si teďka ještě vzpomněl na svého syna, ten tatarku úplně ke všemu a je mu to úplně jedno, třeba makový koláč, no tak to je on. Tak ale v muzice experimenty dělat nebudu, hrajeme dál hity, které milujete, jsme Rádio Čas.
2: Slyšel jsi někdy skřítka mluvit? Ten náš už si brousí hlas. Skřítek Rádia Čas si pro tebe připravil hru, která začíná jedním telefonátem a končí rozhodnutím, na které jen tak nezapomeneš. Otevřeš nebo půjdeš dál? Vezmeš nebo riskneš? Už brzy ve vysílání Rádia Čas. www.časradio.cz. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
7: Vystoupí Lucie Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
6: Vstupenky na ticketportal.cz.
8: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ.
9: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
10: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
9: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
11: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
12: Obědovka Rádia Čas.
11: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
12: Když posloucháš, máš vyhráno.
11: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Hity, které milujete.

0: Tak schválně, když jste naposledy udělali něco takzvaně crazy. Já bych tip měl. Rozmarné slavnosti řeky Ostravice. Ano, vyrobte si své plavidlo a pojďte s námi do toho. Každá zúčastněná posádka získá finanční příspěvek, jsou to 2000 korun, na stavbu svého korábu, chcete-li plavidla. A pokud se umístíte na těch předních místech, můžete vyhrát 10, 8 a 6 tisíc korun. Přihlásit se můžete až do pátku včetně. No a loni i letos bude mít svou crazy loď i tým Rádia Čas, ano, bude to koráb snů, nás poznáte určitě na první dobrou a každopádně se na vás moc těšíme, takže v sobotu 13. června se rozjede 10. ročník rozmarných slavností řeky Ostravice a vy se můžete tady zapojit i přímo do toho hlavního bodu programu, a to sjezdu netradičních plavidel. Ještě jednou zopakuju, přihlášky až do pátku včetně a můžete tedy přes adresu rozmarneslavnosti.cz. Teď ale hity, které milujete, a za pár minut, co jste možná o věci, bez které já vždycky říkám ani ránu, tedy mobilu, možná nevěděli. Jen na to si počkejte, jdeme za muzikou.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve středu už

milujete. Rádio Čas.

0: Mobil, ano, někdo řekne bez něj ani ráno a skoro to platí. Já vím od svého syna, když zapomene doma mobil a je půl dne bez mobilu, tak když otevře dveře, tak řekne velký, špatný. No, nezní to zrovna báječně, ale pozor, pozor, průměrný člověk se na displej mobilu podívá víc než na obličej svého partnera. Až 150krát kontrolujeme mobil za den. Provoláme 10 až 20 minut denně. Mladší generace, ano, známe WhatsApp, Messenger a tak dále, klidně 50 až 200 zpráv denně. Jinak průměrný člověk tráví na mobilu až skoro 6 hodin, 3 až 6 hodin denně. No a v některých zemích, Jižní Korea, Brazílie, je to skoro 8 hodin denně. Nejvíce času si vezmou, a kdo by to neznal, sociální sítě a chat. Jinak, když jsme na mobilu, že jo, tak vlastně ten čas tak letí, že ho vůbec nevnímáme. Sledování videí, že jo, tak to už je takový žrout, že nestíháme potom vůbec nic ostatního. No, co, vydrželi byste alespoň jeden den bez mobilu? To by bylo téma, co? Celodenní. To by byla debata. Tak možná někdy příště. Teď ale muzika, kterou máte rádi. Tady z Rádia Čas hity, které milujete.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Matchmatch, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Partnery akce jsou
4: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hity, které milujete.
5: Radio Čas.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: Možná víte, možná ne, že v Česku dělá jedna hospůdka smažák, který je skoro u nás raritou. V čem je výjimečný, tak víte za pár minut, když už dneska si povídáme o jídlech a těch netradičních. No ale teď nejnovější zprávy s Honzou Gabelčíkem a také o tom, že zítra už to bude na Deštníky. A bude 16 hodin.
1: Divoká příroda a nejvyšší rakouská hora. V Národním parku Vysoké Taury uvidíte jedny z největších evropských vodopádů, Raurický prales a Grossglocknerskou silnici. Letní karta zahrnuje lanovky, koupaliště i centrum Národního parku v Mittersillu. Poznejte nedotčenou přírodu Národního parku Vysoké Taury. Léto v Salzburgsku, proto žijeme.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
5: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
4: Takže tak.
5: Volejte AAA Auto 800 110 800.

0: Stále jsou problémy v Karviné, v ulici Ostravské, kde bourala dvě osobní auta. Nehoda dvou aut nás potrápí taky v Hlučíně na Mírovém náměstí. Srazilo se tu nákladní auto s osobním. Pozor si musíme dávat taky v Přerově na ulici Tovačovské, kde bourala dvě osobní auta. Dvě auta se srazila taky na Blanensku u obce Boskovice na výjezdu na Vážany. Tady u nehody zasahují hasiči. A hasiči právě teď zasahují taky v obci Blučina na Brněnsku na ulici 9. května. Tady hořela dodávka.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Středa už bude deštivá, teploty ale zůstanou příjemné. V Polance nad Odrou začalo sloužit nové dětské hřiště. Basketbalisté Nymburka rozehrají finálovou sérii s Pardubicemi. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Na Česko se žene déšť, pršet by mělo začít už dnes večer a vyšší úhrny srážek meteorologové předpokládají na některých místech až do čtvrtečního rána. Teploty ale podle televize LTV Plus zůstanou příjemné, naměříme zhruba 20 stupňů.
1: Morava aktuálně.
0: Polanka nad Odrou má nové dětské hřiště. V ostravském městském obvodu se veřejnosti otevřel i park. Vysazeny byly nové stromy, keře i trvalky a traviny. Všechny povrchy jsou propustné, využívají vodu v krajině. Cestující v brněnské MHD čekají příjemné změny. Dopravní podnik spustil pilotní provoz elektronické vývěsky, která nahradí papírové jízdní řády. Více nám řekla mluvčí Hana Tomaštíková.
2: Naším dlouhodobým cílem je digitalizace a také modernizace služeb pro naše cestující. Nová elektronická vývěska představuje propojení tradičních informačních prvků s moderními technologiemi. Největší přínos vidíme v rychlosti přenosu informací. Pokud dojde v dopravě k mimořádné události, tak dokážeme informaci na displej odeslat během několika vteřin přímo z pracoviště dispečingu.
1: Rádio Čas, sport.
0: Basketbalisté Nymburka dnes rozehrají finálovou sérii s Pardubicemi. Zabojují tak o třetí triumf za sebou a celkově 21. zlato. Ve finále jsou už po 22. a prohráli v něm pouze v roce 2003 s Opavou. Zítřek bude zatažený až oblačný s deštěm nebo přeháňkami, objevit se můžou i bouřky a nejvyšší teploty se ve středu mají u nás na Moravě a ve Slezsku pohybovat od 16 do 21 stupňů. Tolik zprávy, po 16. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.
3: Sponzorem počasí je Zahradní centrum Harazinovi ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovi.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
4: Ona je úplně bílá jako nevinnost sama.
5: Ty si to úplně tak hezky jako naznačil, že v Hollywoodu je právě to nejtěžší udržet si tu tvář.
4: No tak jo, to by tě nespadla, že jo? Vzadu mají tu svorku nebo něco. A...
5: Nám naštěstí nic nepadá mezi 6. a 9. v Dobré ráno Moravo na Rádio Čas.
1: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: No hezky namíchaný je dnes program na Rádiu Čas už jenom proto, že je plný kombinací jídel, která by jiným nechutnala, ale pro nás jsou mňamkou. Ono, nejlepší jsou ty těhotenské chutě, že jo, to, jak jsme měli téma, tak jsem zaregistroval nějakou okurku s nutelou nebo banán, dokonce s tatarkou. Ale my se dneska ptáme, co je to u vás, ten svět netradičních jídel na našem Facebooku a WhatsAppu, takže napište, já se těším, případně zařadím na jídelníček. No a za chviličku tip na takový, a můžu říct, netradiční smažák je v Česku výjimečný a takový trošku raritou. Od Aleše Šklobala krásně namíchané úterý a ať to platí s muzikou, protože hrajeme hity, které milujeme, milujete. Tak, ať jsou všude kolem vás.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Když už se dneska bavíme o těch netradičních jídlech, tak jedno velké netradiční je i na šumavské Kvildě. Tady stojí kavárna, která z obyčejného smažáku udělala skoro národní aféru. On se prodává se zlatem, je zhruba za 1500 korun. Dovnitř se navíc vstupuje stylově po červeném koberci, takže si připadáte spíš jako na premiéře filmu než na obědě. Majitel přiznává, že právě tenhle smažák kavárnu proslavil více než cokoliv jiného, když podnik, a to bylo v roce 2019, zakládal, chtěl prý podnik pro takovou náročnější klientelu, hosty. Zlatý smažák má 90 gramů, je z goudy a doplňují ho belgické hranolky, domácí tatarka a také okurkový salát. Suroviny stojí zhruba ty 400, takže prý podle té běžné gastro matematiky je 1500 vlastně skoro výhodná koupě. Já řeknu průvan v peněžence, ale zase na druhé straně, kdo se může pochlubit tím, ano, byl jsem na smažáku za 1500 korun. Víte co, raději nohama na zem a k tomu hity, které milujete z Rádia Čas.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nadýchané croissanty 7 Days kakao 4x50 gramů již za 34,90. Výběrovou šunku Bohemia Bivoy 100 gramů za výtečných 19,90. Nový Top Topic Mango půl litru za 22,90. Nebo Nealko pivo Birgo různé ovocné druhy půl litru plech za 18,90. Či ovocné energy drinky Guarana různé příchutě půl litru plech za 28,90. A navíc kupte dva kusy libovolné kombinace Birga či Guarany a vyhrajte 13-palcový MacBook Air nebo pevný cestovní kufr Guarana. Více na mojehruska.cz.
3: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
4: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Den co všední den po ránu s naší ranní partou skvělé kvízy a tak si pojďme s Radimem, Lenkou, dneska také Kristýnou zakvízovat. Klidně se zapojte, třeba budete lepší než naše ranní parta. Já bych dneska nebyl, dneska to bylo těžké. Tak za pár minut také k našemu téma netradiční kombinace jídel. Ale teď, jak jsem slíbil, ta potrava pro mozek a rovnou z rádia čas.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: Dnešní den je v některých zemích taky dnem lásky k zubařům. Ha. Tak mě by zajímalo, kolik má obvykle dospělý člověk zubů.
3: 32.
4: Ano.
2: V roce 1898 padl první návrh na pražské metro a podal ho městské radě obchodník Ladislav Rot. V Evropě v té době mělo metro jenom Londýn a Budapešť. Jak vlastně vypadalo úplně první metro? Co tam jezdilo pod tou zemí?
3: No. Tak něco jako nějaký, kočáry nebo něco předchozí tramvají nebo kočár?
2: Mě to taky překvapilo.
3: Kočár ne, asi ne.
2: Ne.
3: Tak
4: se necháme podat.
3: No ano, nevíme.
2: Byly to normálně parní lokomotivy, tam jezdili mé vláčky. Proč se metro jmenuje metro? Mám možnosti.
3: Zkus.
2: Tak za A je to náhodné slovo, které používal jeden z tvůrců nebo vynálezců metra. Za B podle londýnské společnosti Metropolitan Railway. A nebo za C v hovorové angličtině slovo metro označuje podzemí.
4: Jako, mně se líbí B.
3: Pokud bys vymyslela B, tak jsi stejně geniální, takže my jsme pro B prostě, ano, kdyby to...
2: Je to pravda. Dnes slaví narozeniny a to vám napovím, že je to režisér.
5: Závěrečný díl trilogie Cesta domů se to jmenuje.
3: A jo.
5: Točím to 2 roky už, teď to dokončuju.
3: Vorel?
2: Je to tak. No a to je všechno, byla to spanilá jízda, jste skvělý.
4: No, nevím.
2: Nebylo
4: to skvělá?
2: To
4: bylo takové těžké docela.
2: Fakt? Když tam nebylo Brno.
3: Já jsem rád, když to nejsem za toho zlého. To mě baví.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
6: Ve středu už bude.

0: Netradiční kombinace jídel. Ano, každý má tu svoji a že jich je na Facebooku a WhatsAppu Rádia Čas požehnaně. Díky, že jste se zapojili, jako třeba Eva, a Eva napsala: krásné odpoledne, zvláštní jídlo, které jsem kdy měla, je, pozor, krupicová kaše posypaná strouhaným sýrem. Evi. Helena píše: šáteček s marmeládou a na to pár koleček šunkového salámu. Niky, tak to je ještě lepší. Můj přítel má rád vánočku, kterou si pomaže máslem a na to si dá kus uzeného. Co dodat? Dobrou chuť a k tomu i hity, které milujete.
1: Čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas.
2: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Vyrážíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání.
9: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Za chvíli tedy po 17. pozvu na večerní podcast s energiemi, předám tipy na akce, které pobaví o víkendu a pošlo za vámi hity, které milujete. Takže hotel Šeško byla hezké odpoledne a s rádiem Čas. A mám pro vás čerstvé zprávy s Honzou Gabelčíkem. Bude 17.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Stále jsou problémy v Hlučíně na Mírovém náměstí v centru města. Tady bouralo nákladní auto s osobním. Zdržíme se taky v obci Velký Týnec na Olomoucku v ulici Na Kříbě. Tady se srazila dvě osobní auta. Dva osobáky bouraly taky v Přerově na ulici Tovačovské a s komplikacemi musíme počítat i na Blanensku na trase Boskovice Vážany. I tady se srazila dvě osobní auta, na místě jsou hasiči.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Startuje sezóna samosběru jahod. Mezi Bohumínem a Ostravou je nová cyklostezka. Hokejová extraliga odstartuje ve středu 16. září. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. V Česku naplno začíná sezóna samosběrů jahod. První farmy otevřely už v posledním květnovém týdnu. Další spouští sběr v těchto dnech. Ve většině regionů letos zaplatí lidé za kilogram nasbíraných jahod něco málo přes 90 korun.
1: Morava aktuálně.
0: Bohumín a Ostravu spojuje nová cyklostezka pod dálničním mostem u Vrbického jezera. Nechala bohumínská radnice vybudovat propojku. Cestu zkrátí zhruba o kilometr a cyklisté se vyhnou křížení s frekventovanou silnicí. Město Luhačovice připravuje několik projektů, které mají zlepšit dostupnost bydlení pro obyvatele. Více nám k tomu doplnil starosta města Marian Ležák.
2: V ulici Družstevní plánujeme výstavbu městského bytového domu s 12 byty. Další možnost rozvoje bydlení připravujeme také v lokalitě naproti vlakovému nádraží. Důležitým krokem byl také odkup budovy České pošty v centru města. Chceme zde zachovat provoz pošty a zároveň vytvořit moderní centrum služeb pro veřejnost.
0: Město trápí dlouhodobý růst cen nemovitostí i nájmů, kvůli kterému je tu pro mladé rodiny, seniory i zaměstnance stále obtížnější najít dostupné bydlení.
1: Rádio Čas, sport.
0: Nová sezóna hokejové extraligy začne ve středu 16. září. Mistrovské Pardubice přivítají v prvním kole ve východočeském derby Hradec Králové. Poražený finalista Střince se představí na ledě Karlových Varů. A zítřek už bude zatažený až oblačný místy s deštěm anebo přeháňkami. Objevit se můžou taky jarní bouřky a nejvyšší teploty se mají zítra pohybovat v rozmezí od 16 do 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 17. hodině pokračuje úterní odpoledne Rádio Čas s Alešem Šklubalem.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
3: Ona je úplně bílá jako nevinnost sama.
4: Ty si to úplně tak hezky jako naznačil, že v Hollywoodu je právě to nejtěžší udržet si tu tvář.
3: No tak jo, to aby tě nespadla, že jo? Vzadu mají tu svorku nebo něco. A...
4: Nám naštěstí nic nepadá mezi 6. a 9. v Dobré ráno Moravo na Rádio Čas.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, váš parťák do dnešního odpoledne. Já jsem rád, že u vás hrajeme, takže o téhle šešku byla pohodové úterý. Za chvilečku tipy na skvělé akce, které se pro vás chystají nejen na víkend a ke všemu, co děláte, i ty, které milujete. Ať je líp s Rádiem Čas.
1: Hity, které milujete.

0: Běžte se bavit.
1: Rád vás pozvu na besedu se známou dvojicí Jan Révaj a Pavel Liška s názvem Vandráci Vagamundos. Akce tento pátek v Golf Parku Lhotka. Čeká vás tady zbrusunové vyprávění z dobrodružné výpravy z ostrova Lidojedu, z tajemné Papua Nové Gvineji. Nenechte si ujít další ostravskou muzejní noc. Už tuto sobotu od 17 hodin se po celé Ostravě otevřou galerie, muzea a další kulturní instituce a nabídnou večer plný zážitku na téma tajemství. Pozvu i na zbíšovské léto podvěží Simpson. Je to Zbíšov u Brna a tady tento pátek od 19 hodin zahraje kapela Gong Rock a hlavním hudebním tahákem bude koncert skupiny Proteus. No a bavit bude i Sokol Šlap 2026, den plný pohybu, zábavy a hudby. Akce v Příboře od 14 hodin tuto sobotu. No a na své si přijdou malí i velcí. Připraven je nesoutěžní i soutěžní cyklovýjezd, tematické cyklotrasy, prostě zábava pro malé i velké. Takže pokud jste se vybrali, užívejte, bavte se. Ideál se rádiem Čas hrajeme hity, které milujete.
0: Něco se chystá. Něco, co se otevře jen těm, kteří se odváží. Skřítek Rádia Čas už brzy odemkne svůj tajemný box. Co v něm je? Peníze? Nebo něco úplně jiného? Stačí jeden telefonát a všechno můžeš získat. Nebo taky všechno ztratit. Už brzy v programu Rádia Čas. www.časradio.cz. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
4: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
3: Takže tak.
4: Volejte AAA Auto 800 110 800.
5: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
6: Vystoupí Lucie Bílá, MiG-21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
5: Vstupenky na ticketportal.cz.
7: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
8: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a Přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
9: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
10: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
9: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
0: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.
11: My

0: Už po 18. se rozjede na rádiu Čas podcast Energiemi a teď k obsahu. Možná i vás, ale mě vždycky učili, neboj se, řekni to třeba špatně, ale neboj se to říct, teď myslím výuka angličtiny. Takže jak se naučit konečně pořádně anglicky a zbavit se věčných začátků a chyb? A můžeme se naučit pořádně angličtinu, když jedeme podle školních osnov? Tak nejen tato témata jsme otevřeli s Radkem Provázkem, lektorem angličtiny a jazykovým influencerem. A to všechno podcastu Energiemi s Evou a Martinem Rigler dneska po 18. hodině, takže buďte u toho s námi. No a do toho úterního odpoledne z Rádia Čas dál hity, které milujete. Ať baví.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve středu už bude.

0: Ono se to nezdá, ale blíží se to megakoncert Rádia Čas, velká hudební událost po zimu. Chybět tady by, to by bylo škoda. I proto, že hvězdou letošního megakoncertu Rádia Čas bude kapela Europe, do Ostravy zavítá v rámci evropského turné k 40. výročí vydání svého slavného alba Final Countdown. No a já mám takový pocit, že tento koncert si všichni dokonale užijeme, už i proto, že bude jediný v České republice. Dalšími našimi gratulanty budou David Koller, opět skvělá muzika, nebo budeme vzpomínat s Olympikem a Petrem Jandou. Bude s námi Leny a speciální host Marpo. Takže platí 21. listopad, si to pořádně užijeme v Ostravar aréně. Lístky koupíte přes casradio.cz, stále ty nejlepší. Moc se na vás těšíme, navždy fantastickou atmosféru a báječnou oslavu narozenin Rádia Čas. Tak hezký podvečer, teď je hity, které milujete.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na snídani tento pátek dorazí Jina Malecová, jednatelka firmy Best HR SRO, vizionářka a provozovatelka aplikace Jinde. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Sponzorem je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
2: Hity, které milujete.
1: Radio Čas. Stavebniny Dek přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weberova Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dek.cz.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
6: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
7: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
8: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas je s vámi už za chviličku. Podcast Energiemi s Martinem a Evou Rigler. No a také nejnovější zprávy s Honzou Gavelčíkem. Bude 18.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná Fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
3: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
2: Hity, které milujete. Radiočas.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: S komplikacemi musíme počítat v Ostravě v ulici doktora Martínka. Tady stojí odstavené osobní auto. Stále jsou problémy v obci Velký Týnec na Olomoucku. V ulici Na Křibě bourala dvě osobní auta. A zdržíme se taky v Hlučíně na Mírovém náměstí v centru města. Tady bouralo nákladní auto s osobním.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dálniční mýtné zaplatíme mobilem. Další frekventovanou křižovatku v Olomouci čeká proměna. Volejbalistky čeká druhá sezóna v Lize národů. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Dálniční mýtné nově bude možné platit mobilem. Nahrazení velké části palubních kamionových jednotek mobilní aplikací ušetří státní kase 480 milionů korun za rok. Příprava nového systému zabere včetně změny legislativy 6 let.
1: Morava aktuálně.
0: O kočárové jízdy v Karviné je čím dál větší zájem. Atraktivní doplněk návštěvy zámku Frištát i zámeckého parku tu funguje už 20 let, říká mluvčí města Monika Danková.
2: Kočár vyjíždí v průběhu sezóny pravidelně a v půlhodinové trase projíždí především zámeckým parkem Boženy Němcové. Hodinová projížďka pokračuje až do lázeňského parku. Právě klidná atmosféra, pomalé tempo a jedinečný pohled na okolí zámku dělají z projížďky zážitek, který vyhledávají rodiny s dětmi.
0: Za zážitkem do Karviné míří nejenom hosté z různých koutů České republiky, ale i ze zahraničí. V Olomouci nás čekají další dopravní komplikace. Magistrát v létě zahájí přestavbu křižovatky ulic Pražská a Erenburgova, kousek od centra města. Instalace přechodu a světelné signalizace zvýší bezpečnost chodců a cyklistů.
1: Rádio Čas, sport.
0: České volejbalistky čeká druhá sezóna v Lize národů. Budou navazovat mezi elitou na loňský úspěšný ročník, ve kterém díky pěti výhrám ze 12 zápasů skončili 11. z 18 účastníků. První letošní turnaj Češky od zítřka odehrají v Číně. Zítřek bude zatažený až oblačný místy s deštěma nebo přeháníkami, objevit se můžou taky bouřky a nejvyšší teploty se mají pohybovat od 16 do 21 stupňů. Tolik zprávy, po 18. hodině pokračuje úterní podvečer na Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
3: Ona je úplně bílá jako nevinnost sama.
4: Ty si to úplně tak hezky jako naznačil, že v Hollywoodu je právě to nejtěžší udržet si tu tvář.
3: No tak jo, aby tě nespadla, že jo? Vzadu mají tu svorku nebo něco. A...
4: Nám naštěstí nic nepadá mezi 6. a 9. v Dobré ráno Moravo na Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Energiemi. Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
5: Posloucháte podcast Energiemi, podcast o tom, jak si užít života, jak se cítit líp a hlavně, jak dobít tu správnou životní energii. Dnes téma, které určitě zná každý. Kdo by se někdy nesetkal s tím, chci se naučit anglicky, někdo drtí slovíčka, trápí se s gramatikou a když se dostane do kontaktu s cizím jazykem v realitě, má najednou blok. Je spousta škol, kurzů a typů, jak je vybrat a jak vybrat ten správný. No, tak to se možná dneska dozvíme s naším hostem podcastu Energiemi.
1: Posloucháte podcast Energiemi a Martinem Riglerem.
5: Rodilý Ostravák, který se už 7 let živí jako soukromý lektor angličtiny. Vystudoval Filozofickou fakultu Ostravské univerzity, obor anglický jazyk a literatura v kombinaci se základy společenských věd. Po škole učil v jazykové škole, tam byl 2 roky a pak se vydal na vlastní cestu. Má za sebou 2 online kurzy angličtiny a kromě toho je velmi aktivní na sociálních sítích a když kouknete na jeho videa, tak budete nejen skvěle pobaveni, ale možná se i něco naučíte. A jak sám říká, ve volném čase se velmi rád věnuje své rodině a sportu, především běhu a jízdě na kole. Mým dnešním hostem je Radek Provázek. Radku, ahoj.
6: Ahoj, děkuju za pozvání.
5: Tak já jsem tě tak popsal docela detailně, nicméně jsme tady hodně kvůli té angličtiny. Jak ty ses vlastně k tomu dostal? Byl jsi ten jazykový typ, anebo to přišlo až nějak věkem?
6: Asi bych řekl, že bych se popsal jako jazykovým typem, ale spíš mě ta angličtina vždycky bavila. Mně se vždycky líbilo, jak angličtina zní, jak slova a věty plynou, protože v češtině to je trošičku jiné. A spíš než nějaká... Já nevím, neřešil jsem nějak talent, ani jsem neřešil nějak tu praktickou a pragmatickou stránku toho, že se to dá dobře využít v životě. Spíš mě to bavilo a líbilo se mi to. A proto jsem se tomu začal věnovat a proto jsem v tom začal být i dobrý, protože jsem tu přípravu nebral jako přípravu, ale jako koníček v podstatě. Takže nějaký talent tam určitě je, ale myslím si, že spíš to zapálení a ta radost hrála větší roli, bych řekl.
5: Mluvíš ještě jinými jazyky než angličtinu?
6: Ne. Snažili se mě naučit němčinu na střední, ale jsem tím tak trochu opovrhoval, protože se mi nelíbí ten jazyk a nebavilo mě to a bylo to samozřejmě jako nucené. Musíš, tady máme druhý jazyk, němčina, budeš nic jiného na výběr jsme neměli. Abych si asi stejně tu němčinu vybral, protože já nevím proč, ale nebavilo mě to, nechytlo mě to. A nevím, no právě tady se jako docela dobře dá zjistit, jestli jsem jako jazykový typ, protože ano, angličtinu umím relativně dobře, baví mě to, ale jako jiný jazyk neumím a nevím, jestli bych ho chytl nějak rychlejc, takže těžko říct, jestli tam ten talent vůbec je.
5: Tvůj projekt Proof English je dnes hodně vidět a slyšet a to teda musím říct za mě jako wow Instagram. Kdy jsi řekl a co přišlo, nebo co bylo tím impulzem, hele, budu to dělat jinak, za mě teda zábavně, a můžu říct klidně i zprostě, přizprostlé a někdy vulgárně, protože ty máš jako velké dosahy, jako je vidět, že ten Instagram je silný a já jsem nedávno navštívil jednu svoji známou, ta říká, hele, jako já vlastně na to nekoukám kvůli angličtiny, já se bavím těmi videy, tak kdy to přišlo a proč?
6: No já mám Instagram, jako firemní Instagram doslova od roku 2020, takže řekněme nějakých 4,5 roku. A začal jsem tam dávat nějaké videa, protože já jsem vůbec nevěděl, co tam dávat ze začátku a vůbec jsem nevěděl, jak to uchopit, protože jsem nikoho teda neznal, kdo by něco takového dělal. Tak jsem to tak nějak jako patlal dohromady, jak to přišlo a pak moje žena řekla, ty dávej tam něco hodnotného, co těm lidem může něco přinést. A já jsem se v té době, to byl třeba rok 2021, kdy já jsem se necítil v pozici, že bych mohl něco někomu předat. Neříkal jsem si, já nic nevím. V podstatě já nemůžu nikomu nic tady přednášet na internetu. No a potřeboval jsem nějaký čas, aby to uzrálo. No a řekněme, v roce 2023 si chci myslet, jsem začal dávat nějaké, řekněme, výslovnostní typy, protože ta výslovnost mě vždycky bavila a je to taky trend v pátě mnoha lidí. A to tak začalo trošičku růst ve smyslu asi třeba 50 lidí se přidalo za rok, takže to nezačalo růst. Ale potom mi nějaká kamarádka, která dělala marketing, řekla, hele, to má potenciál, stojí to za prd pořád ještě, ale má to potenciál. Zkus tam dát třeba titulky, zkusit těm lidem trošičku naproti. No a já jsem udělal první video s titulkama a najednou to neúplně přes noc vystřelilo a během jednoho týdne najednou desítky tisíc slednutí, nějakých tisíc nových sledujících a tak to začalo. A tím pádem samozřejmě, když člověk vidí tu odezvu, tak ho to začne bavit. A začne to dělat nějak pravidelně. Já jsem samozřejmě stál na nějakém rozcestí, protože jsem věděl, že tomu budu muset věnovat víc času. A měl jsem samozřejmě mladou rodinu, že jo, tak si říkám, tak chytnu to za pačesy, nebo budu dělat to, co dělám doteď. No tak jsem šel tou cestou, že jsem se tím vydal. Ale jenom abych možná odpověděl na tvoji otázku konečně. Nikdy jsem si neříkal, budu to dělat jinak. Nikdy jsem si neříkal, budu to dělat zábavně. Vždycky jsem si říkal, budu to dělat tak, jak mě to baví a tak, jak já bych se chtěl učit. Že kdybych se vrátil o 20 let zpět, kdybych viděl někoho takového, tak takovým stylem bych se chtěl učit. Tak proto to dělám tak, jak to dělám.
5: Ty v těch svých videích, nevím jestli v online kurzech, ale ve svých videích používáš takzvané slova pod čarou, to znamená, jsou tam sprosté výrazy, jsou tam vysvětlené ty sprosté výrazy. Myslíš si, že tohle ty lidi táhne, že je to láká?
6: Určitě je to něco, nemusí to být jenom nutně sprosté výrazy, ono. Zase, já se chci bavit s těma lidma na rovinu, relativně autenticky a nechci být někým, kým nejsem. A ano, když se bavím s kamarádem, tak zprosté slova používám. A nestydím se za to, nemyslím si, že to je, samozřejmě, když to není nadužívané, tak to jako nevypovídá nic negativního o tom daném člověku. A proto tam jsou. A nejenom ta sprostá slova, ale ta slova pod čarou, věci, které se člověk v těch učebnicích nedozví, je to, co ty lidi táhne. Něco, co se dozví, něco, když se dozví, co je třeba zajímavého, nebo co je něco, co opravdu v té učebnici nenajdou, nebo co jim ten, já nevím, běžný učitel třeba nemůže poskytnout, nebo nemůže, nebo nechce, nebo to neví.
7: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas. Dneska si povídáme s Radkem Provázkem a za chvíli budeme pokračovat.

0: Posloucháte podcast Energie Mine Radio Čas a dneska si povídáme s Radkem Provázkem.
1: Trošku jsi mi nahrál, protože já se přiznám, že když jsme třeba vyrazili, já nevím, někde do nějaké země, kde se mluvilo španělsky, tak jsme si v Google překladači hledali nejdříve ty sprosté slova. Jak se to řekne sprostě, jako je to možná malá úchylka, ale jako nás to baví. Co na to třeba říkají, nebo zpočátku říkali tví studenti, nebo ti lidi, kteří, protože ne každý je úplně na to jakoby kovaný, nezvedali obočí, nebo nekoukali, ježišmarja, co to je? Máš nějaké ohlasy?
2: Jo, mám. Podle mého názoru, když se to člověku nelíbí, tak ti nic do očí neřekne, to je první věc. A když se mu to líbí, tak ti něco řekne. Málo kdy se mi stalo, nebo skoro nikdy se mi nestalo, že by někdo za mnou přišel a řekl by, to je strašný ty videa. Zmizní z internetu, to se mi nestalo, protože to už vyžaduje trošičku odvahu. Ale takže negativní ohlasy od mých studentů nemám, spíše ty pozitivní nebo veskrze pozitivní, že je to baví a že se jim líbí ta krátká forma, že to je rychle odbité, že si tam něco z toho vezmou a líbí se jim to. Líbí se jim i ty online kurzy, což je zase trošku jiná forma, ale těch, co se těch videí týče, těch sprostých výrazů nebo nějakých takových trošku neortodoxních.
1: Když vedeš ty online kurzy, tak taky to vedeš tímto neortodoxním způsobem?
2: Jo, většinou jo. Samozřejmě já ty lidi, se kterýma mám třeba už hodiny dlouho, tak už vím, co si k ním můžu dovolit, co ne, nebo jaká ta atmosféra tam panuje. Takže tam to dokážu už odhadnout, ale většinou je to prostě uvolněné, v pohodě, jsem tam nějaký výraz padne, ale není to. To je to, že někdo si myslí, že to je nucené, ale není. Prostě já za jednu hodinu můžu říct, já nevím, 5 prostých slov a druhou hodinu neřeknu ani jedno. Protože tak to přijde. A co se týče těch online kurzů, jako těch video online kurzů, tak tam to je trošičku slušnější, jsem umírněný vědomně.
1: Ono, já bych nechtěl, aby vyznělo v podcastu Energie mi to, že se vlastně učíš ty své studenty jenom mluvit prostě. Opravdu to tak není. A můžu vám doporučit, koukněte se na Radkův Instagramový profil a tam si uděláte obrázek, jak to vlastně celé funguje. Kdyby ses ty měl popsat třemi slovy, v čem je tvoje metoda jiná?
2: Takže určitě by tam byla ta autenticita, lidskost a zábava. Neřekl bych, že moje metoda je nějak jiná, nějak zázračná, já tady ty velká slova úplně nemám rád. Předávám to tak, jak já bych se chtěl učit. Takže myslím si, že to není nic převratného, ale může to být fajn.
1: Máš třeba i ohlasy od nějaké konkurence nebo od lidí, kteří jsou jako v jiném módu nebo učí to jinak? Máš od nich třeba nějaké reakce?
2: Ono, tím jak na těch sítích člověk je nějakým způsobem vidět za poslední rok, tak ano, ozývají se mi sem tam jako konkurence, no tak kamarádi, co učí, řekněme, já bych to nenazýval úplně konkurencí, ale samozřejmě musí to mít nějaký název. Hodně mě sleduje, hodně mě sledují i třeba učitelé ze škol a berou si z toho někdy něco. Já třeba jsem spolupracoval, nebo spolupracuju vlastně pořád s Kubova English, s Kubou Čáslavou z Poděbrad, kde pracujeme na společných nějakých projektech sem tam. Takže jo, mám nějaké ohlasy, ale není to tak, že by mi každý den někdo psal, že jako super, pojďme něco udělat spolu.
1: Pojďme k tomu tvému Instagramovému profilu, než se dostaneme dál. Já tam vnímám, jako, že to je jako velký úspěch, ale teď v podstatě, co tě z toho nejvíc baví při té tvorbě toho videa? Ty je to natáčení, vymýšlení těch vtipů, nebo třeba čteš komentáře od fanoušků?
2: Nejvíc mě baví, když mě napadne něco dobrého, což se většinou stane třeba u toho běhu, možná se k tomu dostane. Ale baví mě, když já si myslím v tu danou chvíli, že to je dobrý nápad, že to by se dalo nějak pořešit, nějak sfilmovat. A baví mě i to samotné natáčení a baví mě i samozřejmě celá ta komunita, protože to je na tom, to mě nikdy nenapadlo, že bych mohl vytvořit něco, kde bude tak zdravá komunita, protože slyšíš ze všech stran, že tam dostávám hejty a tam dostávám tohle a nebaví mě to, demotivuje mě to, což já samozřejmě dostávám hejty, ale není to nic závratného. A spíš ta komunita fakt drží pospolu a kolikrát já dostanu nějaký hejt, tak někdo z té komunity napíše, běž někam, to tady vůbec neřeš, jo, že já už to nemusím kolikrát řešit. Takže ta komunita je první věc, která mě baví, kvůli které to dělám. Ale co se týče té produkce, tak mě baví natáčení těch videí. Naopak nemám rád to stříhání, no to je strašně moc času a neumím to, ale učím se to, takže to beru jako součást.
1: A ten konečný výsledek ale pak stojí za to?
2: Někdy jo, někdy ne.
1: Teď otázka, se kterou jsme se potkali asi každý z nás, Ty jsi sám říkal, že jsi byl na Novém Zélandu rok, tam jsi pracoval, cestoval?
2: Pracoval, cestoval.
1: Mhm. Jak jsi tam vnímal třeba ten jazykový vstup, když jsi tam vstoupil ze svou angličtinou tady evropskou a přijel jsi na Nový Zéland? Přece jenom je tam jiný akcent. Jak dlouho ti trvalo, než jsi adaptoval a jak jsi na to vlastně zvykal?
2: No, to byla pěkná facka, protože člověk přichází z nějakého prostředí, že skoro vystudoval už vysokou školu zaměřenou na angličtinu, takže něco umí a teďka píše bakalářky v angličtině, čte všechno, takže umím, jsem super. A pak přijdete tam a tam nerozumíte ničemu v podstatě ty první dny. Mě trvalo fakt asi 2 týdny, než jsem se do toho trošičku dostal, ale trvalo mi opravdu pár měsíců, myslím si tak 2 měsíce, jestli si to dobře pamatuju, než jsem byl schopný třeba zavolat do servisu, abych udělal technickou na autě, abych řešil tady ty každodenní problémy. Takže pár měsíců mi trvalo, než jsem se cítil dobře, protože ten akcent je opravdu specifický. Když já nevím, jestli tady řeknu nějaký příklad, když máte třeba slovo postel, tak všichni nebo hodně lidí ví, že se to řekne bed. E. No jo, jenomže oni tam neřeknou E, oni tam řeknou I, oni řeknou být. A to už může být trošičku jiné slovo, které my z těch slovníků a z těch různých kurzů známe. A to nám může trošku zavařit, no. Takže tohle byl problém asi největší.
1: A když se zvrátil zpátky potom, tak jaké to bylo? Donesl jsi ten akcent sem do Česka?
2: Ne, to ne. To ne, to je spíš dneska už je to fakt sranda, když si člověk zapamatuje ty jejich výrazy, které mají skutečně jenom tam a používá to takhle doma, když jsme tam byli vlastně se ženou, tak si to sem tam střelíme. Ale jinak ne, to by tam musel být člověk asi díl, aby to chytnul vyloženě ten akcent, nebo by to musel chtít. A mně se to nelíbilo natolik, abych to chytnul.
0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s Radkem Provázkem a za chvíli budeme pokračovat. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: věcí. Posloucháte podcast Energie Mine Radio Čas a dneska si povídáme s Radkem Provázkem.
1: Co zrovna vedlo vás jen na Nový Zéland a ne třeba někam jinam do anglicky mluvící země? Jich hodně, že jo?
2: Je. My jsme právě zvažovali buď Kanadu, anebo Nový Zéland a do Kanady v té době bylo trošičku těžší se dostat. No, tam funguje takový jiný systém, že to je vyloženě loterie, že vás vytáhnou z takzvaného půlu, nebo nevytáhnou, jsou tam nějaká kritéria a podobně. Ten Zéland bylo prostě buď na správném místě ve správný čas a měj štěstí, vyplníš přihlášku, co nejrychleji zaplatíš a doufáš, že to vyjde. A další důvod, proč jsme tam jeli, bylo, že já jsem velký fanoušek Pána prstenů, který se tam natáčel a chtěl jsem ta natáčecí místo vidět. Na popud mé ženy, že všechno, co moje žena řekne, tak je zlato a mě vždycky trvá chvilku to pochopit, ale ona řekla, tak buď Kanada nebo Nový Zéland. A já hned věděl, že Nový Zéland je to naše místo. Měli jsme štěstí, dostali jsme se tam.
1: A viděl jsi ty místa?
2: A viděl jsem ta místa.
1: A bylo to podle tvého očekávání?
2: Některá jo, některá byla skvělá. Některá přece jenom, protože jsme tam byli v roce 2017 a to se natáčelo, řekněme, roku 2000. Takže to už je téměř 20 let od natáčení, takže stromy jsou větší a je to, vypadají ty místa, některá vypadají jinak, ale jinak... Je to super.
1: Chceš se tam vrátit?
2: Určitě, jestli bude jenom taková nějaká malá příležitost. Jen.
1: Víme o tobě také, že tvou velkou vášní je sport a mimo jiné běhání. Co ti to běhání vůbec dává?
2: Nápady na tvorbu, nápady na lekce, čistou hlavu a fyzičku lepší. Mhm. To je, ale hlavně to dělám, jako ne, řekl bych, že to dělám pro všechny tyto čtyři věci, které jsem vyjmenoval. Nechci být tlustý, chci být fit, chci mít čistou hlavu a chci mít dobré nápady. A kdybych to nedělal a jenom seděl, tak bych se zakopal velmi brzo.
1: Zažil jsi třeba nějaký běh, který tě nebavil?
2: Jo, těch je, musím říct, že třeba každý týden je aspoň jeden, který mě nebaví. Třeba mě bolí nohy a to se převede do hlavy, která si začne zahrávat s váma, že no, bolí tě nohy, tak se na to vyprdni a dej si pauzu. Ale to nesmí.
1: Že jsou tam ti našeptávači.
2: Jo, to je pořád. To.
1: A pak se hecneš, jdeš a pak už to jde.
2: Jo. To se přebije většinou.
0: Posloucháte podcast Energie Mi. Podcast, který vás nabije energií.
1: Pojďme se bavit ještě chvilku o té angličtině, protože já jsem to uvedl na začátku, spousta lidí si myslí, že umí anglicky, pak přijdou do té reality a přijde prostě ta zeď, ten blok. Setkal jsi se s tím ty sám někdy a pokud jo, a máš tu zkušenost, anebo co bys poradil lidem, kteří ten blok mají, i když se třeba učí, myslí si, že umí. Jak na to?
2: Měl jsem ho. Měl jsem zrovna, když se zase vrátím na ten Zéland, tak tam bylo, já jsem byl spoutaný gramatikou a pravidly. Takže já, když jsme seděli třeba, nevím, 10 lidí u stolu a já jsem se chtěl něco zeptat, tak jsem si to tak počítal vždycky pod stolem, takže teďka řeknu to pomocné sloveso, pak řeknu sloveso, pak musím říct to. Samozřejmě jsem to řekl blbě, že jo? Ale rozuměli mi. A to je právě ten recept, možná, nebo aspoň to je to, co pomohlo mě, že odpoutat se od sebe, jít sami sobě z cesty a prostě říct to, jak nám to přijde, protože v 99% oni nám porozumí a my pocítíme ten úspěch z toho, že třeba, no dobře, jak jsem to řekl blbě, ale rozumím, dostal jsem tu vodu, kterou jsem chtěl a to je ten úspěch, který nás potom vede dál a který nás nutí jít dál. Takže vystavovat se těm nepříjemným situacím, co možná nejvíc, protože zákonitě se ten úspěch dostaví a tím pádem to z nás spadne velice rychle. Já si pamatuju fakt, že to bylo taky třeba 2 měsíce, co jsme byli na Zélandu a já jsem měl tady ten problém s těma otázkama hlavně a 4, 5, 6 do 10 pokusů, když jsem to řekl blbě, a pak mi to začalo být jedno a já jsem to samozřejmě začal říkat dobře, protože mi to začalo
1: skočilo
2: být jedno.
1: Samo.
2: Mm-hmm. Protože to tam bylo, v té hlavě to je a ti lidi, kteří ty kurzy absolvujou a opravdu se připravují, tak oni ty správné odpovědi nebo respektive ty správné otázky a správná slovíčka v té hlavě mají. Jenomže oni kolikrát příliš přemýšlí, co si o nich ti lidi budou myslet. Oni si o nich nebudou myslet nic, protože oni kolikrát ti rodilí mluvčí neumí cizí jazyk. A jsou vždycky rádi, když někdo tím jejich jazykem mluví a obdivujou vlastně nás, že my jsme schopni se naučit angličtinu tak, že jsme schopni komunikovat. Takže vystavit se nepříjemné situaci, zažít úspěch a takhle dokola.
1: Mm-hmm. Ono vlastně takové srovnání by mohlo být, když se podíváme tady na vietnamskou komunitu. Oni vlastně v těch různých večerkách nebo těch obchodech a podobně mluví česky a my jim rozumíme. A vlastně myslím si, že spousta lidí si ani neuvědomuje, jak jsou skvělí, že oni dokážou mluvit tím naším strašně těžkým českým jazykem. A zase ty jsi to řekl, vlastně otočíme to, jako já neumím jediné vietnamské slovo. A to je geniální, takže jako já nechci nikomu radit, ale vždycky platilo to, že když se umím domluvit, hlavně je důležité, aby mi ten člověk rozuměl. Jo? Ty používáš, že už jsme to řekli, některé jako v úzovkách zprostěrny, která neslušná fráze nebo slovo je podle tebe v angličtině takové must know pro každého Čecha?
2: Já nad tím takhle jsem tam přemýšlím a já nemám rád příliš, řekněme, košatou mluvu, že si vymyslíme něco ryze nápaditého, originálního a právě proto bych sáhl po slovu fuck. Protože to se dá použít v každé situaci, nebo v každém, no jo, můžeme si zanadávat, můžeme to použít jako přídavné jméno, můžeme to použít jako sloveso, můžeme to použít jako posadné jméno, můžeme to použít všude a všichni ví, že něco není v pořádku třeba.
1: To asi nejčastější slovo možná i ve filmech a v seriálech.
2: Určitě, určitě. Tom kolikrát v nějakých vypjatých filmech, třeba 200krát se to za ty 2 hodiny řekne.
0: Posloucháte podcast Energie Mina Rádio Čas. Dneska si povídáme s Radkem Provázkem a za chvíli budeme pokračovat.
3: Slunce jede naplno, playlist taky a my pro tebe chystáme něco opravdu velkého. Mega léto Rádia Čas už brzy rozjede léto plné hudby, emocí a hitů, které milujete. Máš se na co těšit, protože tohle léto bude stát za to. Rádio Čas. Hity, které milujete.
4: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
6: To se ještě domluvíme.
7: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
8: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
7: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
8: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
3: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.

0: Posloucháte podcast Energie Mine Radio Čas a dneska si povídáme s Radkem Provázkem.
1: Teď je zrovna takový populární seriál Netflixu You a tam je to v podstatě téměř v každé třetí větě. My jsme se dokonce říkali, že to zkusíme někdy spočítat, kolik tam to řekne za jeden díl. Vnímáš, protože učíš už 7 let, vnímáš nějaký jakoby rozdíl mezi studenty před těmi 7 lety a těmi současnými?
2: Ono, to je, ti studenti jsou víceméně dost podobní. Pořád. A myslím si, že ještě dlouho, dlouho budou, protože ta škola na nich nechala, kolikrát teda, nechci říct vždycky, ale kolikrát ta škola na nich nechala nějakou stopu právě blok v mluvení. Jo, přílišná snaha o perfektní projev. Další věci. Jo, takže není, ty problémy, jako Češi máme taky stejné, jo, ta výslovnost v hlásek, které my všichni nemáme, to prostě tady bude furt. Potom slovosledy, to jsou všechno věci, které tady budeme mít s nima problém asi pořád, nebo myslím si ještě dlouho, takže se to nemění moc, bych řekl.
1: Co je třeba motivací tvých studentů, že chodí za tebou? Je to tak, že třeba chtějí vycestovat pro práci, nebo se učí se třeba někdo jenom tak, pro zábavu?
2: Hodně lidí se učí pro zábavu a hodně lidí se učí jenom udržet si hlavu v pozoru. Mám i třeba, řekněme, trošku starší lidi a ti říkají, já prostě chci oddálit Alzheimera, že prostě to podle výzkumu funguje, já tomu věřím. A takže jenom takhle udržovat se v té mentální kondici, nebo mám tady skupinu třeba 3 žen, kterou už mám strašně dlouho, to už je tak 5 let, které se schází odpoledne každý čtvrtek a pokecají si po hodině a zároveň si hodí ještě tu angličtinu, takže spojí příjemné s užitečným. A to je právě to, co já chci, aby ti lidi si v tom našli něco dobrého, ať to neberou zase jenom čistě prakticky a pragmaticky, že můžou si žádat o lepší místo. To jsou tady ty keci v reklamách na sítích. Prostě jo, je to super, ale je nejlepší si najít něco v tom, proč je to fajn, proč mě to baví a proč bych to měl dělat. No, protože mě to třeba bude bavit, ale zároveň mi to může nějak pomoct. Ale hlavní je najít si na těch lekcích třeba něco, co mě na tom baví. To je pro mě hlavní.
1: Může být motivací i to, že chci třeba vycestovat někam?
2: 100%, jo, to jsou super motivace tohle. Jasně, vycestovat i třeba, když opravdu chceme žádat o lepší zaměstnání. Každá vnitřní motivace, kterou my máme, je super. Nejhorší je, hele, tady máš rozpočet na lekce, najdi si někoho a uč se. Jo, potom ten člověk si toho neváží, ruší ty hodiny, nic mu to nedá, mě to otravuje a nikam to nikdy nevede. Takže vždycky lepší najít si nějakou opravdu vnitřní motivaci. Buď, jak už jsem říkal, prostě práce, vycestovat, nebo pokec s kamarádkami.
1: Ta socializace, to tam je, může být velkým důvodem, že vlastně najednou se ten člověk potká s komunitou stejně nastavených lidí. Já osobně jako vnímám velký posun v tom, že fakt starší lidi se začali učit tu angličtinu nebo i ten cizí jazyk a je to na nich hned poznat. To člověk pozná těch očích, jak jim plní skřitý oči.
2: Jo.
1: Ty máš za sebou teda kurzy, máš za sebou spoustu studentů a chystáš něco dalšího a nového?
2: Teďka začínám pracovat na novém online kurzu, který bych chtěl, aby byl revoluční. Myslím si, že je to materiál na to, aby mohl změnit ten pohled na danou problematiku. Týká se to výslovnosti, protože si myslím, že to je zase věc, se kterou se potýkají snad všichni. A chci to podat nejlíp, co to tady kdy udělal. Takže si dávám na čas, nikam nespěchám a začal jsem to právě teďka tvořit tento týden, ale kdy to bude, to nevím. Takže toto je teďka asi největší soustředění mé energie.
1: Ty už jsi mi prozradil, že by se na Nový Zéland rád vrátil. Jsou nějaké další země, které bys rád navštívil a vyzkoušel si samozřejmě případně své vědomosti?
2: Určitě ta Amerika. Já nejsem úplně proamerický, co se týče té jejich kultury, ale myslím si, že by bylo fajn, jako člověk, který zasvětil život angličtině, se do té asi největší anglicky mluvící země podívat, protože v Anglii jsem byl, ve Skotsku jsem byl, na Zélandu jsem byl, v Austrálii jsem nebyl, to je pravda, to by mě taky bavilo, když už se bavíme, ale myslím si, že podívat se na nějakou dobu do Ameriky nebo do Kanady by bylo fajn.
0: Posloucháte podcast Energie Mine Radio Čas. Dneska si povídáme s Radkem Provázkem a za chvíli budeme pokračovat.
3: Hity, které milujete. Čas.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.
3: Vyrážíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání.
4: Posloucháte podcast Energie Mine Radio Čas a dneska si povídáme s Radkem Provázkem.
5: Ještě si nezmínil Irsko, tam jsem pro změnu byl já.
6: Ano.
5: A můžu tě ujistit, že když přijedeš na sever Irska, tak jim taky nebudeš rozumět, přestože oni mluví anglicky.
6: Jo, to jsem schválně nezmínil.
5: To je takový speciální jako region, kde jako je ta irština strašně silná a starší lidi tam mluví anglicky opravdu tak, že máš pocit, že jim nerozumíš. Což jim vlastně nerozumíš.
6: No jasně. Jo.
5: Takže cestovatelské sny jsou.
6: Jsou.
5: A ještě mi prozrať, protože když člověk vycestuje nejenom do těch anglicky mluvících, tak jak se tváříš třeba na tu... Já mám trošku problém třeba s tou arabskou angličtinou a mi to dělá docela problém. Já jsem nedávno jsem byl na jednom takovém radio, kde se to jmenuje, a vlastně těm rodilým mluvčím jsem rozuměl, ale ve chvíli začal mluvit prostě Ital, řek, tak jsem byl v úzkých, já jsem jim nerozuměl. Jak to máš ty?
6: Jo, no to je kolikrát těžší. Kolikrát těžší jsou národy, kterým máme tendenci rozumět víc, jsou národy, kterým máme tendenci rozumět míň. Může to být samozřejmě individuální, ale jo, jako kolikrát italská angličtina, řecká angličtina je těžká, pak jako když půjdeme do Asie, Korejci, Číňani, podobně, to prostě to je hrůza, protože oni mají třeba jednu hlásku pro dvě písmenka a jim to splývá, oni si nedokážou to rozlišit, takže tam je to těžké. Jo, kolikrát rodilým mluvčím je rozumět líp, než nerodili. Mm-hmm.
5: Kdyby jsi měl teď vybrat jedno anglické slovo, anglické, které tě vystihuje, jaké by to bylo?
6: Anglické slovo, které mě vystihuje, je... Já bych si chtěl myslet, že je to nice.
5: Nice.
6: Jako sympatický, milý. Ne hezký, ale milý.
5: No, tak uděláme si takovou malou jazykovou vsuvku.
6: Dobře.
5: Jo? Jako nice, když bys mě řekl nice, tak já si potom představím, jako, že to je něco hezkého.
6: Mm-hmm.
5: Hezkého, jo. Ty jsi o sobě řekl, že jsi hezký. Kdybych to přeložil do
6: detailu. Jo.
5: Jsi hezký. Dobře, kdybych vedl toho postavil slovíčko beautiful, tak jak bys to, jako ten rozdíl mezi nice a beautiful?
6: Je tam rozdíl. Zaprvé, beautiful je silnější, to znamená, je to krásné. A když to nice nemusí být nutně jenom vzhledově hezký, ale může to být sympatický, příjemný, milý. My známe třeba have a nice day. Have a nice day nemusí nutně znamenat, že bude hezky, že bude svítit sluníčko a že bude krásně teplo. Ono může pršet a být bouře, ale my se budeme cítit dobře. Mm-hmm. To je to nice day, ale když je beautiful day, tam si spíše můžeme představit, že opravdu bude svítit slunko, nebo bude počasí takové, jaké my máme rádi. Mm-hmm. Takže beautiful, silnější.

0: už z principu, když to čeština třeba, to je hláskový jazyk. A my každé slovo v té větě řekneme víceméně stejně, pokud nejsme vyloženi naštvaní nebo něco. Já žiju v Ostravě, stejně. Když to v angličtině řekneme I live in Ostrava, dáváme důraz na jednotlivá slova trošičku víc. Tím pádem, to je taky jeden z důvodů, proč třeba angličtina častokrát zní v písničkách líp a přirozenic. Protože melodie se baví s melodií, když to ta čeština kolikrát tam zní tvrdě a je těžké to tam napasovat, nebo těžší. Takže to je podle mě jeden z těch důvodů a taky je tam taky velký důraz na intonaci, větší než třeba v češtině. My máme stoupající, klesající intonaci, oni mají třeba i různé další typy intonací, takže o tom to taky je.
1: Určitě to je samozřejmě zase u těch dialektech, co si budeme namlouvat, takže víme, že já nevím, ty si říkal, že bych se rád vyrazil do Ameriky a teď si tě představuji, jak přiletíš do Ameriky a přesuneš se někde na jih Ameriky a myslím si, že bys asi zaznamenal něco podobného jak na tom Novém Zélandu a stejně tak, jako kdybys přišel do nějakého pomezí jenom kanadské provincie jak v Kanadě a té anglické, takže to by bylo asi taky trošičku jako myšmaš, než si člověk na to zvykne.
0: Určitě, to je úplně stejné, když přijdeš do Prahy nebo třeba do Českých Budějovic, oni tam taky zpívají strašně. Mm-hmm. A teďka přijedou do Ostravy a mají podle mě trošičku problém. Nebo nechci říct, že by nerozuměli, ale museli by si taky na nás trochu zvyknout, si myslím. Tak jako ty si musíš zvyknout na ně.
1: Je to všude stejné. Tak, ještě úplně stejná otázka, ale teď. A jestli vybereš to slovo, které tě vystihuje, ale v češtině?
0: Chtěl bych říct příjemný.
1: No, příjemný. A kdybys to přeložil do angličtiny?
0: Nice.
1: Má těžká jazyková zkouška teď pro Radka. Tak, došli jsme téměř do závěru podcastu Energiemi. My tuhle otázku klademe každému hostovi, protože co si budeme mluvit, ty máš spoustu energie, jsi takový jako živel, ale každý člověk dorazí do chvíle, kdy má toho dost, kdy prostě nemůže. Co pro tebe je ten největší booster, ten největší dobíječ energie, když už teda jako nemůžu dál?
0: Když už nemůžu, tak největším boosterem, to je pěkné slovo, největším boosterem energie je pro mě buď si jít zaběhat, což může znít jako protimluv, anebo je to nějaká chvilka o samotě s mým synem.
1: Mhm. Dobře.
0: Musí to být o samotě, protože to je trošku jiné, než když jsme tam dva. A je to, řekl bych, složitější být s ním sám, nebo složitější, to zní blbě, ale je to trošku, člověk musí vynaložit víc energie, ale je to hrozně obohacující.
1: Takže kdybych to doplnil, tak v podstatě buď to sám, když běžíš, předpokládám, že běžíš sám, nebo možná běžíš s vozítkem nebo s kočárkem, to nevím.
0: Sám.
1: A nebo sám se synem.
0: Jo.
1: Dobře. Tak, Radku, já ti moc děkuju za úžasné povídání. Úplně se to jako ukázalo, že angličtina se dá dělat jinak. Pokud vás podcast Energie mi bavil, tak určitě šerujte, poslechněte si ho a určitě koukněte na Radku profil. A já ti děkuju, Radku, že jsi přišel.
0: Já moc děkuju za pozvání, bylo to strašně příjemné, bylo to nice.
2: Energie mi. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemi.cz.

0: Radio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Ona je úplně bílá jako nevinnost sama.
2: Ty si to úplně tak hezky jako naznačil, že v Hollywoodu je právě to nejtěžší udržet si tu tvář.
1: No tak jo, to aby tě nespadla, že jo? Vzadu mají tu svorku nebo něco. A...
2: Nám naštěstí nic nepadá mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, na Radio Čas.
0: Radio Čas. Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

Čas. Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pop v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
1: Hity, které milujete.

0: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
1: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
2: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
3: Obědovka Rádia Čas.
2: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
3: Když posloucháš, máš vyhráno.
2: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Slyšel jsi někdy skřítka mluvit? Ten náš už si brousí hlas. Skřítek Rádia Čas si pro tebe připravil hru, která začíná jedním telefonátem a končí rozhodnutím, na které jen tak nezapomeneš. Otevřeš nebo půjdeš dál? Vezmeš nebo riskneš? Už brzy ve vysílání Rádia Čas. www.časradio.cz.
1: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
6: Ona je úplně bílá jako nevinnost sama.
7: Ty si to úplně tak hezky jako naznačil, že v Hollywoodu je právě to nejtěžší udržet si tu tvář.
6: No tak jo, aby tě nespadla, že jo? Vzadu mají tu svorku nebo něco. A...
7: Nám naštěstí nic nepadá mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, na Rádiu Čas. Rádio.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Čas. Rádio Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Ona je úplně bílá jako nevinnost sama.
2: Ty si to úplně tak hezky jako naznačil, že v Hollywoodu je právě to nejtěžší udržet si tu tvář.
1: No tak jo, aby tě nespadla, že jo? Vzadu mají tu svorku nebo něco. A...
2: Nám naštěstí nic nepadá mezi 6. a 9. v Dobré ráno Moravo na Rádio Čas.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Radimem a Lenkou.
1: Ona je úplně bílá jako nevinnost sama.
2: Ty si to úplně tak hezky jako naznačil, že v Hollywoodu je právě to nejtěžší udržet si tu tvář.
1: No tak jo, to by tě nespadla, že jo? Vzadu mají tu svorku nebo něco. A...
2: Nám naštěstí nic nepadá mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, na Rádio Čas.
0: Rádio

0: To tvoje malování, vzdušných zámků, malování.
1: I ty, které milujete. Radio Čas.

0: poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Rádio Čas.

0: Ale online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které miluje.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Ona je úplně bílá jako nevinnost sama.
2: Ty si to úplně tak hezky jako naznačil, že v Hollywoodu je právě to nejtěžší udržet si tu tvář.
1: No tak jo, to aby tě nespadla, že jo? Vzadu mají tu svorku nebo něco. A...
2: Nám naštěstí nic nepadá mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, na Rádio Čas.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

milujete. Rádio Čas. Yeah, baby.

0: povrchem. Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Pod povrchem. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar Aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Ale online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.